0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trymská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku, je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

0: srdce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i s Digi Rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kajnar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kajnarovi skládal Zdeněk Borovec. Tak,
1: ano, ano.
0: Abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo,
1: abychom se věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem vlastně nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Jo. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme začít.
1: Jsem, ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, a pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka
0: tak.
1: Jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak,
1: tak já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal, pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho K měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocenej jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to tady... Tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Jsem se hezky učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to, a pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžeme sedět
0: se tvářit,
1: nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo? V čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli? A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, veme si
1: no
0: jenom halenku.
1: No to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco... Obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak o těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovo scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera, a vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo. No,
4: dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se teďka bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Neobjeví se nic. A používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, tak to
4: tu je tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom, na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně den. Zdraví a chtěl bych... Ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
2: No, nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, nashledan.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako... Člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se ještě dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umí tak krásně tu kyselnu heru novou základ.
4: No, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano, platí to.
6: Tak dáme toho Přeučila.
4: Dáme
2: dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Nashledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky, vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá všechno říká, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Svrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako...

0: jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no, takže nás přehlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
1: Že to tak bude jo, lepší v rámci no, všech možných vztahů.
0: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
1: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
0: Rozhlas jim to vynahradí, jako. Ano. Jo, protože digitální to bude.
1: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
1: Paní Milena,
0: dobrý
1: odkud?
0: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
1: Ani ne.
0: Ona se...
1: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
1: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy,
1: výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
0: Jo.
1: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
1: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
1: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
0: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
1: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
1: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
0: Švorcovou?
1: Výhru. Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v tuto chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
0: No a tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
1: Myslím si, že ano.
0: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
1: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon, a dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, čověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal,

0: Já jsem Jiří Stejskal, oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se lobilo červený světýlko, tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správný Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Béčko.
1: Béčko, Lubomír Béčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše, že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ty zezáběhli, to?
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno a nás opustila.
4: Já vám dovolím, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové. Ano. Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teď jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milane, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Jo. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. A ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánu, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, ještě kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě netuší,
2: jaký je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé, a to je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný ne, Bčko. Děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha, jo? No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt spěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěž bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ježiš. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, ne světák. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč je si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dětský ombudsman Martin Beneš sestavil svůj poradní tým, je v něm 30 dětí. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů. Ochránci přírody vyzývají lidí k trhání invazní lupiny a bude zataženo s občasným deštěm. Teploty do 17 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los kvůli velkému počtu zájemců, bylo jich skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci a dívky z různých regionů s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června, upřesňuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
0: Zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit. Navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Dotaci nebo veřejnou zakázku by firma člena vlády nemohla dostat jenom od toho rezortu, který daný minister řídí. Podle předkladatelů jsou současné zákazy moc plošné a zbytečně dopadají třeba i na malé obce. Martin Dvořák z Hnutí STAN návrh kritizuje s tím, že místo, aby zákon chránil veřejné peníze před vlivem politiků, chrání politiky před zákonem. Teď firmy členů vlády nemají přístup plošně ke všem veřejným dotacím, soutěžím, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Trhejte lupinu mnoholistou, pomůžete přírodě, tak vyzývají turisty ochránci přírody. Invazní květina s modrofialovými květy roste po celé republice a vytlačuje původní druhy. Dobrovolníci se na lupinu můžou vydat třeba do Moravského Krasu.
3: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
4: Představovala jsem si, že to půjde s nás, ale naštěstí vedoucí této expedice odborně předvedli, jak se to rije, tak teď už netápu.
3: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
5: Ze Severní Ameriky a Kanady byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
3: S odstraňováním lupiny může pomáhat podle Musila kdokoliv. Fotky natrhané invazní rostliny můžou navíc lidé do 21. června posílat Agentuře ochrany přírody a krajiny. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm. Četnější srážky by měly přicházet až během večera a noci. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré až mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Jen cesty se šťastným koncem přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili ve středu 10. června 2026. Svátek dnes slaví dámy slečny a paní nositelky jména Gita, blahopřejeme. Je to jméno poměrně četné, v České republice ho nosí necelá 500 uživatelek a věřím tomu, že některé budou i v řadách posluchaček Českého rozhlasu Brno. Písničku budeme posílat tradičně po 8 hodině. A ty, které nestárnou, vám budou dělat společnost už od samého počátku. A začneme hned hezky z ostra večírkem. Večírkem osamělých srdcí, velkým hitem kapely Tichá dohoda. Přidáme Kamínky bratrů Nedvědových a chystáme i počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak už zbývá jen popřát krásné ráno, pochutnejte si na snídani a deštník dnes určitě sebou.
1: Český rozhlas Brno.

Bratři Nedvědovi a jejich kamínky v 5 hodin a 10 minut. Tady je Český rozhlas Brno, středeční, dnes je 10. června 2026 a jsme rádi, že jste s námi. V roce 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn a budování pak trvalo rovných 10 let. Před 117 lety britský parník Slavonia jako první použil proslulý nouzový signál SOS, dohodnutý na mezinárodní konferenci o bezdrátové telegrafii v Berlíně na podzim 1906. Před rovnými 90 lety byl prezident Edvard Beneš jmenován čestným občanem Brna. O 3 dny později přijel do Brna na svou první návštěvu v prezidentské funkci. V tehdejším zemském divadle zhlédl představení Janáčkovi Její pastorkyně a v následujících dnech zamířil na Jižní Moravu. Před 84 lety došlo k vyhlazení Lidic nacisty. 192 mužů bylo zastřeleno, 196 žen odvlečeno do koncentračního tábora Ravensbrück a 104 dětí bylo posláno do tábora v Lodži. Vyhlazení Lidic bylo jediným případem genocidy, ke kterému se nacisté během druhé světové války oficiálně přiznali. Narozeniny dnes slavíval Karel Zich, český Elvis, narodil se v roce 1949, proslulý zpěvák, skladatel, kytarista a výrazná osobnost českého popu. 68. narozeniny by dnes oslavil herec Vladimír Dlouhý. Proslul ve filmech S čerty nejsou žerty, Hlídač číslo 47, Kájínek nebo v seriálech Arabela. Jeho bratrem je herec Michal Dlouhý. Vladimír Dlouhý zemřel v pouhých 52 letech. 66. narozeniny dnes oslaví herec a dabér Zdeněk Mahdal, vystudoval Brněnskou jamu a jeho hlasem mluví třeba Nicolas Cage, Quentin Tarantino nebo Kevin Costner. Před rovnými 50 lety byla veškerá plynová potrubí v Brně převedena ze svítiplynu na zemní plyn. Svítiplyn se vyráběl v obrovském objemu a byl distribuován do velkých vzdáleností. Ve druhé polovině 20. století byl postupně vytlačován bezpečnější elektřinou a také stále dostupnějším a levnějším zemním plynem. A půlkulaté narozeniny 75, je to neuvěřitelné, dnes oslaví zpěvačka Marcela Holanová. Začínala už v 70. letech. Tehdy v kapele Faraon se seznámila se svým budoucím manželem Karlem Šípem. Traduje se, že tehdy, když viděla Karla Šípa na pódiu, řekla si, tak toho si jednou vezmu, a také se stalo. Žil spolu rovných 25 let a mají spolu syna Karla Šípa mladšího, který se věnuje právům a finančnictví a žije ve Spojených státech. Marcela Holanová slavila největší úspěchy v 80. a 90. letech, proslula velkým hlasem a jeden z jejich velkých hitů se jmenuje Ráno. A právě ten si zahrajeme také na vlnách Českého rozhlasu Brno. Přejeme všechno nejlepší.

0: Oslavenkyně Marcela Holanová je to k nevíře, slaví dnes už 75. narozeniny.
1: Počasí.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, je tu čas na předpověď počasí a sledujeme také, jak se vyvíjí teploty. Cestou jsem k nám do rozhlasu, jsem dnes v Brně trošku zmokl, uvidíme, jak se to bude vyvíjet přes den. Nicméně teploty díky oblačnosti zůstaly poměrně vysoko, pohybují se v rozpětí mezi 13 a 15 stupni Celsia. A předpověď, očekáváme dnes zataženo občas déšť, četnější srážky by měly přicházet až během večera a noci. Nejvyšší teploty od 14 do 17 stupňů Celsia, slabý, proměnlivý, přes den mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré až mírně nepříznivé. Bio je dnes na jedničce a slunce vyšlo už ve 4 hodiny a 47 minut, i když to tak na první pohled nevypadá, a zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno přejeme.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Věra Špinarová, je 5 hodin a 22 minut, tady je Český rozhlas Brno. Závěr května byl v jihomoravské metropoli ve znamení rozsáhlé kontrolní akce cizinecké policie. 20 policistů se zaměřili hlavně na odhalování nelegálního zaměstnávání a také trestnou činnost související s padělanými či pozměněnými doklady. Výsledkem bylo zajištění 14 občanů jednoho ze států Střední Asie, kteří vykonávali nelegální práci. Při silniční kontrole pak policisté odhalili také řidiče, který předložil padělaný moldavský řidičský průkaz. Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kg kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii České republiky, řekla mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kratom v Česku figuruje na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí lidé si ji mohou koupit v licencovaných prodejnách. Licenci na prodej kratomu má podle seznamu ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Užívání kratomu v Česku výrazně roste a zkušenost s ním má až na několik procent dospělých, více než desetina mladých. A z webu jihomoravských policistů ještě jedna událost z Blanenska. O velkém štěstí můžou mluvit chodci, kteří v pondělí v podvečer na poslední chvíli uskočili před náklaďákem, který najel na krajnici. Vozidlo sjelo do silničního příkopu a mířilo přímo na ně. Dechová zkouška na alkohol u řidiče byla negativní. Při incidentu se zranil spolujezdec v autě a oba chodci, kteří utrpěli lehká zranění během úskoku před kamionem. Příčina nehody zatím neznámá, policisté ji vyšetřují. Zprávy pro vás dnes připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou už za 6 minut.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může vzniknout nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice. Lidé dnes můžou přednést svoje připomínky k projektu družstevního bydlení na Mlékárně v Kyjově. Zastupitelé města na jednání představí architektonickou studii a rozvržení bytů. Celkem by jich mělo být 85. Studii pak upraví na základě podnětů. Stavba družstevních bytů by mohla začít na jaře 2028, hotovo pak má být v roce 2030. Magistrát města Brna pořídil vysílačky pro starosty všech městských částí, všechny budovy magistrátu a krizový štáb. Ve spolupráci s městskou policií se tak snaží vybudovat záložní komunikační systém. Aktuálně všichni zúčastnění absolvují sérii školení. Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Nízkoemisní dodávka poslouží k dopravě materiálu, k zásobování jednotlivých zařízení a třeba i k rozvozu obědů. V Jihomoravském muzeu ve Znojmě dnes zahájí výstavu Tváře města Znojma. Koná se u příležitosti oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. V budově na Masarykově náměstí představí historické předměty i běžně nepřístupné archiválie z depozitářů. A na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm. Četnější srážky by měly přicházet až během večera a noci. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný vítr severních směrů. Biozátěž bude také mírná. Více zpráv na

0: Písnička Nech to být z roku 1977 z alba Maraton od Olympiku v 5 hodin 39 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Rýč, rukavice a hulínky. Výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. Skupina dobrovolníků se vydala třeba do bývalého lomu v Moravském Krasu.
1: Květinu s drobnými modrofialovými květy přišla z lomu seč odstraňovat Andrea.
2: Je trošku sucho, takže to není tak lehké, ale ve svahu je trošku vody, takže tam se to vyrývá líp.
3: Před chvílí jste používala rýč, teď tedy trháte holýma rukama, respektive rukama v rukavicích. Říkala jste, že se vám lépe pracuje tady ve svahu, ale asi to nebude úplně jednoduchý výšlap, jak tak koukám po tom jílu.
2: Není to jednoduchý, už jsem se i sklouzla dvakrát.
1: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
4: Představovala jsem si, že to půjde s nás. Asi kdyby trošku napršelo, kdybychom počkali na ten déšť, takže by to šlo s nás. Ale naštěstí zde přítomný pan vedoucí tady této expedice odborně předvedl, jak se to rije, tak teď už netápu.
1: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy Chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
5: Původem ze Severní Ameriky a Kanady, už je tady dlouho, byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
1: Podle Zdeňka Musila lupina představuje nebezpečí pro původní druhy v chráněné oblasti.
5: To nebezpečí je dáno zejména rozrůstáním v původních porostech, zejména lučních, ale dostává se i do lesních porostů, kde může potom potlačovat tu původní vegetaci, tu původní flóru, třeba plavuň vidlačka.
1: S odstraňováním lupiny může pomáhat kdokoliv. Lidé se navíc můžou do 21. června zapojit do celorepublikové soutěže Lupiniáda. Fotky natrhané invazní rostliny můžou posílat agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění.
5: Teď v době kvetení, kdy kvete nápadnými modrými květy, můžou ji využít do kytic do vázy, protože docela dlouho v té váze vydrží.
1: Rostliny, které dnes dobrovolníci spolu s pracovníky chráněné krajinné oblasti natrhali, skončí na kompostu, aby se dále nešířily. Až se na lupině vyvinou lusky, kompost nestačí a je potřeba je spálit. Z lomu seč Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 minuta k tomu čas na předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty díky oblačnosti dnes v noci byly relativně vysoko a jsou tak stále mezi 13 a 15 stupni Celsia. Předpověď pro dnešek ta slibuje zataženo, občas déšť, četnější srážky by se měly objevit večer a v noci. Nejvyšší teploty dnes od 14 do 17 stupňů, takže ty ranní hodnoty už se moc nezvednou. Slabý, proměnlivý, přes den mírný severní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky většinou dobré až mírně nepříznivé. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, což je před hodinou, zapadne přesně v 21 hodin. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné středeční ráno.
2: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zasažen.
1: Tak to byla krátká vzpomínka na pohádku Tři bratři, 5:50. Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás ve středu 10. června. Milí posluchači, jestli pak víte, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. Probereme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Skončila ražba tramvajového tunelu k brněnskému sídlišti Kamechy. Druhý cizí jazyk bude pro základní školy povinně volitelný, oznámil to ministr školství. Policie na Jižní Moravě odhalila při kontrolách 14 nelegálně zaměstnaných cizinců a bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Dělníci včera prorazili tunel pro tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Spotřebovali přitom skoro 5 tun trhaviny. Více než 300 metrů dlouhý tunel teď musí pracovníci vybavit technologiemi. Cestující se po nové trati projedou na konci roku 2027, dodává generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
4: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
2: Ražbě tunelu na brněnské Kamechy se budeme věnovat i krátce před 8 hodinou. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se také podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Jihomoravští policisté při posledních rozsáhlých kontrolách odhalili 14 nelegálně pracujících lidí ze střední Asie. Do prohlídek zaměřených na cizince se zapojili 20 policistů, zkontrolovali přes 300 lidí. Jedna skupina lidí se před hlídkou pokusila schovat na staveništi mezi ocelovými tyčemi.
5: Cizinecká policie se zaměřila mimo jiné taky na auta se zahraničními poznávacími značkami a na autobusy. Při těchto kontrolách jeden z šoférů dal hlídce falešný moldavský řidičský průkaz, protože o ten pravý přišel. Za vyrobení padělku může skončit na několik let ve vězení. V podobných kontrolách bude teď policie pokračovat. Kromě nelegálního zaměstnávání cizinců se soustředí taky na nelegální migraci. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Sport.
2: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové čeká v play-off papírově těžší soupeř. Navíc jim unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré až mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V pozvolna houstnoucím provozu se po silnicích na jihu Moravy dál jezdí bez hlášených nehod a vážnějších komplikací. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve středu 10. června. Svůj svátek dnes slaví Gita, dnešek je také navíc světovým dnem secese a možná, pokud máte rádi i taková ta netradiční výročí, dnešek je dnem ledového čaje. Na vlnách Českého rozhlasu Brno na vás čekají jednohubky, začali jsme večírkem Osamělých srdcí před hodinou, tak teď na ten večírek Vladimír Mišík přinese jednohubky. Vrať mi svět, můj smích, bude zpívat Petra Černocká hned v zápětí, to už je asi po večírku. No a chystáme i počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobrou chuť ke snídani. Chystáte-li se ven, tak počítejte s tím, že dnešek bude oblačný, o tom více už v předpovědi počasí. Hezký poslech a dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut a teď vás vezmeme na motorky. Motocyklový závodník Filip Salač má před domácí velkou cenou v Brně velmi slibnou formu. Na Masarykův okruh přijede český reprezentant v Moto2 jako druhý muž poslední Grand Prix v Maďarsku, kde zapsal nejlepší výsledek za poslední dva roky a vyrovnal si osobní maximum.
1: Poslední čtyři závodní víkendy jsme byli silní, to znamená, byla otázka času, kdy to cinkne. A já v tom Maďarsku tím, že v pátek jsem byl třetí, v sobotu se mi povedla kvalifikace, jsem byl druhý, tak jsem hodně věřil v ten dobrý výsledek a to se nakonec povedlo.
2: Říkal motocyklista Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing o pátém podiovém umístění v kariéře a prvním v kategorii Moto2 od předloňského října.
1: Určitě emoce byly vysoko, protože to je vlastně moje asi nejcennější pódium, protože jsem odvedl více jak půlku závodu, takže určitě hodně důležitý výsledek pro mě.
2: A to nejen proto, že příště od 19. do 21. června se bude bojovat o body do hodnocení šampionátu v Česku na brněnském Masarykově okruhu. 24-letý Salač na tom od loňské sezóny navíc nebyl úplně nejlépe.
1: Neměl jsem teďka jednoduchý dva roky, když jsem přestoupil v úvozovkách do nejlepšího týmu Mark VDS, tak všichni čekali, že budou výsledky nejlepší a já jsem to čekal taky, ale ten tým se trošku změnil a myslím si, že už to nejlepší tým není, takže na mě byl velký tlak, co se týče tohodle a nedařilo se mi vystoupat zpátky po dvou letech na pódiu, nebylo to vůbec jednoduchý, protože opravdu jsem po sobě pochyboval.
2: Vysvětloval devátý muž průběžného pořadí Kubatury Moto2.
1: Loni vlastně ke konci roku, tak jsem nevěděl, zda budu ještě závodit nebo nebudu, protože jsem neměl žádný tým. A nakonec mi American Racing dal šanci a já jsem ukázal, že na to mám. Bohužel jsme neměli úplně štěstí v těch prvních závodech, kdy vlastně buď mi spatizec před kola, nebo někdo sundal, ale teďka už se nám daří.
2: Právě včas pro Filipa Salače a české motocyklové fanoušky, kteří se chystají do Brna.
1: Do budoucna určitě bude prostor na to riskovat, že to je tady to druhý místo pro mě je důležitý po dvou letech. Získal jsem zpátky důvěru jak v sobě, tak v týmu, v motorce a bylo to velmi důležitý. Těším se hrozně moc. Loni ta česká Grand Prix, ten návrat byl úplně úžasný. Já jsem se to hrozně užil. Sice tam bylo spoustu povinností a spoustu práce kolem i mimo závodění, ale český fanoušci jsou nejlepší fanoušci. Já si myslím, že lepší pozvánku jsem udělat nemohl.
2: Cílí Salač na domácím okruhu ideálně na stupně vítězů. Jakub Kanta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. There she was.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, 6 hodin a 17 minut je čas na předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jak to vypadá s teplotami venku? Pokud jste ještě nebyli, tak díky tomu, že v noci bylo oblačno a teď sem tam ještě poprchá, tak se teploty příliš nezměnily, pohybují se mezi 13 a 15 stupni Celsia. Předpověď pro dnešek slibuje očekávanou velkou oblačnost, zataženo občas s deštěm, četnější srážky by měly ale přicházet až během večera a noci. A nejvyšší teploty dnes už nebudou příliš vysoké, 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré až mírně nepříznivé. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne přesně v 21 hodin. Přejeme krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Soukromý investor chystá v Adamově projekt na přestavbu komplexu zchátralých továren. Místo nich chce podél řeky Svitavy postavit mezi ulicemi Nádražní a Osvobození několik bytových domů. Do 15 let by tak ve městě mohlo žít až 1200 lidí navíc. V Adamově teď žije přes 4,5 tisíce obyvatel. V rámci projektu by mělo jít asi o 10 desetipatrových budov, dohromady v nich investor plánuje 618 různě velkých bytů. Navrženy jsou i venkovní prostory s obchody a službami a podzemní parkování pro 650 aut i další odstavné plochy nad zemí. Architekt navrhuje také centrum, kde by v budoucnu mohlo vzniknout místo pro tržiště a letní kino. Více informací najdete v zajímavém článku Hany Novotné na webu irozhlas.cz a nechybí ani zajímavá reportáž. Na vlnách Českého rozhlasu Brno už na vás čekají Vanastovky s písničkou Kouzlo a zprávy v půl připravuje Pavel Chaloupka. Já.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dětský ombudsman Martin Beneš vylosoval členy svého poradního týmu. Skládá se z dětí a dospívajících od 12 do 18 let. Má 30 členů, jejich cílem bude přinášet svůj pohled, nápady a navrhovat řešení problému, kterými se bude dětský ombudsman zabývat. Lidé můžou od tohoto týdne využívat lávku mezi nádražím v Brněnském Králově poli a tamní Myslínovou ulicí. Magistrát ji otevřel v provizorním režimu, protože v okolí stále pracují dělníci. Bílovice nad Svitavou u Brna nabízí obyvatelům ke koupi akcie obecního minipivovaru. Pravidla pro prodej cenných papírů schválili zastupitelé. Novou varnu piva staví dělníci jako součást Mlýnského ostrova uprostřed řeky Svitavy. Otevřít má příští rok na jaře. Je součástí velkého komplexu po bývalém mlýně, kde vznikne také park, sportoviště a školy. V Drahanovicích na Olomoucku začala v těchto dnech rekonstrukce silnice, která je součástí průtahu obcí a spojuje ji s Čechami pod Kosířem. Krajská komunikace byla podle vedení obce ve špatném stavu. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. O novém rektorovi by se mělo rozhodovat na začátku září. A na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný vítr severních směrů. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tento rozkošný, kdysi sinatrovský duet se velmi osobitě postarali Robbie Williams a herečka Nicole Kidmanová. Povedlo se jim to v 6:39 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Zlínská univerzita Tomáše Bati, konkrétně jí Fakulta humanitárních studií, darovala desítky vyřazených počítačů základním školám na Ukrajině. Třeba v Koločavě, kterou proslavil Nikola Šohaj Loupežník. Vyřazenou, ale stále funkční techniku na východ převeze brněnský spolek Přátelé podkarpatské Rusy. Jeho členové pomáhají v Zakarpatské Rusi už od 90. let minulého století a mají dobře zmapováno, kde konkrétně počítače žákům i učitelům stále chybí.
1: Ve vstupní hale Fakulty humanitních studií Zlínské univerzity Tomáše Bati stojí na zemi řada monitorů. Z každého je potřeba oddělat stojánek a vše zvlášť zabalit do bublinkové folie, do beden, tak aby se náklad vlezl do dodávky.
2: Vzhledem k tomu, že k tomu nejsou přepravní krabice, tak největší problém je to nějakým způsobem zapadit, aby to sneslo přepravu, aby to dávalo smysl. Když to tam nahážem, tak z toho bude šrot.
1: Převoz i distribuci techniky zajistí spolek Přátelé podkarpatské Rusy a je tady z tohoto spolku Petr Stavinoha. Já se zeptám, kam ty počítače poputují?
2: Na podkarpatskou Rus, ve Svaljavě to dostane Masarykova škola, už jenom kvůli názvu. A hlavně teda tak kvůli tomu, že s něma spolupracujeme už od roku 2019. Další teda jde do Koločavy. Tam to bude sloužit k výměně počítačů, které tam jsou už někdy od 90. let. Takže budou mít kompletní počítačovou učebnu.
1: Třetím místem, kam technika poputuje, je podle Petra Stavinohy obec Stavné.
2: Že víme, že to přijde do dobrých rukou.
1: Děkana Fakulty humanitních studií Libora Marka se ptám, o kolik počítačů jde a proč jste se rozhodli pro tento krok?
3: Jedná se o 60 počítačů a 87 monitorů. Rozhodli jsme se pomoci školám, vzdělávacím zařízením na Ukrajině, protože cítíme velkou solidaritu se vzdělávacími institucemi jako vzdělávací instituce.
1: Podle děkana Marka Fakulta humanitních studií pomáhá Ukrajině dlouhodobě. Zapojila se do humanitární pomoci nebo například poskytla prostory koordinačnímu centru pro uprchlíky ve Zlíně.
3: A to hlavní, to, co považuji za nejvýznamnější a to, co je vlastně součástí mise naší fakulty, byly jazykové kurzy ukrajinským uprchlíkům, ukrajinské veřejnosti, které byly velmi žádané.
1: Teď univerzita pomůže použitým, ale stále funkčním počítačovým vybavením. Naložená dodávka odjela v pondělí předpolednem ze Zlína rovnou na Ukrajinu. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí pro vás máme přesně ve 6:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty po ránu na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 13 a 15 stupni Celsia, 13 je třeba ve Znojmě Kuchařovicích a 15 je v tuto chvíli v Lednici. Nejvyšší denní teploty už nebudou o moc vyšší, budou se pohybovat jen mezi 14 a 17 stupni Celsia, čeká nás tedy chladný den. Očekáváme zataženo, občas s deštěm, četnější srážky by měly přicházet až během večera a noci. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, severních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky většinou dobré až mírně nepříznivé. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne přesně v 21 hodin. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné středeční ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
4: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 52 minut. Tradičně před 7 pro vás máme přehled očekávaných událostí dnešního dne. V Kyjově na Hodonínsku se dnes lidé můžou zúčastnit jednání o družstevním bydlení na mlékárně. Středa také přinese další schůzi Rady města Brna. Zabývat se bude mimo jiné harmonogramem přípravy rozpočtu města na rok 2027 nebo návrhem na podporu významných sportovních akcí konaných v Brně v roce 2026. Divadlo Husa na Provázku dnes uvede premiéru inscenace Everybody Hurts, postavené z příběhů diváků. Národní ústav lidové kultury dnes na tiskovce představí program 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. No a to nejaktuálnější zprávy v 7 přinese Pavel Chaloupka a budou tu stylově za 7 minut.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na dálnici D2 má vzniknout nový sjezd u Velkých Pavlovic. Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Divadlo Husa na provázku sestavilo inscenaci ze skutečných příběhů diváků a bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 17 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může vzniknout nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice, upřesňuje nezávislý starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.
2: Při napojení lze využít souběžné komunikace, která vede z Břeclavi na Hustopeči a směr Brno. To je vlastně stará cesta, která tam ještě byla před D2. A sjezd z té D2 vlastně povede na tuto komunikaci a na druhou stranu povede směrem k Velkým Pavlovicím.
0: Za absolventy středních škol platí až do konce srpna zdravotní a sociální pojištění stát. Jejich příjem z brigád ale nesmí překročit finanční limit. U dohod o provedení práce je to 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce korun měsíčně. Zdravotní pojištění si musí sami platit třeba ti, kteří po střední škole nepokračují na školu vysokou a ani nenastoupí do zaměstnání. Je také potřeba to ohlásit zdravotní pojišťovně. Pro sociální pojištění to neplatí, to totiž není povinné. Brněnské divadlo Husa na provázku dnes uvede inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts tak vznikl z více než 130 takovýchto přiznání. Ačkoliv odpovídali lidé od 9 do 90 let, některá témata jsou podle uměleckého šéfa Martina Sládečka společná pro všechny.
3: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly, kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
0: A nové inscenaci divadla Husa na provázku se budeme věnovat před 8:30. Kemp Smraďavka u Buchlovic na Uherskohradišťsku zůstane i letos uzavřený. Obec sice na jeho modernizaci získala stavební povolení, proti tomu se ale odvolali sousední lázně Leopoldov. Obávají se znečištění spodních vod, včetně minerálních pramenů při stavebních pracích, protože kemp stojí na bývalé skládce odpadu. Věcí se teď zabývá krajský stavební úřad ve Zlíně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích regionu houstne, zůstává ale bez významnějších komplikací a tedy i bez nehod. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásnou středu vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je 10. června a jen co dospívá Petr Rezek o obyčejným klukovi a Marika Gombitová o chlapcích v pasci, máme pro vás soutěž Jak se u nás mluví, ve které se pro soutěžní slovo dnes vypravíme do Brna, tam už jsme nějakou dobu nebyli. Na výherce dnes čeká román Kouzlo islandské noci. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. 7264652000, to je číslo sem k nám do studia a můžete buď vybírat některou z našich možností, anebo si tipnout přímo. To už záleží jen a jen na vás. Pochutnejte si na snídani a užijte si dnešního dne. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. V Brně jsme už se slovíčky pro naši soutěž nějakou dobu nebyli, takže dnešní otázka je vcelku jasná. Ptáme se vás, víte, milí posluchači, co to znamená kysna? 726465200, linka sem k nám do studia, věřím tomu, že dnes to nebude problém. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Zdena Porubic.
0: Zdeno, krásné ráno vám přeju, vítejte.
1: Děkuji.
0: Tak držím palce, ať dnes uhodnete. Zdeno, víte, co to znamená, když se v Brně řekne kysna?
1: No tak, jako je mě to povědomí, ale může to být leda co jiného, že?
0: Tak nabídnu vám tři možnosti a na vás bude vybrat tu správnou. Takže kysna v Brně, Zdeno, je buď za A kobyla, nebo za B je to polibek, anebo za C je to bedna. Co myslíte, že to bude? Kobyla Ačko, polibek Bčko, nebo bedna Cčko? Co se vám z toho líbí?
1: Řekla bych bedna.
0: Řekla byste bedna. A dobře děláte, Zdeno, dobře děláte, je to přesně tak, jak říkáte. Podej tu kysnu, schováme tam to zbylé nádobí. Perfektní, Zdeno, výborně. Knížka je vaše, gratuluju vám. Byl to jenom váš tip, nebo vzpomněla jste si, znáte asi tady tohle slovo nějak podvědomě?
1: No, znám to, ale říkám, kraj od kraju to může být úplně něco jiného.
0: Přesně, jak říkáte, někdy jsme překvapeni, jak ten význam se může lišit podle toho, co známe. Bez Gratuluju ještě jednou, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Zdeno, krásné ráno do Holubic, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: 7 hodin a 14 minut, to je aktuální čas. Soutěž, jak se u nás mluví, bude pro vás připravena opět zítra po 7. hodině. No a teď už Jason Donovan.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, 7 hodin a 17 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno, je tu předpověď počasí. Teploty na Jihomoravě se momentálně pohybují v rozpětí mezi 13 a 15 stupni Celsia, takže to rozpětí se příliš nemění, díky oblačnosti jsou teploty stabilní a bohužel se nezmění ani během dnešního dne. Vypadá to, že se už moc neoteplí, očekáváme zataženo občas déšť, četnější srážky by měly přicházet až během večera a noci. No a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, severní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré až mírně nepříznivé. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno přejeme.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 21 minut. Máme pro vás několik pozvánek na dnešek. Do Kyjova jste dnes zváni na jeden z koncertů 31. ročníku festivalu Concentus Moravie. V kostele na Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Pavel Haas kvartet a Pavel Nykl. Zazní smyčcové kvintety Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse a začíná se v 7:30 večer. Zaniklé stavby lednicko-valtického areálu představí dnes historik Daniel Lička na přednášce v 18 hodin v Burgers klubu v Lednici. Přiblíží historii, původní podobu i důvody, proč z krajiny zmizely. Národní divadlo v Brně to zve na Čapkovu matku v režii Štěpána Pácla s Terezou Grossmanovou v hlavní roli. Představení začíná v 19.30 a předtím ještě máte možnost si vyslechnout dramaturgický úvod. Hraje se v Mahenově činohře. Pokud i vypořádáte nějakou akci, tak samozřejmě můžete napsat prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci kontakt. Pozvánku pro vás rádi zveřejníme. A ještě pozvánka za muzikou. Bára Hrzánová se dnes představí v Dělňáku v Líšni na Klajdovce a začíná se od 19. hodiny. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Stavbaři včera po 4 měsících dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Nyní budou podle generálního ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka pokračovat práce v tunelu a dopravní podnik začne v dalších týdnech také s pokládkou kolejí. Samotná trať má být uvedena do provozu v závěru příštího roku. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Jihomoravští policisté při posledních rozsáhlých kontrolách odhalili 14 nelegálně pracujících lidí ze střední Asie. Do prohlídek zaměřených na cizince se zapojili 20 policistů, zkontrolovali přes 300 lidí. Šumice na Uherskobrodsku staví bydlení pro seniory a lidi v nouzi. Nový přízemní komplex nabídne celkem 9 bytů, 4 větší pro seniory a 5 menších pro sociálně slabé. První nájemníci by se měli stěhovat v září. Dnes večer začne na takzvaném Římském náměstí v Brně dvoudenní hudební minifestival Biograph Sound. Zároveň na náměstí začne provoz letního kina. Lidé zdarma uvidí filmy každou středu a čtvrtek do poloviny září. Na jihu Moravy pak dnes bude zataženo s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Biozátěž je také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: V Brně pozor u nehody na Veveří a také na Jihlavské ulici. Tam zůstává nepojízdné auto a na vozovku vytekl olej. Opatrně projíždějte i místem nehody v Boskovicích na ulici U Lázní. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Posloucháte nás 10. června ve středu. Jsme rádi, že jste s námi. Rukavice, rýč a holínky, výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu nebo lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny a drobné živočichy. Skupina dobrovolníků se vydala třeba do bývalého lomu v Moravském Krasu.
1: Květinu s drobnými modrofialovými květy přišla z lomu seč odstraňovat Andrea.
2: Je trošku sucho, takže to není tak lehké, ale ve svahu je trošku vody, takže tam se to vyrývá líp.
1: Před chvílí jste používala rýč, teď tedy trháte holýma rukama, respektive rukama v rukavicích. Říkala jste, že se vám lépe pracuje tady ve svahu, ale asi to nebude úplně jednoduchý výšlap, jak tak koukám po tom jílu.
2: Není to jednoduchý, už jsem se i sklouzla dvakrát.
1: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
3: Představovala jsem si, že to půjde s nás. Asi kdyby trošku napršelo, kdybychom počkali na ten déšť, takže by to šlo s nás. Ale naštěstí zde přítomný pan vedoucí tady této expedice odborně předvedl, jak se to rije, tak teď už netápu.
1: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy Chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
4: Původem ze Severní Ameriky a Kanady, už je tady dlouho, byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
1: Podle Zdeňka Musila lupina představuje nebezpečí pro původní druhy v chráněné oblasti.
4: To nebezpečí je dáno zejména rozrůstáním v původních porostech, zejména lučních, ale dostává se i do lesních porostů, kde může potom potlačovat tu původní vegetaci, tu původní flóru, třeba plavuň vidlačka.
1: S odstraňováním lupiny může pomáhat kdokoliv. Lidé se navíc můžou do 21. června zapojit do celorepublikové soutěže Lupiniáda. Fotky natrhané invazní rostliny můžou posílat agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění.
4: Teď v době kvetení, kdy kvete nápadnými modrými květy, můžou ji využít do kytic, do vázy, protože docela dlouho v té váze vydrží.
1: Rostliny, které dnes dobrovolníci spolu s pracovníky chráněné krajinné oblasti natrhali, skončí na kompostu, aby se dále nešířily. Až se na lupině vyvinou lusky, kompost nestačí a je potřeba je spálit. Z lomu seč Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7:45 přesně. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 13 a 15 stupni Celsia a ty denní nejvyšší už nebudou moc vysoké. Očekáváme totiž zataženo občas déšť, četnější srážky by měly přicházet až během večera a noci. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý přes den mírný vítr severních směrů. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré až mírně nepříznivé. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Třetí brněnský tramvajový tunel je proražený. Dělníci vyhloubili přes 300 metrů dlouhou štolu, kterou pojedou tramvaje na sídliště Kamechy. Trvalo jim to 4 měsíce a spotřebovali přitom několik tun výbušnin.
1: Rypadlo se právě provrtalo posledním kusem zdi a jak pomalu upadávají jednotlivé kusy, tak mizí i provizorně nasprejovaný barevný obrázek brněnské šaliny. A když už je díra větší, tak z ní za potlesku lidí vylézají ven z tunelu jako permoníci dělníci v oranžových vestách.
2: Rozpojíme horninu, či už mechanicky pomocí tunelbágru alebo trhavinami. Následně horninu vyťažíme a v tom poslednom kroku vlastně ten nový výrub zajistíme vystrojovacími prvkami.
1: Říká mi to inženýr ze stavební firmy Lukáš Žatkuliak. Dělníci na stavbu využili skoro 5 tun trhaviny. Odstřelovat museli víc jak 100krát. Lidé, kteří bydlí v okolí, si tak museli zvyknout na hluk, jak říká Jaroslava a Radek.
3: Bydlí dcera na tom rohu a ty si stěžovali, no, že to rušilo. Mají z toho strach, z toho provozu tady, aby to nerušilo.
4: A zase odpadnou autobusy, tak zase bude klid na silnici.
1: Rušila vás tady ta stavba?
5: Ne, stavba mě teda nerušila. Prašnost byla asi zvýšena, to určitě, ale jako co se týče hluku, tak to ne.
1: Podotýká zase paní Hana. Právě hluk byl podle Žatkuliáka jednou z největších výzev výstavby.
2: Napriek tomu vlastně místní obyvatelia byli velmi tolerantní a umožňovali nám vykonávat práce 24 hodin 7 dní v týždni, nepretržitě, za čo jim patří velká vďaka.
1: Tunel teď musí dělníci vybavit potřebnými technologiemi a hlavně kolejemi k desítkám domů. Ukazuje jejich směrem generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
6: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
1: Lidé se novým tunelem i celou tratí za víc než 1,75 miliardy korun poprvé projedou na konci příštího roku. Jakub Holer, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nové vlaky, které budou jezdit na přímých rychlíkových tratích mezi Prahou a Brnem, procházejí testováním. Brno otevřelo lávku mezi Královopolským nádražím a Myslínovou ulicí. Obyvatelé Bílovic nad Svitavou se můžou stát akcionáři obecního minipivovaru a bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. První vlak, který bude od letošního prosince zajišťovat přímé rychlíkové spoje mezi Prahou, Jihlavou a Brnem, je v Česku. Jde o v Polsku vyrobenou čtyřvozovou elektrickou jednotku. Na okruhu ve Velimi aktuálně absolvuje sérii technických zkoušek nezbytných pro schválení provozu.
3: Dohromady chce společnost RegioJet, která bude rychlíkovou dopravu mezi Prahou, Jihlavou a Brnem zajišťovat, nakoupit 18 těchto jednotek. Vlaky mohou dosáhnout rychlosti až 200 km za hodinu. Krajské město Vysočiny se po 6 letech dočká přímého vlakového spojení s Prahou ve dvouhodinovém intervalu. František Jirků, Český rozhlas.
1: Lidé můžou od tohoto týdne využívat lávku mezi nádražím v brněnském Králově Poli a tamní Myslínovou ulicí. Magistrát ji otevřel v provizorním režimu, protože v okolí stále pracují dělníci. Lidi tak při průchodu stavbou musí být opatrní. Naopak uzavřený je teď tunel pro chodce pod kolejemi směrem k Fibichově ulici. Tam zase pracují železničáři. Bílovice nad Svitavou na Brněnsku nabízí obyvatelům ke koupi akcie obecního minipivovaru. Pravidla pro prodej cenných papírů schválili zastupitelé. Novou varnu piva staví dělníci jako součást Mlýnského ostrova uprostřed řeky Svitavy. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. 15% podíl můžou získat přímo lidé, říká starosta Miroslav Boháček z Hnutí STAN.
4: Budeme dávat 600 kusů akcí pro občany. Jedna ta akcie bude mít hodnotu 3000 korun, to znamená, že občané si budou moct koupit akcie podle toho, kolik budou chtít, ale předpokládáme, že to bude v řádu vždycky nějakých jednotek, že ty lidé budou mít takový zájem.
1: Mini pivovar má otevřít příští rok na jaře. Je součástí velkého komplexu po bývalém mlýně, kde vznikne také park, sportoviště a školy. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm, četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Domašova kolony. Na 234. kilometru pak řidiči ve směru na Kroměříž hlásí předmět na vozovce. S omezením počítejte na D52 u Rajhradu mezi 12. a 10. kilometrem. Se tam v levém pruhu ve směru na Brno pohybují silničáři. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině s vámi Český rozhlas Brno. Posloucháte nás ve středu 10. června 2026. Svůj svátek dnes slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky křestního jména Gita, nebo také Margita, asi Štefan, a samozřejmě také všichni dnešní narozeninoví oslavenci, kteří mají v občankách a rodných listech 10. červen. Svého času mezi ně patříval třeba Karel Cich a slavit své 75. neuvěřitelné narozeniny bude také zpěvačka Marcela Holanová, ale hlavně mnozí z vás na vlnách Českého rozhlasu Brno. Vám všem posíláme Václava Neckáře, který přivede Mademoiselle Giselle na to, aby se večírek rozproudil, a k narozeninám a k svátku pak nabídneme ještě něžné dotyky od Petra Muka. Užijte si písniček, které nestárnou, my zatím chystáme počasí s brněnskými meteorology. Buďte zdraví, šťastní a spokojení. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 11 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, pěkné ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině? Jaké je počasí? A zeptám se i, pršelo během noci?
2: A během noci pršelo na větší části území, teď to srážkové pole jde spíše přes naše jihovýchodní polovinu a ty srážky se postupně budou dostávat během dne na celé, a když ne na celé, tak na jeho velmi větší část území, a teploty se pohybují teď mezi 13 a 16 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese 10. červen? Ráno vypadá vzhledem k noci takové teplotně téměř neměnné. Jaký bude dnešek?
2: On teplotně neměný zůstane v podstatě i během dne, ten dnešek. Očekáváme zataženou oblohu, ten déšť se zpočátku teď v odpoledních hodinách bude vyskytovat občasně a potom četnější a trvalější srážky by měly přicházet na celé území během večera. A teploty, ty by dnes opravdu výrazně vyšplhat neměly, maxima očekáváme mezi 15 a 18 stupni Celsia.
1: Jak to bude vypadat zítra?
2: Noc bude stále ještě zpočátku zatažená s deštěm, k ránu budou od jeho západu srážky postupně ustávat a bude se protrhávat oblačnost na oblačno až polojasno, to znamená zítřek začne někde se slunečním svitem nebo občas se slunečním svitem a zítřek bude s proměnlivou oblačností, během dne se na mnoha místech objeví přehánky, na některých místech se můžeme potkat i s bouřkou a večer budou srážky ustávat, zítřejší maximální teploty už budou trošku vyšší než ty dnešní 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Znamená to tedy, že teploty půjdou pozvolna nahoru, tak jak naznačuje třeba čtvrtek, v pátek bude ještě tepleji?
2: V pátek zatím se zdá, že by mělo být buď stejně jako ve čtvrtek, možná mírně chladněji. Ty páteční maxima zatím mezi 16 a 20 stupni Celsia a bude v podstatě pořád stejně proměnlivo, občas deštivo. Během dne se ty srážky v pátek mohou být četnější a sobota pak také s velkou oblačností, která může být proměnlivá během dne a nejvíc pak kolem poledne a odpoledne a také znovu s přehánkami nebo deštěm. A srážky budou i s oblačností potom v sobotu večer ubývat. Maximální teploty v sobotní zatím mezi 19 a 23 stupni Celsia.
1: Moc krát díky, Báro, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 10. červen.
2: A maximum pochází ze Strážnice, bylo tam naměřeno v roce 2014 a teploměr ukázal 35 stupňů a 9 desetin. Naopak minimum pochází z Olešnice na Blanensku a také ze Žďárny na Blanensku. Tam byl v roce 1932 naměřen 1 stupeň nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová. Přejeme hezké dny, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut, zpíval vám Bob Friedl. Na vzniku nejnovější hry brněnského divadla Husa na provázku se podíleli i jeho diváci. Přes 130 lidí se v anketě svěřilo se svými nejtěžšími životními chvílemi a jak je překonali. S odpovědí pak režisér Jan Mikulášek sestavil inscenaci Everybody Hurts. Diváci uvidí poprvé dnes večer.
1: Inspirací pro inscenaci Everybody Hurts byla stejnomenná skladba skupiny R.E.M., kteří v 90. letech vlastně na základě dopisů fanoušků, kteří byli taky v zoufalé situaci, chtěli vlastně teenagerům vzkázat, že je naděje ve světě, že stojí za to vydržet a zůstat naživu. Někdy se nazývá hymna proti sebevraždám.
2: Popisuje nám je dramaturgyně Veronika Onhajzrová. Stejnou možnost svěřit se svými traumaty měli i diváci Husy na provázku. Dotazníku odpovídali na 3 otázky.
3: Vzpomenete si na nějaký zvlášť těžký okamžik ve svém životě, co vám dalo sílu jej překonat? Kdy vám bylo jasné, že jste jej překonali?
1: Ty jednotlivé příběhy, které v inscenaci zaznívají, vycházejí z kapitol, které jsou sestaveny podle různých statistik, například počtu slov, které se objevovaly v příbězích, nebo jsme se zaměřili, jaký text byl nejkratší, který byl naopak nejdelší. Není jeden příběh, který je ten hlavní, protože všechny si zaslouží a zahrnou do té inscenace samotné.
2: Ve více než 130 příbězích se podle uměleckého šéfa Martina Sládečka často témata opakovala.
4: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly. Kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
5: Strach 7x, radost 18x,
6: láska 17x,
7: naděje 5x,
5: naděje.
4: To, v čem spočíval ten těžký okamžik, ten líčili zpravidla velice přesně. To, co pomohlo, shrnuli do několika krátkých slov. A většinou se ta slova velice podobala. Zněla čas, rodina, přátelé, terapie, víra, alkohol.
2: Inscenace nemá jednu hlavní dějovou linku. Jde spíš o soubor různých scén, které mají diváky povzbudit, doplňuje herečka Markéta Matulová.
1: Různá slova, která se nám opakovala při tom zkoušení, a to je třeba sdílení, strach, podpora. To poselství vlastně je právě nebát se sdílet věci i své osobní s ostatníma lidma.
2: Atmosféru vzájemné blízkosti dotváří i scéna, kterou tvoří polopropustná zrcadlová stěna, dodává dramaturgyně Onhajzrová.
1: Nám přišlo, že to, že se takhle můžeme zhlédnout v těch zrcadlech, to, že můžeme vidět jeden druhého a to, že navíc ještě za tím zrcadlem něco se skrývá, nám může taky trochu zprostředkovat ten pocit, jaké je to sdílet něco s druhým nebo jaké je to v sobě nosit nějaké tajemství, o kterém třeba nikdo neví.
2: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí lidé zatím ve 3 plánovaných reprízách. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může vzniknout nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice. Lidé dnes můžou přednést své připomínky k projektu družstevního bydlení na Mlékárně v Kyjově. Zastupitelé města na jednání představí architektonickou studii a rozvržení bytů. Celkem by jich mělo být 85. Studii pak upraví na základě podnětů. Stavba družstevních bytů by mohla začít na jaře 2028, hotovo pak má být v roce 2030. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. O novém rektorovi by se mělo rozhodovat na začátku září. Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Nízkoemisní vůz poslouží k dopravě materiálu, zásobování jednotlivých zařízení a třeba i k dovozu obědů. Jihomoravské muzeum ve Znojmě dnes zahájí výstavu Tváře města Znojma. Koná se u příležitosti oslav 800 let povýšení Znojma na královské město. V budově na Masarykově náměstí představí historické předměty i běžně nepřístupné archiválie z depozitářů. Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm, četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, foukat by měl slabý, postupně mírný vítr severních směrů, biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Kývalky. Na D52 pracují mezi 12. a 10. kilometrem v levém pruhu ve směru na Brno silničáři. Opatrně projíždějte i místem nehody na Francouzské ulici v Kroměříži. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době chystá, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V prvním červencovém týdnu zahájíme na silnici 1/50 u Velešovic mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna práce na úpravě křižovatky. Oprava je plánovaná na 52 dní. Po většinu času bude provoz zachován v obou směrech ve zúžených jízdních pruzích. Pouze přibližně na jeden týden bude nutné upravovaný úsek částečně v jednom směru uzavřít. Součástí projektu je také přestavba křižovatky silnic 1/50 a silnice 3. třídy a úprava napojení účelové komunikace. Nově vybudujeme připojovací a odbočovací pruhy, upravíme dopravní značení a nainstalujeme úsekové měření rychlosti. Náklady na opravu vyjdou na 18,3 miliony korun.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji, protože čtvrté finálové utkání o Stanleyův pohár vyhráli na ledě Las Vegas hostující hokejisté Caroliny. Opět po dramatickém průběhu a tentokrát je, pane Meixnere, po 60 minutách. Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, takové zamračené, mírně ochlazené ráno. Tak ano, opět dramatický průběh, tady ta série jiná není zatím.
0: Ano.
1: A tentokrát si to skončilo po 60 minutách. A musím říct, že jaksi ten výsledek není, řekněme, překvapivý, protože i Vegas vyhráli v Caroline, takže to mají na stejno. Je to samozřejmě pro Vegas nepříjemné, když doma nevyhráli, to je bez debaty.

0: Karolina nasadila místo tradičního nebo stabilního svého brankáře Dana Fredricka Andresa poprvé od začátku Američana Brandona Bassiho a musím říct, že se jim to vyplatilo, protože chytal výborně, ještě navíc chytal v obráceném gardu, což je vždycky taková výhoda brankáře a nevýhoda pro útočníky. No, co říct k tomu průběhu, tak Vegas na rozdíl od toho minulého zápasu, kdy vedli 4-0 a pak to zmastili, ale stejně vyhráli, tak tentokrát začátek nestihli, v druhé minutě inkasovali takovou střelou dorážky, ve čtvrté z přesilovky bylo to už 2-0, pak si se snížili Stonem po takovém perfektním blafáku do forehandu, to je těžký blafák, takže to bylo 1-2, ale ve 13. minutě stál, zvýšil pro Carolinu, přesilovka, dorážka, bylo to takové zvláštní, pak Hall naskočil, to je hráč Caroliny, naskočil z trestné lavice, dostal puk, jel solo, nedal. Takže a pozor, a Vegas dali gól na 2-3, ale rozhodčí se šli podívat a ten gól padl snad z setiny vteřiny nebo sekundy po zahoukání, takže neplatil. Toho se málo kdy stává. No a v druhé třetině snížili Vegas na 2-3 Carsonem po spolupráci se svým švédským kolem Andersenem a dokonce srovnali Houdenem perfektní ranou. Když se na 3-3, tak to vypadalo zajímavě, ale ve třetí střetně v 47. minutě stál zblízka v pádu po takové sérii kicksu Vegas dal gól na 3-4, dvě minuty před koncem si Vegas vzali time 6-5 a dostali gól do prázdné branky od Dana Erse. Takže to je k tomu dramatickému opět průběhu.
1: V sérii je stav na zápasy 2-2, páté utkání se bude hrát v Carolině, šesté v Las Vegas, přičemž výhodnější pozici, pane Maxnere, mají Hurikáni nebo Zlatí rytíři? Co myslíte?
0: No tak je to takové 50-50, ale samozřejmě, když vezmeme jakousi, řekněme, výhodu, ale ona to moc velká výhoda není, že by tedy Hurikáni nebo Carolina měli to sedmé utkání na domácím ledě, pokud by to bylo 3-3 po těch šesti zápasech, tak ta výhoda by byla taková, ale tady v tomhle tom to moc neplatí. Ale z toho obrazu hry a z toho, jak se ty zápasy vyvíjí, mám takový pocit, že Hurikáni k tomu mají přece jenom o něco blíž hrají, takový předvádějí takový lepší hokej. Když pomíneme ten kolaps v tom předminulém utkání, kdy tedy prohrávali 0-4, ale nakonec to ještě srovnali. Takže to myslím si, že je to tak 50-50 s mírnou výhodou, řekněme, pro Carolinu. Jinak dovolte mě na závěr jednu perličku. Byl takový rozhovor v české televizi, nebo v televizi, kde komentátor se ptal, mluvil s naším astronautem Alešem Svobodou, který je rodilý Brňan.
1: Ano.
0: A samozřejmě on bude pilotem příští rok do toho vesmíru na tu kosmickou stanici. A když se ho ptal, co si vezme sebou, s výjimkou tedy toho, co musí dělat z vědeckých účelů, co si vezme sebou, tak řekl, vezmu si puk komety.
1: Je, to je hezké.
0: Tak
1: to je,
0: to je krásný, ne? A on a ten pán mu říká, no a ne národního mužstva, ne komety. On je samozřejmě Brňák, rodilý Brňák, mimochodem příští týden bude mít 40. narozeniny, je to šikovný kluk, jako je to major naší armády, je inženýr, obhájil dokonce mě PhD, má doktorantskou práci, to na to téma to nebudu ani mluvit, jako studoval taky v Americe.
1: Pěkná tečka za naším vysíláním, ano.
0: Takže to je nabitý kluk, ale má rád hokej, hraje ho jako doplňkově a vezme si puk sebou s logem Komoty. Paráda. Tak to je dneska všechno.
1: Skvělé, pane Maxnere, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Tady je Český rozhlas Brno, ve 8:45 je tu předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Sledujeme také vývoj teplot na jihu Moravy, zatím velmi nesmělý díky oblačnosti. Teploty mezi 14 a 16 stupni Celsia a předpověď očekáváme zataženo až oblačno, občas déšť. Četnější srážky by měly být během večera a noci. Nejvyšší teploty dnes jen 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 49 minut a je tu další díl cyklu Modré majáky. Zdeněk Truhlář tentokrát navštívil s mikrofonem základnu Jihomoravské záchranky v Brně Bohunicích a zajímal se o velkokapacitní sanitku. Tento speciální vůz slouží o události většího rozsahu. Popisuje na jednom ze zásahů záchranář Václav Jordán.
1: Koncem února byl vyslaný velkokapacitní speciální vůz Atego 155 na požár bytového domu tady v Brně, kde bylo ošetřeno celkem 13 pacientů. 3 z těch pacientů byli odvezeni do nemocnice.
2: Popisuje jeden z případů nasazení velkokapacitní sanitky člen týmu specializovaných činností Václav Jordán.
1: Tady ten vůz Atego sloužil v tomto případě jako mobilní ošetřovna, takže v podstatě taková ambulance, do které byli pacienti přinášení, přivádění, tam byli vyšetření a podle stavu naléhavosti byli buď ponecháni na místě nebo transportováni jinou posádkou do nemocnice.
2: Kabina v podstatě velikosti kamionu, jinak velké skříňové vozidlo. Hned za kabinou si všímám takového aparátu, který vypadá možná jako šnorchl, ale asi to šnorchl nebude, že?
1: Šnorchl to není, tady to auto nepotřebuje šnorchl. Je to osvětlovací stožár, který my můžeme vysunout, rozsvítit a dálkovým ovládáním natáčet světla, něco podobného, jak mají hasiči na cisternách.
2: Tak já si tu všímám různých dvířek na boku vozidla, té skříně velké. Co je uvnitř?
1: Je to velkokapacitní speciál tady tento vůz pro 8 pacientů, kdy 2 jsou ležící, zbytek sedících. A v souvislosti s tímto množstvím pacientů je tento vůz vybaven i větším množstvím zdravotnického materiálu a pomůcek. Je tady například 6 desetilitrových lahví s kyslíkem pro transport více pacientů, když potřebují kyslíkovou terapii. V dalších dvířkách máme transportní pomůcky, což jsou s kuprámi, zase jich tady 5x tolik než v běžném voze. Jsou tady rozlišovací plachty pro mimořádnou událost a jsou tady 2 taktické boxy, jeden pro stavění krvácení a druhý pro infuzní terapii, kde je zase velké množství materiálu.
2: Ještě tu máme vzadu poslední malá dvířka.
1: V posledních malých dvířkách jsou zásahové batohy, tak jak ve všech standardních vozech záchranné služby Jihomoravského kraje, takže je tady batoh z léky, batoh s kyslíkem, s kyslíkovou terapií a batoh chirurgický, kde jsou obvazy.
2: No a když se díváme na ten velký vůz zezadu, tak jsou tu dvířka, ale také nákladová rampa.
1: My když budeme potřebovat dostat pacienta do vozu, který nebude úplně mobilní, můžeme použít tuto rampu a zároveň tato rampa nám slouží k výjezdu nosítek z toho vozu.
2: My se po těch schůdcích dostaneme až do toho velkého zadního prostoru. Po jedné straně jsou sklápěcí sedačky, je jich tu 5, na druhé straně lavice a uprostřed 2 nosítka. Mohou se tímto vozidlem pacienti i převážet nebo vyloženě slouží pouze na to ošetřování v místě nějaké události?
1: Tady toto vozidlo je využíváno jak mobilní ambulance, takže na ošetření pacientů na místě, případně nepřízně počasí poskytnutí nějakého zázemí, teplého, suchého a v případě potřeby je možné pacienty transportovat i do nemocnice.
0: A já ještě doplním, že všechny díly cyklu Modré majáky najdete na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: 8 hodin a 55 minut, tady je Český rozhlas Brno, dnes je středa 10. června, srdcovky se Zdeňkem Junákem, ať prší, nebo sněží, nebo svítí sluníčko, tady prostě budou i dneska. Středa, Zdeňka je třeba. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, správně díš, chlapče, ano, ano, vždycky prostě ráno. Mě už je rado, že se probudím, dneska jsem se probudil opravdu do nádherného dne, protože sice slunce nesvítí, ale to slunce svítí vedle mě. To je moje Irenka, s kterou zítra budu přesně 44
0: let. Zítra?
1: Zítra, představ
0: si to. Je velká
1: Takže
0: paráda.
1: Je to paráda, protože kdysi dávno, když jsem měl mlářiká děda, ty posl Zdeňo, jestli tě jednu ta tvoja roba vyžene z ložnice, že chrápeš, nebo tak... Vyměňu, to není roba pro tebe. Ale nám se to nestalo, jsme pořád vedle sebe, žádné oddělené ložnice a tak dále. Takže jsem se probudil jako v dobré pohodičce, a takže, no, venku máme pošmournu, ale to nevadí, není ani tak zima, v podstatě, že jo, tak ten medar to musí ještě dohnat, ono taky bylo sucho, takže se musí trošku napršet, aby se nám ta příroda zazelenala. Takže tak, těším se na dnešní vysílání, těším se na dnešní i zítřejší den a na další dny. Těším se na své posluchače a na tebe se těším zítra ve čtvrtek po 9. hodině. Teda promiň, před 9.
0: Jo. Budu tady, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Na zkoušce z biologie dostal jen to, co se neučil. Ukecával zkoušejícího, aby mu povolil pohovořit alespoň o něčem z trávící soustavy, kterou znal. Nakonec mu povolil svěrač. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Starostové městských částí Brna dostali vysílačky pro krizovou komunikaci. Romská zmocněnkyně zůstává v úřadu vlády, protidrogoví experti mají zamířit na rezort práce. Policie na jihu Moravy odhalila při kontrolách 14 nelegálně zaměstnaných cizinců a bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Magistrát města Brna pořídil vysílačky pro starosty všech městských částí, všechny budovy magistrátu a krizový štáb. Ve spolupráci s městskou policií se tak snaží vybudovat záložní komunikační systém. Aktuálně všichni zúčastnění absolvují sérii školení. Důvody pořízení vysvětluje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Cílem je tedy především to, kdyby v budoucnu nastala nějaká krizová situace, typicky dlouhodobý blackout, tak aby se krizový štáb města mohl co nejrychleji propojit jak s magistrátními budovami, tak se zástupci městských částí a společně na tyto krize reagovat.
0: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Českému rozhlasu také řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle jejich zástupkyně Pavly Chominové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich i proto zvažují odchod. Jihomoravští policisté při posledních rozsáhlých kontrolách odhalili 14 nelegálně pracujících lidí ze střední Asie. Do prohlídek zaměřených na cizince se zapojili 20 policistů, zkontrolovali přes 300 lidí. Jedna skupina lidí se před hlídkou pokusila schovat na staveništi mezi ocelovými tyčemi.
3: Cizinecká policie se zaměřila mimo jiné taky na auta se zahraničními poznávacími značkami a na autobusy. Při těchto kontrolách jeden z šoférů dal hlídce falešný moldavský řidičský průkaz, protože o ten pravý přišel. Za vyrobení padělku může skončit na několik let ve vězení. V podobných kontrolách bude teď policie pokračovat. Kromě nelegálního zaměstnávání cizinců se soustředí taky na nelegální migraci. Alena Hesová, Český rozhlas. Sport.
0: České fotbalistky skončily v kvalifikační skupině o mistrovství světa druhé. V souboji o první místo prohrály na stadionu Velsu 1-3. Postup do baráže o šampionát mají Češky jistý, unikl jim ale postup do elitní skupiny a příštího ročníku Ligy národů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. S omezením kvůli práci silničářů počítejte na D52 mezi 12. a 10. kilometrem. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dnes v práci či doma v bytě popřej k svátku každé gitě. K tomu vinši už se valí i z rozhlasu dárek malý. A cože jí vlastně nesu? Dar, co rychle zbaví stresu. Každé duši prospěje, přidá sil i naděje. Rychle zboří každý plot, pěkná píseň z krásných not. Slyšte moje melodie, dokud 10 neodbije. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 10. června roku 2026. Venku máme oblačno, jako by se to chystalo na déšť, ale uvidíme. Teplota je celkem příjemná, není to žádný mráz, nejde nám, jak se říká, pára od pusy a svátek mají děvčata, ženy, dívenky, nositelky křestního jména Gita. Takže všem Gitám vinšujeme všecko nejlepší k jejich svátku. A já než teď vám pustím první přáníčko, které mi dorazilo na záznamník, tak vám chci jenom říci, že si nesmírně vážím toho, že vám můžu plnit vaše přáníčka a že mě píšete, abych vám splnil přáníčko, abych vám pustil písničko. A já si toho nesmírně vážím a je mi velkou ctí to pro vás dělat. To jenom bych vám chtěl za to poděkovat, protože já vždycky ke konci jenom vám říkám, jak to máte udělat, ale nějak jsem vám ještě nestačil poděkovat. Takže opravdu velké díky a děkuji vám za tuhletu vaši přízeň. A už tady mám záznamník, tedy přáníčko z něj, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny posluchače srdcové. 10.6.1967 jsme v 10 hodin v kostele svatého Václava v Velkém Ořechově řekli své ano. Helena Dubravová a Vojtěch Běhunek z Dobrkovi. Zahrát je nám 10.6. Budeme slavit 59 let společného manželství. V soutěži duel, jakým orchestrem zpívala Olga Sábo, Dušan Gruň a Petr Vašek a zpěvačka Sali. Soutěžící to neuhodí. A byl to orchestr Juraja Vlčovského, který se narodil v naší obci v Dobrkovicích. Když jsme otvírali sportovní areál, tak u nás v Dobrkovicích vystupoval se všemi jmenovanými. Byl to pro všechny občany a okolní velký svátek. Jestli máte nějakou písničku, mohli byste nám zahrát, alebo písničku Karla Gotta. Děkuji, manželé Běhunkovi.
0: Moji milí Běhunkovi, tak samozřejmě v prvé řadě vám vinšuji k vašemu krásnému jubileu ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No, ten orchestr, který jste jmenoval, ten jsem nenašel žádnou skladbu od nich, ale mluvil jste o různých duetech a podobně. A chcete Karla Gotta, tak já jsem vám vybral Karla Gotta s Darinkou Rolincovou Zvonky štěstí.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zvonky štěstí pro vás, manžele Běhunkovi, a vůbec pro vás všechny, moji milí posluchači, aby vám zvonili a přinášeli to štěstí. Tož, tak nám konečně zapršelo. A soudě podle výrazu některých lidí, jako by šlo o menší přírodní katastrofu. Sluníčko zmizelo, teploměr spadl o pár stupňů a víkendoví rekreanti se tváří, no, jako by jim někdo osobně zrušil léto. Jenže zatímco my schováváme lehátka a brbláme nad mokrými sandály, příroda si možná právě oddychla. Poslední týdny byly na mnoha místech Moravy mimořádně suché. Zemědělci na jižní Moravě mluvili o jednom z nejsušších období za poslední roky. Půda vysychala a voda začala chybět tam, kde by člověk čekal, že bude. Že bude tedy samozřejmostí. Na některých místech už dokonce úřady přistoupily k omezením používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Také možná není špatné podívat se na déšť trochu jinak. Každá kapka, která nám steče za krk, je zároveň kapka, která skončí v půdě, u stromů, na polích a v potocích. To, co nám pokazí odpolední opalování, může zachránit úrodu rajčat, meruněk nebo pšenice. A moji milí, ruku na srdce, kdy jsme naposledy zmokli jen tak, bez nadávání, bez sprintu pod nejbližší terasu nebo střechu. Jen jsme si řekli, no a co? Možná bychom si letos mohli jednou dovolit malou vzpouru proti vlastnímu pohodlí. Neutíkat před každou přehánkou. Vzít si místo opalovacího krému deštník. Nebo ani ten ne. Protože někdy není nejhezčí počasí to, při kterém se můžeme opalovat. Někdy je to, při kterém se konečně napije krajina. A ta má po letošním jaru opravdu žízeň. Tož tak.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl sedíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno.

Pravá lásko, Marcela Holanová, mimo jiné Marcela Holanová, dneska slaví nádherných 75 let, tak milá paní Marcelo, nebojte se, mě to čekat za půl roku. Takže všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, ať vám to stále zpívá a těšíte se a těšíme se, nebo tedy respektive vy nás těšíte svým talentem. Tak a já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Pane Junáku, dnes 10. června uplyne 65 roků, kdy jsme si řekli dvakrát ano pro společnou životní cestu. Můžete nám prosím zahrát něco od Gustava Broma s Jarmilou Veselou nebo Helenou Blehárovou? Moc krát děkuji, Ladislav a Marta z obce pod Kojálem. Co by to tak ta obec pod Kojálem mohla být? No, moji milí Ladislave a Marto, to víte, že rád vám splním vaše přáníčko a přeji vám taky do dalších let, ještě tedy společných let, ještě štěstí a dlouhá léta a pevné zdraví. No, vybral jsem vám tedy Gustava Broma, jak jste chtěli, a vybral jsem vám doprovodí Jarmilu Veselou v písni Kdo to ví, kdo ví. Český rozhlas

připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Její pastorkyňa, to je opera Leoše Janáčka O třech jednáních a mimo jiné zpívají samozřejmě Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a další solisté Národního divadla, tedy opery Národního divadla. Dnešní středeční indicie zní takto. Moc vojenských posádek na jižní a východní Moravě nezůstalo. Na tu naši jsme proto hrdí. Opakuji středeční indicii. Moc vojenských posádek na jižní a východní Moravě nezůstalo. Na tu naši jsme proto hrdí. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím, no jo, nechoď holka do kláštera.

choď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ještě se mi směj, Petra Janů, dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře. To zní takto. Prosím o zahrání Pro radost Aleně Dohnálkové z Dubňan. Má ráda skupinu Harley. Výběr nechám na vás. Prosím zahrát Pro radost i pracovníkům do Nuby Dubňany. Děkuji, Rubešová Jana. Milá paní Jano, rád zahraji a rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si skupinu Harley a já jen přidávám, že zahraje a zaspívá písničku, než to s náma půjde ke dnu.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 10. června pomalilililinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Moc vojenských posádek na jižní a východní Moravě nezůstalo. Na tu naši jsme proto hrdí. To byla středeční indicie, nebojte se, ještě bude čtvrteční, potom bude páteční a tam už nám to bude jasno, tedy vám to bude jasno a správné odpovědi se jenom pohrnou. Moji milí posluchači, ještě než se rozloučím, tak samozřejmě připomínám, že rád vám plním vaše přáníčka, je mi to velkou ctí a moc vám za to děkuji, že mi píšete, ale prosím pěkně, připomínám, k narození nám je mi to líto, ale nehraju. Opravdu ne. K tomu je určen jiný, nebo jsou určeny jiné pořady, jako třeba blahopřání s písničkou. A to bych potom mým kolegům Ivance Slabákové, Květušce Navrátilové, Jiřince Ostré, anebo Karlu Hegnerovi lezl, jak se říká, do zelí. Takže prosím pěkně. Pokud chcete, abych vám zahrál k jakékoliv události, nebo jen tak pro radost, musíte mi to dát vědět a máte tyto možnosti. Buď mi svá přání namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den, konkrétní datum a ještě taky s konkrétní písničkou, kterou jste si vybrali, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stihli, jak se říká, zprodukovat. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Skončila ražba tramvajového tunelu k brněnskému sídlišti Kamechy. Dobrovolné vojenské cvičení letos vojáci zorganizují pro více než tisícovku studentů. V Kyjově se dnes lidé mohou zúčastnit jednání o družstevním bydlení na mlékárně a bude zataženo s občasným deštěm teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dělníci včera prorazili tunel pro tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Spotřebovali přitom skoro 5 tun trhaviny. Více než 300 metrů dlouhý tunel teď musí pracovníci vybavit technologiemi. Cestující se po nové trati projedou na konci roku 2027, dodává generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
4: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
2: I letos v létě uspořádají vojáci dobrovolné cvičení pro plnoleté studenty středních škol. Loni se ho zúčastnilo zhruba 800 mladých lidí. Tentokrát je určené pro více než tisícovku zájemců. Lokality cvičení se rozšíří z 8 na 10, rovnoměrněji napříč republikou, informovala o tom mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobárně-Košvancová, s tím, že když to kapacity dovolí, budou uchazeči do jednotlivých lokalit zařazováni nejblíže k místu trvalého pobytu. Lidé dnes můžou přednést svoje připomínky k projektu družstevního bydlení na mlékárně v Kyjově. Zastupitelé města na jednání představí architektonickou studii a rozvržení bytů. Celkem by jich mělo být 85. Studii pak upraví na základě podnětů. Podle místostarosty Kyjova Daniela Čmelíka, zvoleného za 27 nezávislých, zastupitelé představí i časové plány pro družstevníky.
5: Budeme s těmi lidmi řešit nějaký harmonogram, protože my bychom chtěli začátkem příštího roku rozjet už předběžný onboarding těch družstevníků. Tak aby ti zájemci, aby ti budoucí družstevníci věděli, kdy se budou moci přihlašovat, kdy je plánovaná realizace.
2: Stavba družstevních bytů by mohla začít na jaře 2028, hotovo pak má být v roce 2030. Kemp Smraďavka u Buchlovic na Uherskohradišťsku zůstane i letos uzavřený. Obec sice na jeho modernizaci získala stavební povolení, proti tomu se ale odvolali sousední lázně Leopoldov. Obávají se znečištění spodních vod, včetně minerálních pramenů při stavebních pracích, protože kemp stojí na bývalé skládce odpadu. Věcí se teď zabývá krajský stavební úřad ve Zlíně.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm. Četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky čekejte většinou dobré a biozátěž mírnou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 155. kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna auto s poruchou. Od Ostrovačice pak tvoří kolony a na 196. kilometru blokuje střední pruh nehoda. S omezením po nehodě počítejte i na okraji Vyškova u nájezdu na dálniční exit 226. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ve středu 10. června v 10 hodin a 4,5 minuty posloucháte Český rozhlas Brno, kde právě začíná dopolední vysílání. Jako každou středu budeme nejprve společně vařit. Dnes to bude pečený jahodový čaj, 10 minut po 10. a jako vždy s Julií Kalodovou. Vojta Halaš, regionální stopař, se přihlásí před 10:30 dnes z obce, kterou mu vylosovali v minulém týdnu v Bole Radicích. Pozveme vás také za kulturou, tentokrát opět sem k nám do rozhlasové sedmičky, no a s koncem hodiny jsou připraveny samozřejmě také babské rady Jarky Vykoupilové. Příjemný poslech a pohodové dopoledne vám od mikrofonu z brněnského studia přeje Sandra Silná.

0: Český rozhlas Brno.
1: Je 10 hodin 12,5 minuty a já už tady u druhého mikrofonu vítám Julii Kalodovou, která opět po týdnu
2: dobré dopoledne
1: přináší další recept. A něco mi říká, když se tak tady na to dívám a když jsem i ohlašovala na začátku hodiny pečený jahodový čaj, že to je přesně aktuální recept, protože jahody teď dozrávají a tohle...
2: A možná bychom ho teď potřebovali, trošku nás trápí na chlazení, tak on se hodí v každou roční dobu. Určitě. Ale jak to, že jsme, Sandro, nehráli Michala Tučného, nehráli, když máme gastrotéma?
1: Musíme se zeptat Marka, našeho dramaturga hudebního, jak to, že nám tam nedal nic takového jako minulý týden.
2: Ale prohrát není žádná hanba, ano. Jak hrála Argema, tak to já myslím, že to je taky dobrá,
1: určitě,
2: dobrý song.
1: Určitě.
2: Tak pojďme na pečený čaj. Sezona jahod, budete potřebovat kilo omytých a odšťopkovaných jahod plus kilo jiného ovoce, podle toho, co máte. Buď může to být rybíz, třešně, višně, můžete do toho nakrájet pomeranč, cokoliv dalšího. To znamená, toho ovoce jsou 2 kila. Dohromady. Kdybyste měli 2 kila jahod, vůbec nic se neděje a bude to ultra jahodový čaj. K tomu budete potřebovat kilo cukru, skořici, citron, no a panák, buď slivovičky nebo rumu, kdo má chuť. To se všechno, tato směs se nalije na plech a necháte to péct v troubě. Nemusíte se bát to trošku přihulit a dát vyšší teplotu a uvidíte sami, jak se vám to bude péct. Mělo by to prostě na tom plechu vypadat jako upečeně. Jo? Ono se to trošku začne zahušťovat, to ovoce se tak rozmňadlá a rozpustí. A tím, že to pečeme, tak se to právě zahušťuje a ten cukr prostě z toho udělá takový sirup. A zas to nepečte dlouho, aby se vám to úplně nestuhlo. Uvidíte, jak se to bude zdát. Trvá to třeba 15 minut, zhruba tak. No a potom tady tu horkou směs, pokud do toho dáte skořici tuhou, tak prostě jako ne tu sypanou, ale tak tu musíte vytáhnout, aby tam byla hodně, potom nám tam nedělala dobře. A do umytých skleníček vypláchnutých tu horkou směs zavíčkovat, víčkem otočit směrem dolů a je to hotové. A ten pečený čaj, je to opravdu to potom, když v zimě člověk otevře, tak cítí tu jahodovou, tu letní vůni, je to opravdu fakt skvělý, protože ta vůně a chuť se krásně skoncentruje. No a ten čaj potom, když otevřete tu malou skleničku, já to dělám do malých skleniček a potom si vezmu lžičku, naberu lžičku této směsi, dám do hrníčku, zaluju horkou vodou, takže máte to vlastně jako koncentrát, který potom používáte v zimě a je to bezva.
1: Máte vyzkoušené, jak dlouho to vydrží? Ono, když se to vlastně takhle dá zahorka, otočí, je tam ten alkohol, tak vlastně je to jako kompot podobně.
2: Tak, já mám vyzkoušenou tu verzi s alkoholem, takže já jsem potom na konci toho pečení tam přidala slivovici, krásně to jako rozvonilo, ještě to jako umocnilo tu vůni a pak to vydrží téměř nekonečně. Já jsem nedávno našla ve Špajzu skleničky, které jsou asi 10 let staré, otevřeli jsme a v pohodě. Přiznávám se k tomu veřejně.
1: To je archivní ovoce. Vidíte to, milí posluchači, tak teď jsme slyšeli recept, který opravdu nám pomůže zužitkovat třeba i přebytky, protože leckdo třeba jahod nebo třešní, višně ještě nejsou, ale třešně teď jahody už jsou, tak má asi přebytky, tak můžete takhle krásně zužitkovat tedy.
2: A je to výborný dárek, když potom v zimě, třeba na Vánoce chcete dáte na to prostě červenou mašličku a kamarádce nebo svým blízkým rozdáte tyto. Nejlepší skleničky jsou takové ty malé od přesní dávek. Tam je to úplně bezvadný a máte vlastně téměř zadarmo, no tak jedlý cena cukru
1: dárek,
2: v podstatě jedlý
1: dárek a domácí výroba, to se vždycky počítá, vždycky se to hodí. Tak moc děkujeme Julii Kalodové pro tuto chvíli za tenhle opravdu aktuální recept, pečený jahodový čaj, který vlastně můžete udělat z jakéhokoliv ovoce a já se budu těšit opět za týden na další recept. No a my pokračujeme tady v dopoledním vysílání, teď nám bude zpívat Elton John, pak také Linda a Pavel. No a už brzy se přihlásí i Vojta Halaš, náš regionální stopař.

0: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rámci seriálu našeho regionálního stopaře Vojtěcha Halaše společně objevujeme krásy Jihomoravského kraje. Každý týden je Vojtovi vylosována obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne poznal a představil nám ji zblízka. Minulý týden zavítal do Boleradic, kde mu místní vylosovali na dnešek návštěvu obce Lesní Hluboké v okrese Brno-Venkov. Vojto, hezké dopoledne, už jsi na místě?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne. Ano, už jsem tady.
1: A co nám tedy o Lesním Hlubokém prozradíš?
2: Já doufám, že mě dobře uslyšíte. Já jsem tady hledal signál, takže stojím tady na návsi pod deštníkem. Vzpomněl jsem si na píseň Když kapky deště buší od Spiritual Quintetu, nebo ono se to jmenuje Žízeň, ale zpívá se to tam. Každopádně doufám, že mě dobře uslyšíte. Obec Lesní Hluboké leží uprostřed rozsáhlých lesů, patří mezi nejmenší obce regionu. Už necelé 2 kilometry odsud leží hranice Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. V současnosti tady žije necelých 300 obyvatel a původní název obce pravděpodobně vznikl podle její polohy hluboko v lesích. První písemná zmínka o obci pochází údajně z roku 1395, kdy král Václav IV. Potvrdil privilegia Rejhradskému klášteru a mezi jeho majetky byla uvedena i obec Hluboké. Některé historické prameny dokonce posouvají vznik obce až do roku 1095. No a v 50. letech minulého století byla obec přejmenována na dnešní Lesní Hluboké. Dějiny obce jsou úzce spojeny především působením právě Rajhradského kláštera, který významně ovlivnil život místních obyvatel po několik staletí. Podle historických pramenů našel v obci v roce 1621 krátkodobé útočiště také významný český pedagog a teolog Jan Amos Komenský. No a k Lesnímu Hlubokému se váže i jedna z nejznámějších moravských pověstí. V katastru obce stojí památné místo 9 křížů, připomínající tragickou událost, která se měla odehrát kolem roku 1540. Podle pověstí zosnoval nešťastný milenec s pomocníkem přepadení svatebního průvodu dívky z Hlubokého, jež se z vůle svých rodičů prodávala za jiného muže. No a krvavý dým si vyžádal několik obětí a na jejich památku zde bylo vztyčeno 9 dřevěných křížů.
1: A Vojto, co se chystáš konkrétně v Lesním Hlubokém, tedy kromě okolí, kromě 9 křížů navštívit?
2: Chtěl bych kromě 9 křížů vidět významnou památku, a to barokní zámek s parkem, který byl vybudovaný v roce 1770 jako lovecké sídlo právě rajhradských opatů. A naproti zámku byla navíc postavena i kaple svaté Anny. No a dále si, jako vždy, nechám poradit i od místních, kam se ještě vydat.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes stráví den v Lesním Hlubokém. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Děkuji, pěkný den tobě i posluchačům.
1: To byl tedy Vojta Halaš, dnes z Lesního Hlubokého, a my už se za chvíli také spojíme telefonicky s blondýnou, a to bude právě kulturní pozvánka k nám sem do rozhlasové sedmičky k cyklu Fajnšmekři. Zůstaňte s námi a poslouchejte, teď zpívá Helena Vondráčková a pak také kapela Queen.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je to přesně tak, protože Brno je taková moje srdcovka. Já jsem tam několik let studovala a původně jsem vlastně z Tišnova, což je do Brna, co by kamenem dohodil, takže to je takový můj oblíbený kraj a moje oblíbené místo.
1: Mm-hmm. Pojďme teď k hudbě. Vy máte za sebou dvě alba a hodně vlastních písniček, které recenzenti označují třeba jako blond folk. Co si pod tím vlastně můžeme představit?
0: Ano, to je taková věc. Já jsem si říkala, že by mě nejvíc bavilo psát takové vtipné písničky o tom, co člověk běžně prožívá v životě. A vlastně ta první tvorba, co jsem psala, tak je taková, troufám si říct, humorná o různých nakupováních a o různých jako sportech, které my holky provádíme a tak. Takže blond folk je vlastně, jak se blondýny vypořádají s nástrahami běžného života.
1: Mm-hmm. Já jenom můžu prozradit, že teď po skončení i našeho rozhovoru uslyší posluchači vaší píseň Aerobik, takže možná to je přesně ta písnička o těch sportovních aktivitách. Tedy.
0: Přesně tak.
1: Ano, ano. Ale ten váš rozhlasový koncert tady v Sedmičce bude trošku jiný, protože vy budete mít i hosta. Řekněte nám něco o Ivoši Cicvárkovi, prosím.
0: Ano, a to vlastně už zase se váže k té první otázce, k tomu vztahu k Brnu, protože Ivoš je muzikant z Brna, který má kapelu Živo a my spolu spolupracujeme třeba v textové dílně Slávka Janouška. A tak jsme se domluvili, že bychom mohli pár písniček zahrát spolu, protože i vlastně na tom albu, ne na tom teďka, co vyšlo, to všichni tají, ale na tom předchozím, Nevolej mi do nebe, tak Ivoš i sám napsal hudbu k jedné mojí písni.
1: Mm. Já tedy ještě shrnu pro všechny, že koncert Blondýny se koná v Brně na Beethovenově 4 tady u nás v rozhlasovém studiu 7 a pozvala nás na něj sama interpretka, tedy písničkářka, která se říká Blondýna, a ještě jednou 18. června v 7 večer, tedy příští týden, a ještě nejlépe je, když si pořídíte všichni vstupenky na brno.rozhlas.cz už dopředu. Je to odkaz vstupenky na těch webových stránkách, vstupenky na Fajnšmekry. No a teď už se s vámi rozloučím, moc vám děkuju, věřím, že koncert se podaří a my si pustíme tu písničku Aerobik. Hezký den.
0: Já také děkuju, hezký den a všichni přijďte.
1: Díky. No a teď už tady Blondýna a Aerobik.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Český rozhlas Brno.
1: V 10 hodin 46 minut píseň Časy se mění Marty Kubišové, ale tentokrát v podání Anety Langerové. My se teď blížíme k závěru této hodiny a ještě nás čeká pravidelná rubrika, a to babské rady Jarky Vykoupilové. A dnes se zaměříme na nehty. Vzhled nehtů vylepší totiž nejenom krémy a správná úprava, ale babské rady vás teď naučí, jak mohou nehtům pomoci vejce, ořechy anebo mléko.
0: Babské rady.
2: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nehty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nehtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nehty. Pro lepší kondici nehtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nehtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: 10 hodin, téměř 48 minut. Pavel Chaloupka už chystá zprávy v 11 a po 11. hodině. Protože je středa, tak jako každou středu otevřeme poradnu pro zdraví. V ní se věnujeme různým zdravotním obtížím a dnes to budou virová a infekční onemocnění, která jsou v současnosti na vzestupu, souvisí také s cestováním, s aktivitou komárů, klíšťat, ale zaměříme se také na ebolu nebo hantavirus, o kterých nyní slyšíme častěji v médiích. Naším hostem bude epidemioložka Renata Ciupek a tady vás zvuk poslechu. Teď nám bude zpívat Karel Gott.
3: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na dálnici D2 má vzniknout nový sjezd u Velkých Pavlovic. Meziroční inflace v květnu zpomalila ke 2%. Obyvatelé Bílovic nad Svitavou se můžou stát akcionáři obecního minipivovaru a bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může vzniknout nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice, upřesňuje nezávislý starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.
2: Při napojení lze využít souběžné komunikace, která vede z Břeclavi na Hustopeči a směr Brno. To je vlastně stará cesta, která tam ještě byla před D2 a sjezd z té D2 vlastně povede na tuto komunikaci a na druhou stranu povede směrem k Velkým Pavlovicím.
0: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Bílovice nad Svitavou na Brněnsku nabízí obyvatelům ke koupi akcie obecního minipivovaru. Pravidla pro prodej cenných papírů schválili zastupitelé. Novou varnu piva staví dělníci jako součást Mlýnského ostrova uprostřed řeky Svitavy. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. 15% podíl můžou získat přímo lidé, říká starosta Miroslav Boháček z Hnutí STAN.
3: Budeme dávat 600 kusů akcí pro občany. Jedna ta akcie bude mít hodnotu 3000 korun. To znamená, že občané si budou moct koupit akcie podle toho, kolik budou chtít. A předpokládáme, že to bude v řádu vždycky nějakých jednotek, že ty lidé budou mít takový zájem.
0: Mini pivovar má otevřít příští rok na jaře. Je součástí velkého komplexu po bývalém Mlýně, kde vznikne také park, sportoviště a školy. Dnes večer začne na takzvaném Římském náměstí v Brně dvoudenní hudební minifestival Biograph Sound. Zároveň na náměstí začne provoz letního kina. Lidé zdarma uvidí filmy každou středu a čtvrtek do poloviny září. Letní kino lidé od konce června navštíví i na nádvoří radnice Brno-Střed. Program potrvá do konce prázdnin, tam bude ale vstup placený.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm. Četnější a vytrvalejší srážky by měly přicházet během večera. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 78. kilometru, projíždí se tam jedním pruhem a před místem se tvoří kolony. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 55 u Petrova na cestě do Hodonína. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak jako každou středu i dnes po 11. hodině otevíráme poradnu pro zdraví. Věnujeme se v ní různým zdravotním obtížím a dnes se zaměříme na virová a infekční onemocnění, která jsou v současnosti na vzestupu a souvisí také s cestováním. Naším hostem bude epidemioložka Renata Ciupek a probereme, jak se chránit v čase dovolených, kdy se lidé vydávají na cesty u nás, ale i do zahraničí. Zůstaňte s námi, prostor bude samozřejmě i pro vaše telefonické dotazy. Příjemný poslech a hezké dopoledne vám nadále od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Lékařka Renata Ciupek, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně, je dnes naším hostem v Poradně pro zdraví. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám přeji.
1: Povídat si dnes budeme nejenom o nemocech, které jsou rizikem při dovolené v zahraničí, jako je například hantavirus nebo ebola, a o nich teď častěji slýcháme v médiích, ale také o chorobách, které nyní přenáší klíšťata nebo komáři a představují tedy možné ohrožení třeba i tady u nás v České republice. Já ještě připomínám i telefonní číslo do studia, na které můžete v průběhu následujících zhruba 45 minut volat své dotazy, a to je 726 465200. Paní doktorko, když se dnes mluví o virových hrozbách ve světě, které nemoci tedy vy ze svého pohledu považujete za největší riziko a proč?
2: Tak máme dojem, že nás neustále něco ohrožuje. Nicméně musíme si uvědomit, že vlivem vlastně rychlosti šíření informací se nám svět poněkud zmenšil. Vidíme to vlastně a slyšíme každodenně, když se dozvídáme o zprávách z Jižního Atlantiku, kam málo kdo z nás zavítá, stejně tak jako z Konga nebo z Ugandy, kam také obvykle nejezdíme na dovolenou, a máme tedy předestřeny tady tyto zprávy, které nám trošku zkreslují ten pohled na svět. Je potřeba si uvědomit, že se ocitáme i zde u nás v oblastech, kde může dojít k ohrožení našeho zdraví, o tom určitě ještě si budeme povídat. No a pokud se týče zahraničních dovolených, tak ty obvykle trávíme v takových těch klasických dovolenkových destinacích, pokud je to mimo Evropu, tak jsou to oblasti, kde rozhodně teda nám riziko nákazy ebolou nebo hantaviry nehrozí, ale můžeme se tam setkat s jinými riziky, na které musíme být připraveni, a úplně nejčastější jsou to průjmová infekční onemocnění. To asi zná každý cestovatel, který vycestoval takzvaně za hranice všedních dnů. Nicméně zdravý člověk si s těmito riziky celkem dobře dokáže poradit a během 2-3 dnů je opět zdrav. Ale teď nedávno zrovna jsem narazila na několik dotazů od lidí, kteří chtějí vycestovat do oblasti, jako je Indie nebo jihovýchodní Asie, a ptali se tam na rizika, která třeba jsou spojená s pobytem ve venkovských oblastech, v takových těch rurálních civilizací nepříliš dotčených. A tam jsem teda velmi doporučovala, aby se preventivně nechali očkovat proti vzteklině, protože to jsou oblasti, kde se vzteklina stále vyskytuje a k přenosu nákazy u vstekliny dochází po napadení neznámým zvířetem. Bývají to psi, kočky, netopíři nebo i opice tady v těchto těch oblastech. A když si uvědomíme, že vzteklina je vlastně jediné vždy smrtelné onemocnění, pokud se k člověku nedostane včas pomoc, a ta se tam opravdu v těch oblastech včas nemusí dostat, tak to preventivní očkování proti vzteklině opravdu svůj význam má, a velmi chybí tato informace ve veřejném prostoru. Takže jsem ráda, že mám zde příležitost tuto informaci přenést směrem k posluchačům.
1: S lékařkou Renatou Ciupek si dnes povídáme o nemocech, které nás mohou ohrozit při dovolených v zahraničí, ale budeme si povídat také tedy o nemocech, která přenášejí klíšťata nebo komáři, a které můžeme dostat i teď tady u nás. Ale já se potom ještě v tom dalším vstupu vás přece jenom zeptám na tu ebolu a hantavirus. Ano. Aspoň ať tedy rozptýlíme různé obavy, ale to bude za chvilenku po písničce.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte poradnu pro zdraví. Dnes si s epidemioložkou Renatou Ciupek povídáme o nemocech, které jsou spojeny převážně tedy s cestováním. No a pojďme si teď říct něco k ebole nebo hantaviru, případně k tomu, když někdo cestuje do zahraničí. Teď se o těchto nemocech hodně mluvilo nebo mluví. Vrátíme se z dovolené. Máme třeba některé určité zdravotní potíže, zvýšenou teplotu, nějaké průjmy nebo podobně. A teď možná člověka napadne, byla jsem někde daleko, nemůžu se nakazit, nebo tak co byste k tomu řekla, abychom rozptýlili případně obavy posluchačů?
2: Určitě děkuji za tuto otázku a rozhodně je na místě rozptýlit ty obavy, protože pokud se eboli týče, tak je to nákaza, je to infekce, která velmi úzce souvisí s oblastí, která je typická vlastně v těch deštných pralesech a v oblastech Afriky. Nám civilizačně velmi, velmi vzdálených, to je potřeba si uvědomit. A jsou to viry, které vlastně prvopočátečně vzešly z populace opic a dostaly se do lidské populace prostřednictvím nejrůznějších rituálů, které v té Africe se používají, ať už jsou to různé zasvěcovací rituály mladých chlapců a podobně. Pokud se týče toho samotného přenosu, k tomu dochází z člověka na člověka v podstatě především krví. To znamená, že to riziko určité tam je při, dejme tomu, ošetřování těch nemocných a pak také při jejich pohřbívání, protože i s tím pohřebním rituálem jsou spojena rizika, kde vlastně může dojít k přenosu té infekce. A tam bych vlastně s těmi riziky skončila. Rozhodně nedojde k nákaze z běžného společenského kontaktu kdekoliv, i třeba právě v té Africe na letišti a podobně. Je tam skutečně potřeba mít ten kontakt intenzivní s tělními tekutinami toho člověka, který je nemocný. Pokud se týče tedy těch obav, tak doufám, že tímto způsobem a tím vysvětlením se nám je podaří rozptýlit, protože skutečně musíme si uvědomit, že jak už jsem zmínila, je to zcela jiná civilizace, než nemá tu úroveň, na kterou jsme tady zvyklí. Tím nemyslím nic zlého, je to prostě pro tu oblast typické. A k tomu, že se tam vlastně aktuálně potýkají s šířením, ať už tedy v Kongu, anebo postupně i na těch příhraničních oblastech s Ugandou, tak k tomu došlo zejména tím, že ti první pacienti, kteří byli umístěni v těch zařízeních, můžeme jim říkat zdravotnická zařízení, tak z obavy před nějakou další nákazou prostě utekli z těch zdravotnických zařízení a vrátili se zpátky ke svým rodinám, čímž tedy došlo k dalšímu přenosu nákazy v rámci té rodiny, každé jednotlivé. No a pak nastal z těch postižených oblastí úprk těch domorodců dále za hranice směrem do Ugandy. Mm-hmm. Takže takhle vlastně dochází tedy k tomu šíření, ale jak říkám, má to svoje specifika a je to koncentrováno na oblast, která nepatří k turisticky zajímavým, no možná zajímavým ano, ale nikoli k turisticky navštěvovaným.
1: Mm-hmm. Pojďme si krátce tedy říct také něco k hantaviru, nebo spíš přesně k hantavirům?
2: Ano, no hantaviru byly teď plné noviny, článku byla spousta. Já bych k tomu jenom chtěla dodat to, že, co už tam také mnohokrát bylo zmíněno, že hantaviru je vícero druhů a v tom základním rozdělení my vlastně můžeme si je rozdělit na takzvané hantaviry starého světa. To jsou hantaviry, které se vyskytují i u nás a v naprosté většině případů nám nikterak neškodí. Jsou výjimky, o těch se zmíním posléze, ale ty hantaviry nového světa takzvané, tak to jsou specificky lokalizované hantaviry na jižních částech pohoří Andy až směrem k ohňové zemi a jejich rezervoárem je hlodavec, který se vyskytuje jen a pouze právě tam. Nikde jinde na světě se nevyskytuje a to je vlastně to klíčové, co způsobilo přenos toho onemocnění.
1: My se za chvilinku po písničce tedy dostaneme k těm hantavirům, které jste teď zmínila a které by případně možná mohly být určitým rizikem i u nás. Epidemioložka Renata Ciupek je dnes naším hostem v Poradně pro zdraví.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Páteční chovatelskou poradnu 12. června po 11. hodině věnujeme záchraně zvířat v přírodě i ve městě. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata městské policie Brno a setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. K poslechu vás zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Naším hostem je dnes lékařka Renata Ciupek a povídáme si o chorobách, které nás mohou ohrozit v zahraničí, ale také se dostaneme i k nemocem, která přenáší klíšťata a komáři, takže vlastně určitá rizika i tady. Nicméně pojďme ještě navázat na ten předchozí vstup, protože vy jste mluvila o určitých hantavirech, které možná mohou být jistým rizikem i tady u nás.
2: Ano, jsou to takzvané hantaviry starého světa, jak jsem se již zmínila, ty jsou tady s námi dlouho. Takže pro nás v podstatě v běžném provozu nepředstavují žádná rizika. Nicméně za posledních mnoho let, více než 10 let, jsme pár ojedinělých případů onemocnění způsobených hantaviry měli. Nicméně všechno to byly případy, které vlastně postihly starší osoby, byli to muži a všichni vlastně vykonávali rizikovou činnost, při které došlo k jejich nákaze. A ta riziková činnost, ta souvisí s tím, že hantaviry se do prostředí dostávají exkrementy hlodavců, ať už jsou to myši, potkani nebo i takoví ti drobní hlodavci polní. A těmi svými exkrementy nejčastěji je to moč. Oni kontaminují takové ty staré sýpky, staré seníky, stodoly a podobně, kde vegetují vlastně v tom materiálu a mají tam hnízda, jsou tam zabydlení. No a pak, když tedy někdo se rozhodne, že to vyčistí, že uklidí stodolu, že zlikviduje ten materiál, který tam léta leží a nic se s ním neděje, tak pak se bohužel může vystavit riziku této infekce, a to v případech právě, kdy začne s tím materiálem, s tím senem a slámou manipulovat, zvíří se prach a on se toho prachu nadýchá. A ty hantaviry vlastně jsou v tom prachu přítomny a mohou se dostat do plic a způsobit zápal plic. Je to samozřejmě velmi nepříjemné onemocnění, ale není to onemocnění, které by ty lidi bezprostředně ohrožovali na životu, to rozhodně ne. Nicméně v rámci tedy určité prevence vždycky by bylo potřeba, aby každý, kdo se rozhodne k takové práci, tak aby chránil svoje dýchací cesty. Ideálně samozřejmě respirátor, tak jak jsme to znali za covidu, ale klidně, pokud nemá, tak vlastně stačí jakákoliv ochrana dýchacích cest, třeba jenom šátek uvázaný přes obličej, namočený ve vodě a podobně, něco takového. Zkrátka, aby eliminoval riziko. Nicméně, zmínila jsem tady i ten věk, skutečně tam ten věk hraje roli, přece jenom starší lidé nemají už tak pohotové imunitní obranné reakce a mohou tedy vlastně po nákaze i on nemocnět. Ti mladší jedinci se třeba mohou i nakazit, ale ne onemocní.
1: Já jsem ráda, že jste to zmínila, protože přece jenom hantavirus jsme vnímali doteď spíš tedy ve spojení s nějakou nákazou někde na dovolené v zahraničí, ale tohle je důležité, že tady zaznělo, abychom to měli na paměti, že tedy i takovéhle prostory mohou případně způsobit toto onemocnění, nebo že ten hantavirus tam
2: určitě,
1: je.
2: Určitě je to důležité vědět předem, když se člověk vlastně rozhodne k nějaké takové práci, tak mít na paměti tady tohleto riziko, ale jak jsem říkala, těch případů za několik mnoho let minulých je skutečně několik jednotek, takže ta frekvence zdaleka nebo to riziko není zase až tak obrovské a mladý organismus se s tou nákazou skutečně dokáže vypořádat, aniž by propuklo onemocnění.
1: Paní doktorko, jakou roli hraje změna klimatu v šíření infekčních nemocí přenášených hmyzem, případně dalšími živočichy?
2: Tak biologové nám vlastně tohleto potvrzují už několik let a mnoha zkoumání vlastně ukazují, že se nám sem vlastně dostávají druhy, které jsme tady dříve neměli. Jsou to zejména některé druhy komárů, které tady sem přicestovali a cestují sem pravidelně rok co rok, ať už z oblastí jihovýchodní Asie, anebo pak i třeba z oblasti jižní Evropy a my je tady zachytáváme na odstavných parkovištích na Břeclavsku, kde máme umístěné pasti a vlastně identifikujeme ty komáry. Oni sem přijíždějí většinou z kamiony nebo z karavany a při zastavení vylétnou a už tady pak během toho léta zůstávají.
1: My se za chvíli budeme s epidemioložkou Renatou Ciupek povídat právě o nákazách, které tito komáři mohou přenášet, ale dostaneme se také k nemocem, které momentálně přenáší klíšťata. Poslouchejte nás dál a připomínám ještě i telefonní číslo do našeho studia 726 46 52 00, kam můžete volat své dotazy.

0: s dopravními prostředky a nějakými dalšími aktivitami, tak zde máme i ty naše nám dobře známé komáry. Dohromady je tady několik desítek druhů. My nemáme jenom toho jednoho, který piští a obtěžuje nás večer, ale těch druhů je skutečně víc a naprosté většině případů jsou to druhy, které nás zejména obtěžují. Pokud se týče přenosu infekcí, tak to není zas až tak časté, až jsou to infekce, které mají naštěstí poměrně mírný průběh a mají různé zajímavé názvy. Nicméně, abychom tedy předešli tomu, že se nám komáři přemnoží nebo dostanou se do těsné blízkosti našich obydlí nebo nedej pánbu i dovnitř, tak tam je potřeba dodržovat určité zásady preventivní, abychom tedy jaksi jejich množství eliminovali. A jeden každý z nás může proto udělat docela dost, především tím, že si ve svém obydlí a v jeho okolí zkontroluje, aby tam neměl nezakryté vodní hladinky, které nemusí být nikterak velké, může to být třeba i miska pod květináčem, může to být ucpaný okap, který jaksi je zacpán listím, ale nad tím je ta hladinka. Může to být takový ten drobný nepořádek, nebudu mluvit raději o velkém nepořádku, který máme na zahradách někdy. Zapomenutá hračka, nákladáček s korbou, kyblíček, anebo teda nádoba na dešťovou vodu, kterou nemáme zakrytou. To jsou všechno riziková místa a těm komárům pak stačí jenom několik dní, než se z nakladených vajíček larev následně vyvine dospělec a těch dospělců opravdu mohou být tisíce. Samozřejmě také sítě do oken a do všech otvorů, které používáme k větrání v našich obydlích, to je zcela zásadní. Pokud se týče toho širšího okolí obydlí, tak máme indicie, že třeba na hřbitovech bohužel tedy se mohou nám přemnožit komáři rovněž, což na první pohled, na první poslech může působit poněkud kuriozně, ale uvědomme si, že tam stojí ty květináče v těch miskách s vodou a ta voda tam může skutečně být několik dní, než si to tak kytka vsákne do sebe. Pokud se týče těch nemocí jako takových, tak jako nechci to úplně zlehčovat, ale skutečně jsou to spíše raritní případy. Můžeme se ale na Jižní Moravě setkat se západonilskou horečkou, ale zde opět chci uklidnit, že to není onemocnění, které by bezprostředně člověka ohrožovalo na životě. Může proběhnout jako lehké onemocnění zánětlivé centrálního nervového systému, ale většinou končí velmi rychle, někdy i spontánní uzdravou, aniž by tam ty příznaky byly nějak vyhrocené. Takže pokud se týče tady této problematiky, tak u nás bych řekla, že můžeme tedy spoléhat hlavně na ta preventivní opatření. Pokud jdeme do přírody, do terénu, tak používat repelent a pokud jdeme do přírody, kde bychom se chtěli chránit i před UV zářením, tak vždycky je správný postup ten, že si nejprve natřu tělo tím mlékem s ochranným filtrem a teprve na to používám ten repelent.
1: A pojďme si ještě krátce teď říct jenom, kdyby měl pak člověk zpozornit, pokud nás tady poštípou někde komáři, a kdy zpozornit, že už se děje něco, řekněme, z vašeho pohledu neobvyklého, co by mohlo indikovat nějakou chorobu?
0: No v naprosté většině případů jsou to pouze lokální reakce, ať už nějaká alergická nebo nějaká lehká zánětlivá reakce potom poštípání. Pokud se týče teda těch závažnějších projevů, tak tam jsou příznaky velmi nespecifické v prvopočátku a to je horečka, bolesti hlavy. A jak říkám, spontánně to může během 2-3 dnů odeznít, aniž by třeba člověk vyhledal lékařskou pomoc.
1: S lékařkou Renatou Ciupek si dnes v poradně pro zdraví povídáme o nemocech, které jsou rizikem při dovolených, ale také už u nás a přenášejí je nejenom ze zahraničí komáři, ale také klíšťata. My se právě k těm klíšťovým nemocem dostaneme za chvíli po písničce a já ještě připomínám telefonní číslo do našeho studia 726 4652.

0: Na prozdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Do poradny pro zdraví se teď dovolala posluchačka Anna z Brna. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den. Já jsem chtěla poprosit paní doktorku, jestli by mě poradila. Já jsem se nechala očkovat v březnu 2023 proti mozkové encefalitidě. Jestli se má, když se můžu, nebo když se mám nechat přeočkovat a jestli ještě tato doba je proto vhodná. A ještě druhá věc by mě zajímala borelioza. To už by byla paní doktorka tak hodná.
3: Ano, ano. Děkuju za ten dotaz. Tam je důležité jenom si pohlídat, aby pokud jste byla očkovaná v tom roce 2023, tak jestli jste dostala kompletní základní očkování. To je ve třech dávkách.
2: A to už bylo vlastně, já se vám omlouvám, ano. Já už jsem byla přeočkována.
3: Jo, přeočkována, jo. Dobře.
2: Ano,
3: tak tam ten interval toho přeočkování po tom základním očkování je vždy každé tři až pět roku. Takže jestliže jste byla naposledy přeočkována v roce 2023, tak bych doporučila neodkládat to přeočkování a absolvovat ho letos a můžete očkování absolvovat kdykoliv v průběhu roku. Jo? Není to nijak vázáno na sezónu a to ani to základní očkování, ani to přeočkování. A jenom bych chtěla, já za ten dotaz velmi děkuju, ale využiju toho, abych jenom upozornila na to i ostatní posluchače, že to, co je nejdůležitější, je absolvovat to základní očkování těmi třemi dávkami. My totiž zhledáváme, že zdaleka ne každý, kdo se odhodlá a nechá naočkovat první, druhou dávkou, tak třeba už nepřijde ani na tu třetí a pak si mylně myslí, že je ochráněn, ale není. Takže důležité je udělat to základní očkování třemi dávkami a pak každých 3 až 5 let přeočkovávat, přičemž se přikláním u lidí v těch vyšších kategoriích věku, to znamená zhruba na těch 60 let, aby chodili každé 3 roky. Je to dáno právě potřebou udržet imunitu na spolehlivé úrovni. A co se týče boreliózy, tak tam očkování zatím k dispozici nemáme, ale blízká se takzvaně na lepší časy, jak se říká. V dohledné době v řádu, dejme tomu několika málo let, by to očkování už k dispozici být snad mělo, ale já bych ráda upozornila na jeden velký rozdíl. Borelioza na rozdíl od klíšťové encefalitidy je léčitelná antibiotiky a na boreliozu se neumírá. Na klíšťovou encefalitidu se bohužel umírá a aby to nedošlo tady do těchto konců, tak samozřejmě lékaři, infektologové dělají všechno možné, aby podpořili organismus toho pacienta, aby se s tou infekcí vypořádal pokud možno co nejlépe sám, ale ne vždy to vede tady k tomuto úspěchu. Takže ten rozdíl mezi boreliozou a klišťovou encefalitidou je skutečně zásadní a klišťová encefalitida je onemocněním velmi závažným. A můžu ještě k tomu dodat, že ty případy, které máme a každým rokem v České republice onemocní 500 až 800 lidí klišťovou encefalitidou, každý jeden případ z nich je onemocněním zbytečným, protože všem těmto onemocněním bylo možno předejít očkováním. Skutečně ta vakcína, která je velmi, velmi efektivní, je excelentní, málo reaktogenní a dokonce od roku 2022 je pro tu rizikovější skupinu lidí nad 50 let plně hrazena ze zdravotního pojištění.
1: Tak věřím, že jsme odpověděli váš dotaz. Děkujeme.
2: Děkuji vám moc, bylo to vyčerpávající.
1: Hezké dopoledne.
2: Děkujeme.
1: Děkuji. Naslyšenou. Paní doktorko, máme ještě chvilinku. Pojďme si tedy říct ještě ke klíšťatům. Vy jste tady, myslím, i řekla dostatek informací, ale jak se teď i v souvislosti ještě s klimatickými změnami mění aktivita klíšťat nebo spíše jejich výskyt a na co by si posluchači měli případně v případě dovolených dát pozor?
3: No, nesmíme zapomenout na to, že během posledních několika desetiletí se nám právě v důsledku klimatické změny změnily podmínky a klíšťata se přesouvají postupně do vyšších nadmořských výšek i nad těch dříve takových bezpečných 800 metrů nad mořem. To znamená, setkáváme se s nimi v Krkonoších, setkáváme se s nimi v Jeseníkách a samozřejmě pokud vyjedeme za hranice všedních dnů do oblasti jiných států střední Evropy, kde je klíšťová encefalitida rovněž riziková, tak i tam v těch vysokohorských oblastech. Ale nejen tam, samozřejmě před chvíli jsme slyšeli krásnou písničku Projdem spolu Václavák, tak na Václaváku na klíště nenarazíte, ale klíšťata se běžně vyskytují i v lesoparcích, v městských parcích, na zahradách. Souvisí to samozřejmě s tím, že oni rády se vyskytují v těch bylinných patrech, v těch travnatých porostech, zhruba tak do těch 60 metrů nad mořem a nad 60 centimetrů nad úrovní země. A teď, jak se nám mění počasí, a to nehovoříme o klimatu, ale o počasí, začíná nám víc pršet, jsme za to rádi, ale to je ta pravá chvíle pro klíšťata. Když tedy zaprší, tak oni velmi výrazně zvýší svoji aktivitu a riziko nákazy tím velmi výrazně stoupá.
1: Takže bychom ještě měli opravdu zvážit teď před letními dovolenými i to očkování
3: zcela
1: a před cestami.
3: Zcela jistě, ano, můžeme se nechat očkovat v průběhu celého roku i v letním období, pouze se přizpůsobí schéma očkovací.
1: S lékařkou Renatou Ciupek, vedoucí protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně, jsme si dnes povídali v poradně pro zdraví nejenom o hantaviru, ebole a současných klíšťových chorobách. Paní doktorko, moc děkuji za váš čas a zodpovězení všech dotazů a zase někdy naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání a budu se těšit naslyšenou.
1: A ještě připomínám možnost vrátit se k poslechu nejen tohoto pořadu, a to na webových stránkách brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Za týden bychom se v poradně pro zdraví měli věnovat operacím, které pomáhají lidem v léčbě těžké obezity, a sice zúžení žaludku neboli bariatrii. Už teď vás zvuk poslechu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se pro tuto chvíli loučí a krásný den a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Sandra Silná.
0: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dělníky na stavbě tramvajové trati na sídliště Kamichy v Brně čekají práce na vnitřním vybavení tunelu. Dělnický dům v Blansku bude mít novou elektroinstalaci a upravené sály. V Znojmě můžou lidé přijít na novou výstavu o historii města. Dnes bude většinou zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Dělníci v Brně dokončili ražbu tunelu pro tramvajovou trať na sídliště Kamichy. Teď vloží dovnitř izolace proti vodě a začnou budovat nové stěny a postaví koleje. Práce na stavbě trati mají pokračovat ještě rok a půl. Letos na podzim se změní vedení tramvají a dopravní podnik znovu zpřístupní smyčku Ečerova, kde zatím dočasně končí trať Úvratí, pokračuje generální ředitel podniku Miloš Havránek.
2: Od 1. září by měla být znovu zprovozněna smyčka Ečerova, s rozdílem tím, že by měla už mít 3 koleje a že by měla být zprovozněna v opačném směru, než jsou cestující zvyklí. To znamená, vracíme jedničku do své původní trasy a budeme pokračovat v prodloužení a stavbě kolejí právě jako do Kamech.
0: V dělnickém domě v Blansku začala další etapa úprav. Tentokrát řemeslníci vyměňují část elektroinstalace a zaměřují se také na úpravy sálů. Práce za zhruba 8 milionů korun by měly mít hotové do konce srpna. Město začalo dělnický dům rekonstruovat před 5 lety a práce rozdělilo na několik etap. Ta aktuální je poslední. Dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a rozvoji festivalu v zahraničí, informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Hruša je v současnosti hudební ředitel Londýnské královské opery. Od roku 2028 brněnský rodák také převezme post šéf dirigenta České filharmonie. V roli prezidenta Smetanovy Litomyšle vystřídá ekonoma a filantropa Pavla Kysilku. Jihomoravské muzeum ve Znojmě ve 14 hodin zahájí výstavu s názvem Tváře města Znojma. Vernisáž se koná u příležitosti oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. Lidé v budově na Masarykově náměstí uvidí historické předměty i běžně nepřístupné archiválie z depozitářů.
3: Vůbec poprvé muzeum vystavuje přes 500 let starý prapor Znojma. K vidění jsou také víc než dvoumetrové hodinové ručičky z nedávno zrekonstruované radniční věže. Na výstavě se postupně vystřídá přes 50 listin a rukopisů. Například originál dokumentu z roku 1226 s první zmínkou o Znojmě jako založeném městě. Ze Znojma Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude zataženo s deštěm, teploty nejvíce 15 až 18 stupňů, vítr slabý, přes den mírný a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 je kolona na příjezdu do Brna od stého 80. po stý 96. kilometr na 20 minut. Dejte pozor dále ve směru na Vyškov na 204,5 kilometru je v pravém jízdním pruhu výfuk. A pozor také na silnici 52 u Modřic ve směru na Pohořelice. Je tam dopravní nehoda. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Tak věřím, že dobrá zábava, dobrá nálada bude vládnout i při Moravě krásné zemi, která právě začala. K poslechu pozvala Lácaranka polkou Pavla Svobody pro Stárku. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a kdo pak má dnes svátek, tak už se dívám. U nás to jsou Gity, Margity, Gréty. Na Slovensku je to podobné, Margaréta, Gréta. Nositelka jmen přeji, ať se mají dobře. No a jak je zvykem, za chvilku dám prostor k vinšování i vám, milým posluchačům. Jenom ještě připomínám, že vzpomínky jsou až té druhé části Moravy krásné země. Nyní už telefonní číslo 726 46 5200 a teď už Martin Hrbáč.

0: Tak to byl Martin Hrbáč, v jeho podání zazněly lidové, doprovodila je, zpíval i mužský sbor a doprovodila je cymbálová muzika Martina Hrbáče. No a už tady mám první telefonát, je to paní Marie Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás tam všechny zdravím a všechny posluchače a také bych od vás dneska chtěla poprosit o písničku pro mou sestru, pro paní Alenku Novotnou z Boleradic k dnešním narozeninám. My s manželem přejeme teda za celou rodinu jenom to nejlepší, ať je zdravá, šťastná, spokojená, má pěknou rodinu, všichni jí pomáhají, když je potřeba, protože přece jenom už to zdraví tak není, že ta pohyblivost není, tak je taky někdy potřeba, aby jí pomohli a oni všichni jí rádi pomůžou. Tak my jim přejeme taky, ať se má jenom dobře, ať je šťastná, zdravá, pořád tady s námi, protože už mám jenom sestru, tak se musíme tak ještě užít. A protože je dneska teda Margitky, máme dceru, tak já bych jí taky chtěla popřát, aby byla šťastná, zdravá, spokojená v rodině. Má taky pěknou rodinu. Tak. Mm-hmm.
0: No tak to je dobře, že v té rodině jeden druhému jste oporou. To samozřejmě je zapotřebí k tomu životu. No a co jiného by maminka si přála pro svoje děti, než aby byly šťastné a spokojené. Ano. Tak jo. Tak ano. Se mějte hezky.
1: Tak
0: nashledanou.
1: Moc krát vám děkuji a mějte se taky hezky a pěkný den. Krásně
0: děkuji.
1: Nám trochu poprchává, to je taky dobrá zpráva.
0: To je v pořádku, nám taky v Brně tady. Tak jo, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už blahopřání k narozeninám pro pana Františka Bobčíka z Horního Němčí. Milý tatínku, milý dědečku, k tvým krásným 80. narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, spoustu radosti, štěstí a energie do dalších let. Ať ti zahrádka dělá radost, tvou dílnou, ať z ní klepání nářadí, fotbal přináší napínavé zážitky a každá vycházka do okolní přírody, ať je příjemným odpočinkem. Děkujeme ti za tvou laskavost, dobrosrdečnost, úsměv a životní optimismus, který rozdáváš všem kolem sebe. Přejeme ti, aby každý den byl naplněný zdravím, láskou, pohodou a chvílemi strávenými s rodinou. Manželka, děti a vnuci Honzík s Matýskem. No a písnička ta samozřejmě také nechybí a je to přímo Fašanková.

0: No ano, muzikanti zahráli, byli to Komňané, a zahráli Fašankovou Václava Maňase mladšího a Vladimíra Salčáka. No a už tady mám další telefonáty. Tak zdravím paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, paní Ostra, vašeho kolegy a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát své sestře k dnešním narozeninám Aničce Křížové z Malešovic. Hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a ať se jí ve všem daří. Přání se připojí sestra Evička Petelková, bratr Jeník Benčík a svagrová Mařenka Benčíková. Vám, paní Ostra, a celému vašemu kolektivu přeji totéž. Hlavně hodně zdraví a ať se vám ve všem daří.
0: A já za všechny děkuji, paní Marie. Takže přání zaznělo pro Aničku Křížovou, milá slova i pro nás, pro rozhlasáky. Takže, paní Marie, děkujeme a užijte si dnešní den. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, pane Mirku Janku z Bánova. Tak, teď už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobré popoledne. Dnes má narozeniny, a to pěkné kulatiny, 2x35 let můj dechovkový kamarád, pan Jaroslav Říha z Doubra. Jezdíme spolu na dechovky a ty festivaly, které teďka už nám zase začaly, a poznali jsme se taky na tomto místě nám milém, jak bych to tak řekl. Já už jsem mu popřál, takže jenom písničku od vás jako třešinku na dort mu posílám, ať se stále potkáváme, ať si to pěkně oslaví. No a stejně narozeniny měla v Bánově minulý týden taky paní Marie Bílá. Já se myslím, že když budu volat, takže jí dám taky zahrát tu písničku. No a včera bylo Staňky, tak Staňce Kohoutkové do Nivnice, taky včerejšímu svátku dodatečně přejeme, a pozdravil bych paní Marii Baránkovou, vy jste teďka hráli, ona taky pro ty Komňany zložila tu Komenskou dědinu, takže já jsem si tak na ní jako vzpomněl, takže ji posílám, a paní Bětku Svobodovou, maminku na Březu, a všechny přátelé známe.
0: No všechny ty vaše přátelé známe, no a když jste mluvil o té třešince na dortu, pane Mirku, tak představte si, že já jsem si onehdá, myslím předevčírem, na vás vzpomněla, když jsem byla na Zelným rinku a viděla jsem tam ty třešně, no pan Mirek mě, je to rok, dva?
2: No už dva, myslím,
0: dva,
2: to
0: dva
2: bude
0: roky,
2: letos, letos, paní Ostra, ani jedna, všechno to zmrzlo.
0: No ale byly výborné, vidíte, jak se mě zapsali do mé paměti. No. Tak jo, tak se mějte hezky.
2: Tak se mějte taky.
0: Naschledanou, naschledanou. 10. června roku 1967 si řekli své ano Marie Muselíková ze Slavíkovic a pan Jaroslav Černý ze Sokolnic. A přání, výročí dnes máte, tak ať si uděláte ten nejkrásnější den, jaký můžete mít jen. To vše a ještě mnohem víc přejí dcera Ludmila a syn Jaroslav s rodinami. No a Dambořanka potěší pěknou písničkou.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Dambořanka, jak jsem říkala, no a ta zahrála pěkný valčík Vladimíra Skalického a Miloslava Procházky. A ten valčík se jmenuje Přes pole nepůjdu. Tak, ale já teď už půjdu trošičku dál, se posunu, protože tady mám další telefonát a je to pan Karel z Bojkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeju vám hezký den, paní Ostrá, a já bych potřeboval v první řadě si vyřídit dluh. 27. května měl 76 roků můj velký kamarád, pan Jaroslav Novotný z Zebřové. Já jsem si myslel, že to je až černo, no to bylo květnu, tak chtěl bych poposlat nějakou písničku. Poslat mu hodně zdraví, štěstíčka a pohodu. A to i jeho manželce. A 13. bude Antonína. A tak bych chtěl pozdravit pana Tondu Štipčákového a popřát mu také hodně zdraví, štěstí, pohodu a ať se mu daří v chovu králíku. Je to takový chovatel, já mu říkám malý farmář. A tak tu písničku bych chtěl také poslat i pro jeho ženu, hodnu, má velice hodnu ženu Věrušku. Toto, a do Pitína ještě bych chtěl pro pohodu a klídek poslat písničku manželům Soukaným, Emilovi a Marii a Zálešákovi, Martinovi a Lence. Děkuju, paní Ostrá.
0: No nemáte za co, no tak pane Karle, dluh je splacen. Úroky jsem vyškrtla, to už je v pořádku všechno. Takže pan Jaroslav Novotný se dočká i pěkné písničky, stejně jako ti ostatní, některé jste jmenoval. Hezký den vám přeji. Naschledanou. Naschledanou. No a další milý Jedo Viléme Gerichu z Trnavy u Zlína. K tvým 84. narozeninám ti přejeme od srdce všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, klidu a pohody. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvem, dobrou náladou a chvílemi, které stojí za to si zapamatovat. Užij si svůj den naplno. Přesně tak, jak si zasloužíš. S láskou a s přáním všeho nejlepšího přichází Erika s rodinou. No a s pěknou písničkou pak přichází Mistříňanka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: No ale teď už se společně s vámi hezkých písniček těší Jiřina Ostrá. Ještě jednou připomenu telefonní číslo 726 46 5200 a už tady mám další telefonáty, tak slovo dávám panu Pavlu Samsonovi. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím po dlouhé době Český rozhlas Brno a dneska bych chtěl popřát naší babičce Marii Samsonové z Velkých Němčic, která se v těchto dnech, nebo přímo dneska, dožívá 73 let. Takže za celou rodinu přejeme hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, kolena slepice a hlavně, ať děda nezlobí. Děda, ať dá vychladit ten nejlepší vzorek, co má ve sklepě, protože včera s klukama jsme na zkoušce naladili nátisk, takže přijdeme ještě osobně zahrát. Ať si můžou dát tu správnou rozsvíčku a polku valčík zatancovat.
2: No takže dobře, tak teď bude valčík, takže teď tedy až pan Samsung vyzve Marušku k tanci, smím prosit, tak si tak polehoučku, pomaloučku zatancují. Dobře, pane Pavle, tak 73.
3: Druhé přáníčko bylo ještě do Brna, protože teďko, myslím, že od zítřka se koná v Brně muzikantský festival, název Brassfest, takže zdravím všechny kamarády, muzikanty do Brna, ať jim vyjde počasí a taky ten správně dobrý nátisk.
2: Tak jo, no a pozdravte ještě ty muzikanty, se kterými hrajete, pane Pavle.
3: Tak to jsou převážně moji synové, Ondřej Samson a Martin Samson.
2: Tak jo, tak ať vám to jde.
3: Oni mají takovou menší kapelu, oni chodí ještě do hudebky, do Hustopeč. Ale vlastně mají ještě harmonikáře, tubistů.
2: Tak
3: a
2: je to
3: vlastně
2: muzikantská rodina, že jo? Co si budeme povídat?
3: Budeme hrát tento rok, budeme hrát na Špilberku 10.9., tak vás zvu.
2: No vidíte, tak to byla zároveň pozvánka, pane Pavle. Ať vám to ještě nadále troubí, jste říkal, že hrajete na trumpetu?
3: No mě už ne, já už jsou momentálně taková technická
2: podpora.
3: Finanční podpora, jak se tomu říká.
2: Dobře, tak abychom nezapomněli na tu vaši milou maminku, na paní Marii Samsonovou, která dnes slaví 73. narozeniny, tak ještě jednou jí popřejeme všechno dobré, no a s vámi už se loučím. Nashledanou.
3: Já s vámi taky, pěkný zbytek, ne, nashledanou.
2: Vám také nashledanou. Paní Marie Koktavá je na řadě. Dobrý den.
4: Dobrý den, milá paní Jiřínko a milí posluchači. 12. června oslaví svátek velmi milá a vážená paní Tonička Petrášová.

0: Naschledanou.
1: Naschledanou. No a dnes se dožívá 80 roků. Milá maminka, babička, prababička, teta, švagrová a manželka, paní Milena Koukolová. Čtu dál. Vychovala 4 děti, těší se ze 6 vnoučat a 4 pravnoučat. Její nelehký a zdánlivě prostý život, naplněný nefalšovanou vstřícností k lidem, stálým úsměvem a laskavostí, zničení skutečnou osobnost, kterou nejlépe vyjadřuje to krásné české slovo maminka. Děkujeme za všechno, maminko, a přejeme ještě mnoho šťastných chvil prožitých mezi námi. Manžel a děti s rodinami, no a písnička, ta se jmenuje Mateří douš.

0: Dozněla písnička Daniela Dobijáše a Miloslava Procházky hrála Česká švitorka. No a teď už tady telefonát ze Slopného. Zdravím paní Soukupovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky všichni zdravím a přeju příjemný den, a i přesto, že je déšťový, kterého je potřeba. A mám takové přání zvláštní. Včera jsem měla takovou návštěvu krásnou ze strážnice paní Aneška a Antonín Vlatovi, přijde mi opožděně popřát narození na akci, taky s harmonikou, což jsem byla úplně unesená, což minuju jako tu hru a se hrátí na tu harmoniku.

0: A já jsem si pak neuvědomila, že je on taky Antonín a že jsme mu zapomněli popřát, tak já mu dodatečně chci popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, radosti z vnoučat, což to má plno kolem sebe, tomu přeji, jako ať se mu všechno daří a splní. A také bych tam chtěla pozdravit důstojného otce Jana Moučku do Strážnice a pak bude mít taky 13. jako na Antonína, bude mít můj syn narozením, tak mu taky chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, že mi to přeje synovec Martin a jeho dvě děti, Jareček a Simonka, no a samozřejmě celá rozvedená rodina. A taky bude mít teďka v červnu narození paní Marie Pavelková z Horní Hodky. Chtěla bych jí také popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. Moc vám děkuji.
1: Není
0: a byl
1: zač.
0: To krásný den včera, jak mě pěkně zahrál na tu
1: určitě ne, určitě ne poslední, paní Soukupová.
0: Ne, určitě ne.
1: Naschledanou.
0: Tak
1: už se rozloučíme. Naschledanou a další. Zdravím vás do studia. Chtěl bych pogratulovat trumpetistovi Jakubovi Grufíku, který vydává hezké tóny v Miločance. Tak ať se mu daří a stále ať mu to tak pěkně troubí. Dále bych chtěl vzpomnět na jeho švagra houslistu Jirku Varmužu mladšího, který dnes také slaví narozeniny. Tak ať se jim daří klukom. Děkuji. Tak to přeji bývalí kolegové. Včera oslavil klub důchodců Velatice 15 roků trvání. Dopis pokračuje. Jeho předsedou je Ladislav Flek. Musíme poděkovat Petrovi Kolářovi, bez kterého by klub nebyl. Každé úterý nám připravuje sportovní hry, na které se každý týden těšíme. Některé hry pro nás i sám vyrábí. Nyní je po úrazu odcházán na invalidní vozíček a na berle a přes to připravil pro výherce slavnostní medaile. Za tomu patří velké díky. Přejeme brzké uzdravení a ještě musíme poděkovat obecnímu úřadu Velatice, který nás podporuje a také tělovýchovnou jednotu Sokol Velatice, která nám půjčuje hřiště. Oslavu jsme zakončili opékáním špekáčku. Do dalších let přejeme všem hodně zdraví. Klub důchodců Velatice. Je čas na písničku, když jsem byl malučký.
2: Český rozhlas Brno.

Písničku Antonína Koníčka a Václava Babuly Když jsem byl malučký zahrála Bolšičanka Antonína Koníčka. No a milé přání patří i paní Gizelce Gajdušové z Uherského Brodu ke včerejším 85. narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání a v sobotu protancované střevíčky na oslavě. To vše jí přejí švagrová Věra s manželem, švagrová Marie a švagr Ladislav. No a dnes slaví narozeniny i paní Věra Němečková, rodačka z Kudlovic. Především pevné zdraví, mnoho radosti na její zahrádce a životní pohodu, to jí přejí synové Lukáš a Vašek s rodinami. V neposlední řadě babičce posílají sladkou pusu vnučky Lucinka, Eliška a Anetka. A ještě se podívám do studiových mailů, jeden tady je. Dnes slaví narozeniny paní Dagmar Klabalová z Troubek. Přejeme jí moc a moc zdraví, trochu štěstí, radosti z rodiny a vnoučat. No a to jí přejí Šprňovi, Meixnerovi, Mitkovi a Silva Havránková. Prosíme o písničku, no a písnička už je připravena a předá jí cymbálová muzika Aleše Smutného.

Písnička Blausava Smišovského určitě potěšila. No ale ještě tady mám pro vás pozvánku a je to pozvánka na koncert, nebo no na koncert, který se koná už pátek 12. června v Kulturním domě v Pavlově. Začátek je v 19 hodin, no a bude hrát Tufaranka Vladimíra Fefra, takže přijďte 12. června do Kulturního domu v Pavlově. No a teď si poslechneme ještě jednu písničku a můžeme si zaspívat známou lidovou.

Tak Utaranka dohrála, je 12 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem, tedy její polední část, končí. Neloučíme se však na dlouho, přátelé, opět se setkáme krátce po 18. hodině. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostráno a zbývá závěrečná orchestrální skladba. Už hraje Gloria a hraje Duhu Zdeňka Gurského.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: V Kyjově se dnes lidé můžou zúčastnit jednání o družstevním bydlení na Mlékárně. Brno otevřelo lávku mezi Královopolským nádražím a Myslínovou ulicí. Starostové městských částí v Brně dostali vysílačky pro krizovou komunikaci. Dnes bude převážně zataženo, déšť a teploty do 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Kyjově dnes lidé můžou přednést svoje připomínky k projektu družstevního bydlení na Mlékárně. Zastupitelé na jednání představí architektonickou studii a rozvržení bytů. Celkem by jich mělo být 85, studii pak upraví na základě podnětů. Podle místostarosty Kyjova Daniela Čmelíka, zvoleného za 27 nezávislých, zastupitelé představí i časové plány pro družstevníky.
5: Budeme s těmi lidmi řešit nějaký harmonogram, protože my bychom chtěli začátkem příštího roku rozjet už předběžný onboarding těch družstevníků. Tak, aby ti zájemci, aby ti budoucí družstevníci věděli, kdy se budou moci přihlašovat, kdy je plánovaná realizace.
4: Stavba družstevních bytů by mohla začít na jaře 2028. Hotovo má být v roce 2030. Od tohoto týdne je otevřená lávka mezi nádražím v brněnském Králově Poli a tamní Myslínovou ulicí. Magistrát je zpřístupnil v provizorním režimu, protože v okolí stále pracují dělníci. Naopak uzavřený je teď tunel pro chodce pod kolejemi směrem k Fibichově ulici. Tam zase pracují železničáři. Magistrát města Brna pořídil vysílačky pro starosty všech městských částí, všechny budovy magistrátu a krizový štáb. Ve spolupráci s městskou policií se tak snaží vybudovat záložní komunikační systém. Aktuálně všichni zúčastnění absolvují sérii školení. Důvody pořízení vysvětluje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
6: Cílem je tedy především to, kdyby v budoucnu nastala nějaká krizová situace, typicky dlouhodobý blackout, tak aby se krizový štáb města mohl co nejrychleji propojit jak s magistrátními budovami, tak se zástupci městských částí a společně na tyto krize reagovat.
0: Sport.
4: Fotbalisty Slovácka už nebude trénovat Roman Skuhravý. Kouč, který díky úspěšné baráži proti brněnskému Artisu nakonec dovedl klub k ligové záchraně, se rozhodl pro odchod z Uherského Hradiště, pokračuje redaktor Tomáš Petr.
7: Slovácko podle vyjádření na svém oficiálním webu mělo zájem na dalším pokračování spolupráce. Se Skuhravým se prý i dohodlo na podmínkách dalšího působení. 51-letý kouč se ale nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport by se Skuhravý měl stát novým trenérem fotbalistů Ostravy. Ty přitom dovedl v minulé sezóně k záchraně Josef Dvorník, který má smlouvu v Baníku na další dva roky. Tomáš Petr.
0: Počasí.
4: Na jižní Moravě dnes bude zataženo s občasným deštěm, teploty nejvíce 15 až 18 stupňů, vítr mírný a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Se silným provozem počítejte na dálnicích D1 a D2 u Brna. V nesouvislé koloně se na D1 zdržíte od stého 80. po stý 96. kilometr okolo 15 minut. Pozor, dejte také v Rousínově, tam je nehoda v ulici Rudé armády, projíždí se Kyvadlově. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Alex a host.
1: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, protože bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, anebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel to úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, k kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se proto leto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, pátrání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, Server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám zhmotnila.
1: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeným s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel jí dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Já s dovolením vás přeruším, ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletal se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihostěvě, a ona od tamtu spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolována nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s tím ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou teda vzrušující představa s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Víte, takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid pomlčka zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
0: No, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne

0: na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
1: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes je 10. června od tragické události našich dějin. Vyhlazení obce Lidice uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24. tedy o 2 týdny později přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, a sepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengren střílel. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý a myslel si na post říšského protektora.
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky.
1: No, Heydrich, to byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů naší Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál, a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno chce převzít kontrolu ve firmě Brněnské vodárny a kanalizace. U Velkých Pavlovic může být nový sjezd z dálnice D2. Soud potvrdil tresty za krádeže kabelů z dálnic a tunelů. Dnes bude zataženo, déšť a teploty do 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brno chce získat absolutní kontrolu nad společností Brněnské vodárny a kanalizace. Schválili to dnes radní. Teď městu patří 51% akcí, 47% má francouzská společnost Suez. Zbytek drží drobní akcionáři. Od těch by Brno chtělo vykoupit akcie ještě letos. Složitější jednání Brno čeká se Suezem. Nákup jeho podílu může stát stovky milionů korun. Podle nezávislého náměstka primátorky René Černého jde o strategickou investici.
2: My chceme mít plnou kontrolu nad investicema, nad cenou vodného stočného, takovýhle strategický suroviny a voda je. Voda bude do budoucna ještě víc strategická, než je teď, tak to si myslím, že by mělo město vlastnit tu organizaci, která se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, což jsou brněnské vodárny a kanalizace, takže by to město tuhle společnost mělo vlastnit ze 100%.
0: Záměr odkupu akcií ještě musí potvrdit zastupitelé. Brněnské vodárny a kanalizace jsou jedinou městskou společností s cizím spoluvlastníkem. U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může být nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice. Napojit by se měl na takzvanou starou silnici souběžnou s D2, upřesnil nezávislý starosta Velkých Pavlovic Petr Hasel. Dva zloději měděných kabelů z dálnic, tunelů a tramvajových tratí v Brně a okolí půjdou do vězení. Poslal je tam brněnský krajský soud. Potvrdil tak rozhodnutí městského soudu. Organizátor krádeží půjde do vězení na 3 roky. Jeho komplic na 2 společně způsobili škody ve 100 000 korun.
3: Státní zástupkyně pro dvojici požadovala vyšší trest, krajský soud s tím ale nesouhlasil. S odvoláním neuspěla ani firma Cetin, která žádala vyšší náhradu škody než zhruba 10 000 korun uznaných soudem. Odsouzení kradli měděné kabely například na několika místech dálnice D1 nebo ze sloupu osvětlení tramvajové trati v Brně. Škodu na majetku ředitelství silnic a dálnic soud vyčíslil na víc než 180 000 korun. Podobnou škodu zloději způsobili i brněnskému dopravnímu podniku. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Hudební minifestival Biograph Sound večer odstartuje v Brně na takzvaném Římském náměstí. Zároveň tam začne i letní kino. Zdarma nabídne filmy každou středu a čtvrtek až do poloviny září, pokračuje mluvčí Brna Střed Michal Šťastný.
4: Na Římském náměstí najdou návštěvníci lehátka, dále potom stánky s občerstvením. Budou se zde konat také různé kulturní akce. Celý program na náměstí potrvá až do středy 9. září, kdy je v plánu rozlučková akce nazvaná Římák ještě nejde spát.
0: Letní kino bude od konce června i na nádvoří radnice Brno Střed. Promítat má do konce prázdnin, tam ale lidé už budou platit.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes zůstane zataženo s deštěm, častěji bude pršet večer, teploty nejvíce 15 až 18 stupňů, vítr mírný a biozátěž mírná. Vliv zvlněné studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris. Další informace o počasí uslyšíte za chvíli.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem a kolonami počítejte nejenom na dálnici D1 a D2 u Brna, ale také třeba na průtahu Znojmem nebo Břeclaví. Kvůli dopravním omezením a silnému provozu se zdržíte od 5 do 10 minut. Na D1 se silný provoz tvoří už u Velké Bíteše, Housné doprava a kolona začíná na STEM 78, končí na STEM 96. kilometru, je to nesouvislá kolona, zdržení je okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Právě začíná ta chvíle, kterou zmínila Věra Šembeková ve svých zprávách. Chvíle, která vás dělí od dalších čerstvých informací o počasí, bude trvat zhruba 7,5 minuty. To je doba, po kterou vám ještě na začátku našeho dobrého odpoledne bude hrát a zpívat Naďa Urbánková, a potom taky Toto Kutuňo. A taky vás chci přivítat při poslechu dobrého odpoledne. U mikrofonu je Borek Kapitanček a gratuluju všem gitám, které dnes mají jmeniny. Jen to nejlepší, zdraví, štěstí a lásku. K 10. červnu, který prožíváme, mám ovšem ještě dalších pár výročí, která bych rád zmínil v úvodu našeho odpoledního vysílání. Jak jistě víte, bylo to 10. června 1942, kdy němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. Dnes má 75. narozeniny zpěvačka Marcela Holanová a 77. by třeba i společně s vámi, kteří dnes slavíte, slavil Karel Zich, zpěvák. Jehož písničky z našeho vysílání také dobře znáte. Takže vám, kteří slavíte, jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne všem, kteří poslouchají naše rozhlasové odpolední vysílání a těší se třeba na to, že se trošku vylepší počasí. To zatím docela zatažené a dosti deštivé. Tak na tyhle otázky dá odpověď Barbora Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkný den vám přeju, Barbaro.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaký máme aktuální stav počasí? Teploty, myslím, mají co dělat, aby se dostaly aspoň nad ty dvouciferné hodnoty, že?
2: Všechny jsou v těch dvouciferných hodnotách. Vyšší polohy jsou pochopitelně níže, okolo 11 stupňů Celsia. Ve zbytku kraje tam se teploty pohybují většinou mezi 13 a 18 stupni Celsia, ale také v celém území kraje je obloha zatažená a v západní polovině a v jižní části kraje se i teď vyskytují znovu přehánky nebo déšť, takže dnešek zatím opravdu zatažený a upršený.
1: Čekají nás přehánky a déšť i na dalších místech Jihomoravského kraje během odpoledních a večerních hodin?
2: Ano, měly by ty přehánky se postupně dostat zase zpět na celé území, nejvíce pak právě v těch večerních a v nočních hodinách. Nejintenzivnější dešťové období by mělo být během noci na zítřek. I teď odpoledne, ale s těmi přehánkami je nutno počítat. A když to nebudou přehánky, tak to bude občasný nebo i trvalejší déšť. A teploty ty už dnes také moc nevyrostou, těch 15 až 18 stupňů jsou maxima. A už budou klesat pouze k zítřejším minimálním teplotám, které budou mezi 11 a 8 stupni Celsia.
1: Zřejmě během noci, ale jak bude přes den?
2: Noc bude ještě z první části zatažená, k ránu ty srážky potom budou ubývat a zítřek tedy začne proměnlivou oblačností, ale během dne se zase na mnoha místech objeví přehánky, někde se může zítra objevit i bouřka a večer srážky postupně ustanou a zítřejší teploty nebudou také v uvozovkách nijak slavné a ty maxima by měly být mezi 17 a 20 stupni Celsia.
1: Ve čtvrtek 11. června v Brně vyjde sluníčko ve 4 hodiny a 47 minut. Západ nastane přesně v 21 hodin středoevropského letního času a platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. A poté, co už víme, jaký bude čtvrtek, nám prosím řekněte, co nás čeká v pátek a jaké počasí přinese sobota.
2: A pátek bude s proměnlivou oblačností, ta může být během dne na přechodnou dobu velká a opět se mohou objevit přehánky nebo déšť. A ty srážky budou během dne četnější a navíc se v pátek ráno mohou objevit mlhy. Páteční maximální teploty budou mezi 15 a 19 stupni Celsia a sobota pak bude opět s proměnlivou oblačností, ale ta proměnlivá oblačnost bude obecně spíše větší a během dne opět s přehánkami nebo deštěm a zase budou srážky, tentokrát je s oblačností večer ubývat a samotní maxima už trošičku vyšší 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Řekl bych, že tu naši obvyklou meteorologickou informaci můžu uzavřít tvrzením, že Medard zatím drží meteorologické žezlo docela pevně. Děkuju za informace Barboře Kučerové a zdravím do brněnské pobočky ČHMU. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Páteční chovatelskou poradnu 12. června po 11. hodině věnujeme záchraně zvířat v přírodě i ve městě. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata městské policie Brno a setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. K poslechu vás zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. A tohle, tedy tenhle čas našeho odpoledního vysílání, který bývá vyhrazen pozvánkám, je jako vždy připraven vás na místa, která by se vám mohla líbit a kde byste něco zajímavého mohli zažít, opět připravena. Tedy dvojice pozvánek je připravena a já vám řeknu, že třeba tento pátek byste mohli, pravda, někteří si říkají streetová akce, tam budou jenom mladí, ale já tam bývám dosti často a jsou tam i lidé mého věku, takže proč nepozvat na Lužán Lužáneckou Open, která začíná 12. v pátek v 15 hodin a potrvá až do 13. června, tedy do soboty do půlnoci. Kdyby vám to náhodou uniklo, Lužánecká Open je zpátky a v ještě lepší formě. A tenhle pátek a tuhle sobotu, jak už bylo řečeno, představí ještě lepší, jak se dnes módně říká, vibe, ten pocit z krásné akce, která vlastně může sloužit jako otvírák prázdnin, ale taky skvělou hudbu, skateboarding a zábavu pro všechny věkové kategorie. Každoroční streetová akce ve velkém stylu odpalující léto. A datum ještě jednou. Od 12. do 13. v Brně na Lužánecké. Lužánecká Open 2026. Ale ještě i trošku jiný druh, řekněme, zábavy můžete zažít tenhle pátek. A to divadelní představení s názvem Uděláte mě to znovu? Ochotníci ze Šardic vás na tento pátek zvou na divadelní komedii zmíněného jména, tedy Uděláte mě to znovu. Začátek představení bude ve 20 hodin 30 minut ve venkovním areálu za starou školou v Šardicích u Kyjova. Přijďte zažít večer plný smíchu, humoru a neopakovatelné atmosféry pod čirým nebem. Vstupné bude dobrovolné, občerstvení bude zajištěno. Organizátoři se na vás těší. Teď je 14 hodin 25 minut. Krádežemi kabelů si chtěli zajistit živobytí, skončili ve vězení. Tak by se dal několika slovy shrnout příběh dvou zlodějů, který dnes skončil potvrzeným rozsudkem na krajském soudu v Brně. Oba odsouzení loni kradli kabely z tramvajových tratí, tunelů nebo dálnic v Brně a okolí. Podrobnosti k tématu přidá náš kolega redaktor už za pár chvil. Eda Štatlař se ovšem hlásí jako obvykle na tomto místě s forkem, který jako vždycky někomu může přijít až moc. Ale uvědomme si, že se jedná o archetypy. Nemáme nic proti blondýnám.
1: Edův zvonek.
2: Trio žraloků háže hantec. A ten první hlásí. Borci, ty mu neuvěříte. Víte, co se mě sfakčilo? Já jsem onehda polknul Španělku a ta měla tolik goldny, že jsem 14 dnů ležel u dna. Ten druhý na to. To nic není. Já jsem zežral Francouzku a ta byla těma parfémama tak napajcovaná, že mě bylo 14 dnů šof. Hoši, hlásí třetí. Netlačte se v šoru, to já jsem polknul Blonsku. No nekecám, ta byla tak dutá, že jsem se 14 dnů nemohla ani potopit.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: ze 70. let, do kterých nás ponořil mistr, tedy Karel Gott, zase naspět do současnosti. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje. Statisícové škody a ohrožení provozu na silnicích i kolejích. Takové následky mělo počínání dvou zlodějů, kteří loni kradli napájecí kabely na dálnicích, v tunelech nebo na tramvajových tratích v Brně a okolí. Brněnský krajský soud je dnes oba poslal do vězení. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí Městského soudu v Brně. Podrobnosti ze soudní síně teď probereme s kolegou redaktorem Šimonem Francem. Šimone, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: S jakými tresty od soudu pachatelé odešli?
1: Muž, který krádeže organizoval, půjde do vězení na 3 roky, jeho komplic na 2. Senát krajského soudu se tak ztotožnil s rozhodnutím předchozího soudu a odmítl odvolání obou mužů. Ti chtěli nižší trest, argumentovali třeba tím, že kradli, aby uživili rodinu a dokázali si zajistit živobytí v těžkých situacích. Oba odsouzení už byli v minulosti několikrát trestaní, jeden třeba za krádeže v obchodech, kdy dohromady způsobil škody za desítky tisíc korun. Naopak státní zástupkyně požadovala vyšší tresty, s tím ale krajský soud nesouhlasil a sazbu označil za přiměřenou. A odmítl i odvolání společnosti Cetin, která spravuje telekomunikační sítě a která požadovala vyšší náhradu škody, než městský soud vyměřil.
0: Kde všude muži kabely kradli?
1: Krást podle vyšetřovatelů začali v srpnu loňského roku a pokračovali do října, kdy je přímo při jednom z činů chytli policisté. Oba muži se přiznali, že kabely kradli třeba podél dálnice D1, tedy jak přímo u dálnice, tak na sjezdech, nájezdech nebo mostech přes dálnici. Řádili ale taky přímo v Brně, třeba v Bítežské ulici na výjezdu z Pisáreckého tunelu, taky v ulici Dolnopolní, přes kterou vede městský okruh, nebo na mostě pro tramvaje mezi zastávkami Krematorium a Vsetínská. A kabely si odnášeli i z tramvajových tratí. V jednom případě dokonce rozbili betonovou desku pod stožárem osvětlení trati, aby kabely vytrhali ze země.
0: No a závěrem ještě jednu otázku. Jaké škody tím pachatelé způsobili?
1: V řádech stovek tisíc korun, alespoň podle znaleckých posudků pro soud. Ty určili, že ředitelství silnic a dálnic tato odsouzená dvojice způsobila škody za zhruba 190 tisíc korun. Jeden z mužů pak sám silničářům způsobil ještě skoro 60-tisícovou újmu. Asi 200 tisíc korun stálo jejich působení i dopravní podnik města Brna. Ten způsobenou škodu vyčíslil vyšší, vymáhat ji ale podle krajského soudu má v jiném občanskoprávním řízení. Totéž platí i pro firmu Technické sítě Brno a

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při dalším turistickém typu Klubu českých turistů na výlet. Je to Petr Vejrosta, který vám dnes řekne, kam byste mohli jít a kde by se vám mohlo a taky proč líbit. Petře, vítám tě u mikrofonu.
1: Děkuji za přivítání, Borku.
0: A vlastně ještě jedenkrát děkuji za pečlivě připravené trasy toho pochodu za krásami okolí Nedvědice. Bylo tam plno lidí a jak jsem je tak sledoval jejich výrazy v tváři, drtivá většina byla velmi spokojená. Takže i proto je na místě poděkování směrem k tobě a k dalším organizátorům a organizátorkám. Nicméně, účastníci pochodu byli z různých míst a ty jsi ta místa ve svém souhrnu vybral jako další možnost, kam vyrazit na výlet. Kam to bude dnes?
1: Dnes to bude do Hajánek. Hajánky, nádherný název krásného místa. Doporučuji třeba z Tišnova autobusem na zastávku Tišnov-Jamné. Jamné je v tomto směru vlevo a vpravo je jak místní část Hájek, tak Hajánky a také zelené turistické značky. V Hajánkách si všimneme malé kapličky a kříže a vedení stále těmi zelenými značkami se postupně dostaneme nad les a turisty tedy čekají rozhledy. Jsme zde v nadmořské výšce tak mezi 400 a 500 metry. A u rozcestníku stanovisko opustíme značky zelené, půjdeme vlevo po značkách modrých, z volného prostoru se dostaneme do lesa, přejdeme silnici a budeme se blížit k památníku, který připomíná závěrečné období druhé světové války. No a je konec modrým značkám a my se vrátíme k barvě zelené, i když je to jiná zelená cesta než ta původní na začátku. Přijdeme do skaličky, poznáme zřejmě dávný mlýn, projdeme kolem kaple svatého Václava a u křížku už budeme na konci skaličky. No a za obcí značená cesta odbočuje vpravo, v lese míjí kótu 419 metrů a to už se budeme blížit k cíli, tím cílem bude obec Lipůvka, odtud se dá odjet autobusem. No a kdo by měl chuť, tak může od kříže nebo od rozcestníku, který se jmenuje Nad Lipůvkou, odbočit asi 500 metrů k poutnímu místu svatého Klimenta a pak zpátky do Lipůvky. V samotné Lipůvce najdeme pomník obětem válek, kostel svaté Cecílie a pro turisty určitě i vítaná možnost občerstvení.
0: Trasa výletu, na který vás dnes pozval Petr Vejrosta z Klubu českých turistů, se rozprostírá na severovýchod a východ od Tišnova. Je tam co vidět, jak jste slyšeli. Možná se tam budete chtít už brzy vydat. Petře, děkuji za dnešní tip.
1: Také děkuji a naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dělníky na stavbě tramvajové trati na sídliště Kamichy v Brně čekají práce na vnitřním vybavení tunelu. Dělnický dům v Blansku bude mít novou elektroinstalaci a upravené sály. Ve Znojmě můžou lidé přijít na novou výstavu o historii města. Zítra bude většinou proměnlivá oblačnost s přeháňkami, někde i bouřkou, teploty až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Tunel pro tramvajovou trať na sídliště Kamichy v Brně je proražený. Dělníci budou pokračovat v jeho budování a také položí nové koleje. Práce na stavbě trati mají pokračovat ještě rok a půl, ale už od podzimu se změní vedení tramvají a dopravní podnik znovu zpřístupní smyčku Ečerova, kde zatím dočasně končí trať Úvratí. Pokračuje generální ředitel podniku Miloš Havránek.
2: Od 1. září by měla být znovu zprovozněna smyčka Ečerova, s rozdílem tím, že by měla už mít 3 koleje a že by měla být provozněna v opačném směru, než jsou cestující zvyklí. To znamená, vracíme jedničku do své původní trasy a budeme pokračovat v prodloužení a stavbě kolejí právě jako do Kamech.
0: Komáři v Česku už začaly být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Počítat musíme i s invazními druhy, komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme. Proč, vysvětlíme ve vysílání po 15:30. V dělnickém domě v Blansku začala další etapa úprav. Tentokrát řemeslníci vyměňují část elektroinstalace a zaměřují se také na úpravy sálů. Práce za zhruba 8 milionů korun by měly mít hotové do konce srpna.
3: Dělníci se zaměří na část přízemí a první patro, kde je mimo jiné například hlavní sál, ale taky bary nebo sklady. Místnosti plánují v závěru stavebních úprav vymalovat a vymění světla na jevišti a v sále. Město začalo dělnický dům rekonstruovat před 5 lety a práce rozdělilo na několik etap. Ta aktuální je poslední. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Ve Znojmě začala výstava Tváře města Znojma, která přibližuje historii města. Připravilo ji Jihomoravské muzeum u příležitosti oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. Návštěvníci v budově na Masarykově náměstí uvidí historické předměty i běžně nepřístupné archiválie z depozitářů, například přes 500 let starý prapor Znojma, který vystavuje muzeum vůbec poprvé.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě ještě zataženo s deštěm, kránu budou srážky ustávat, postupně čekáme oblačno až polojasno, zítra proměnlivou oblačnost a někde přeháňky i bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, nejvyšší denní 17 až 20 stupňů. Mírný severozápadní vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s nesouvislou kolonou, která začíná už za Velkou Býteší na stem 64. kilometru a po Brno postý 96. kilometr. V ní budete popojíždět přes 20 minut. Asi se nevyplatí objížďka po souběžné silnici 602, protože u Ostrovačic je odstavené porouchané osobní auto a v silném provozu se i tam tvoří kolona. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 15 hodin 4 minuty, Věra Šenbeková opouští studio Českého rozhlasu Brno a začíná další část našeho dobrého odpoledne. V ní vás čeká to, co už bylo slíbeno, tedy budeme se věnovat i sezóně komárů, ale místo, odkud se nám ozve, a to je další věc, kterou pro vás chystáme v následujících minutách, místo, odkud se ozve náš regionální stopař, prozatím necháme zahaleno rouškou tajemství. Nicméně s Vojtou Halašem můžete počítat. A kdyby to mělo být po Brněnsku, tedy brněnským Ampicim, tak bych řekl, že se podíváme zblízka i na kramlík, tedy na kolíček na prádlo. To až ve chvíli, kdy Martin Písařík opět poví, co v učebnicích nebylo. Jak ale jistě víte, ta druhá část Dobrého odpoledne zahrnuje i naši trefu. Telefonickou soutěž, ve které většinou trefujete správnou odpověď z variant, které nabídnu. Ani dnešek nebude jiný. I dnes vyberete po písničkách Kamelí a dvojice Modern Talking dvě ze čtyř otázkových témat. Už dopředu vám hlásím to proto, abyste si rozmysleli, jak vybírat, že dnešní čtveřice bude ve složení Brno před půl stoletím, Rychlé šípy, Mistrovství světa ve fotbale a Večerníčky. A odměnou za dvě správné odpovědi, to podle toho, jaké zvolíte otázky volbou otázkového tématu, tedy odměnou pro vás za dvě správné odpovědi bude kniha z nakladatelství Kazda, Žena v ohni, podtitul Co vám o menopauze neřekli. Za chviličku budete moci volat 726 46 5200. Držím pěsti.
1: Český rozhlas Brno.

0: Můžeš vyhrát, když doopravdy chceš, tak bych přeložil název písničky, která právě zněla v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno. No tak Tomáš Andres sice chtěl, ale nakonec ten souboj se svou bývalou ženou nevyhrál a musel skončit u Modern Talking. Ale kdybych to chtěl teď aplikovat na našeho soutěžícího, kterým je pan Zdeněk, vítám ho u telefonu, dobré odpoledne.
1: Zdravím, Borku.
0: Zdravím vás, tak můžete vyhrát, když budete chtít, ale musíte taky trefit tu správnou odpověď v trefě, jak už to tak prostě touhle dobou vždycky bývá.
1: No to je trefě, spíš správně odpovědě, trefu něco jiného.
0: No tak trefujete odpovědi z těch možností, které nabízím, takhle jsem to myslel. Promiňte, že to bylo nesrozumitelné, vždycky jsou to, většinou.
1: To jsou klidný.
0: No většinou jsou to tři varianty, které nabídnu co by odpověď a vy to máte tím ulehčeno. Takže dnes vybíráte z téhle čtveřice témat Brno před půl stoletím, rychlé šípy, mistrovství světa ve fotbale a večerníčky.
1: Mistrovství světa ve fotbale a rychlé šípy.
0: V pořadí, ve kterém jste zvolil témata, budu klást otázky během minuty, kterou právě spouštím, tedy ohraničím klasickým zvonečkem a tím, co bude bublat pod námi. Jdeme tedy nejdřív na mistrovství světa ve fotbale, které začíná už tento pátek. Ovšem já se ptám na minulost mistrovství světa. Do roku 1970, kdy trofej z mistrovství světa získala potřetí a natrvalo Brazílie, se na fotbalovém šampionátu bojovalo o jinou trofej než dnes. Jaká to byla trofej? Zlatá Nike nebo Zlatá Mísa?
1: Zlatá Nike,
0: nebo Zlatá Kopačka?
1: Zlatá
0: dobře.
1: Nike, dál, jedeme dál, není času. Tého.
0: Pravidla mi ukládají říct všechny tři varianty, vím, že máte málo kreditu. Jak se jmenovala postava chlapce, se kterým se rychlé šípy seznámili o Vánocích, kdy jim ukradl dárky, ale nakonec je vrátil, dojat jejich zpěvem? Byl to Vilda Drabšík, nebo Tonda Pírko, nebo Jarda Murkač?
1: Tonda Pírko.
0: Tonda Pírko zní odpověď našeho soutěžícího Zdeňka. Mě mrzí, že jste si nevybral brněnskou otázku. Mě to dalo tolik práce i dneska sestavit a vy jste ji přehlédl jako krajinu.
1: Já jsem moc říct, jak můžu být z Brna, když jsem z Médric.
0: No tak, to je kousek. Dobře. A dobře říkám i po druhé. Dobře jste odpověděl na obě dvě otázky. Správně a tím pádem je knížka z nakladatelství Kazda.
1: Děkuju, Borečku.
0: Vaše. Ženu v ohni, co vám o menopauze neřekli?
1: Ne, ženu v ohni, já tu ženu rozohni.
0: Teď jsem nerozuměl, co s tou ženou uděláte?
1: Ženu rozohním, nepotřebuji ženu v ohni.
0: Jo, vy rozohníte, takže vy nestojíte o výhru, kterou jste, na kterou máte nárok.
1: Ale jo.
0: A přečte si a prohlídne si obrázky, mně to je jasný.
1: Ano, jistě.
0: Zdeňku, tak prosím, počkejte na telefonu, vyřídíme
1: jasný,
0: formality.
1: Naslyšenou
0: a děkuju. Dnes máme výherce a já jsem tomu nesmírně rád, protože aspoň vás motivoval třeba k té zítřejší trefě. Že se vám to povede stejně jako dnes Zdeňkovi. Teď je 15 hodin 16 minut. Přeju dobré odpoledne všem, kteří naslouchají a připomínám, že náš regionální stopař Vojtěch Halaš si v rámci svého seriálu dal za cíl objevovat a představit nám obce Jihomoravského kraje. Odkud se za malou chvilku ozve? Zatím to ještě neřeknu naplno. Ale za chvilku uslyšíte sami.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Projděte.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Za pár chvil bude 15:30, posloucháte Dobré odpoledne a našeho kolegu regionálního stopaře bychom vlastně pomocí technických prostředků, on totiž sebou má vyspělou přenosovou techniku, mohli vystopovat sami, ale já vám rovnou řeknu, odkud se vlastně regionální stopař Vojtěch Halaš v rámci svého seriálu, ve kterém si dal za cíl objevovat a představit obce Jihomoravského kraje, pohybuje. Dnes se už podruhé hlásí z Lesního Hlubokého. Přeju dobré odpoledne, Vojto.
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne.
1: No a teď mě hezky ševel do ouška, co jsi už stihl navštívit a jak se v Lesním Hlubokém žije. A neříkej to jenom mě, těm, kteří poslouchají a ještě v Lesním Hlubokém třeba nebyli.
2: Určitě, řeknu to všem. Stihl jsem se podívat nejenom ke známým 9 křížům, ale také do okolních lesů anebo k místnímu zámku Rajhradských Benediktínů, který byl společně s vedlestojící kaplí svaté Anny postaven v roce 1770. Ten zámek se stal známým také díky natáčení seriálu České televize Četníci z Luhačovic, který se natáčel právě i tam. Dalším oblíbeným místem odpočinku v obci je sportovní areál s vodní nádrží. Každoročně se zde připravuje letní koupací sezona, která letos začíná už za chvíli, a to 15. června. Roli v obci hrají také různé spolky. Aktivně zde působí Sdružení žen Hlubočanky, které se věnuje rozmanitým aktivitám a podílí se na organizaci kulturních akcí. Nezastupitelné místo mají také dobrovolní hasiči. A během roku se v obci uskuteční řada tradičních akcí pro všechny generace. Mezi nejoblíbenější patří obecní ples, dětský den, pálení čarodejnic, oslavy Mezinárodního dne žen nebo různé stezky a soutěže pro děti. K významným tradicím patří v obci také pout svaté Anny. Ta se letos koná v neděli 26. července právě na svátek svaté Anny a v kapli svaté Anny bude i sloužena slavnostní mše. No a v posledních letech se obec, jak jsem se dozvěděl, dále rozvíjí. Počítá se s výstavbou dalších rodinných domů, což vytváří příležitosti pro nové obyvatele a podporuje další rozvoj celé obce. A důležitým krokem k tomu byla také otevření nové mateřské školy, která zde byla otevřena v roce 2022 a u ní se právě nacházím i já teď.
1: Vojto, na závěr, co ti bylo vylosováno, respektive kde bude ten příští špendlíček zapíchnutý v mapě Jihomoravského kraje, tedy do jaké obce se podíváš příští týden?
2: Vydám se do obce Bavory, nedaleko Mikulova. Vím, že jde o vinařskou obec pod Pálovskými vrchy. No a zbytek se moc rád dozvím zase příští týden.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes strávil den v Lesním Hlubokém. Vojto, děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: To, co pro vás chystáme v našem dobrém odpolední už za pár minut, je vlastně taky docela zajímavé. Jsou tmaví, mají pruhované černobílé končetiny a už se trvale usadili na našem území. Řeč je o invazních komárech japonských a korejských. Přestože jsou schopni přenést tropické nemoci, v Česku zatím bezprostřední riziko nepředstavují. Proč, to vysvětlíme v našem dobrém odpolední už za chvíli.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ti, kteří poslouchali v 70. letech třeba zahraniční rozhlas, tak asi ví, že to byla původně Donna Summer a její Hot Stuff, tedy Horké zboží, které ovšem do české verze a do českého prostředí převedla Hana Zagorová a její tým, tedy zřejmě okolo Karla Wagnera. Teď máme 15 hodin 36 minut. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A máme 10. června. To říkám, protože sezona komárů v Česku už začala. Aktivita komárů je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální, což potvrzuju, protože mám sud s dešťovkou a někdy se to prostě stane. Víte to, jo? Stojatá voda. No, hlavně v druhé půlce léta se ovšem můžeme setkat také s invazními druhy. Trvale se už u nás usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
3: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
4: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
3: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně věci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného syfa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
5: Vidím, že to syfo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
4: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní, vypadají?
5: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru. O přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
3: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek na

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne ještě jedenkrát, ale vlastně naposledy. Tady je Borek Kapitánček a budu muset předat mikrofon. Za malou chvilku bude čas, abyste se dozvěděli všechno nové, zejména z Jihomoravského kraje od Věry Šembekové. Bude čas nových zpráv, 16. hodina se blíží, ale já si dovolím ještě na chvilku se vrátit k té předchozí skladbě. Vzhledem k tomu, že Stone, tedy Rolling Stones, Lady Jane poslali do světa v 66. a Václav Neckář pořídil tuhle, tedy českou verzi o rok později, nebylo to ani moc dlouho. Nebude to trvat ani moc dlouho a za chvilku bude čas humoriády. A já se na vás budu těšit zítra ve 14 hodin. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Celníci odhalili nelegální tiskárnu cigaretových obalů. Děti z mateřských škol představili knihu pohádek, kterou napsali. Zítra bude proměnlivo, někde přehánky i bouřky, teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělků obalů od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební dani asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
2: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování. To znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Některé padělky putovaly i do zahraničí. V Kyjově dnes lidé můžou přednést svoje připomínky k projektu družstevního bydlení na Mlékárně. Zastupitelé města na jednání představí architektonickou studii a rozvržení bytů. Celkem by jich mělo být 85. Studie pak upraví na základě podnětů. Podle místostarosty Kyjova Daniela Čmelíka, zvoleného za 27 nezávislých, zastupitelé představí i časové plány pro družstevníky. Stavba družstevních bytů by mohla začít na jaře 2028 a hotová být v roce 2030. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů, to je o 4 haléře méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Děti z jihomoravských mateřských škol představili v Brně vlastní pohádkovou knihu. Na tvorbě se podílelo na 400 dětí z 18 mateřinek, spojil je projekt V pyžámku, který vytváří videopohádky z dětských obrázků a letos poprvé vycházejí knižně. Tématem letošního ročníku je zdraví a bezpečnost.
3: Přišel pan doktor Martin Chudáček a uzdravil ty děti.
4: Jedli ovoce a umývali se ruce.
5: Vypráví na setkání více než 150 dětí děj své pohádky Týna a Majda z mateřské školky Božetěchova v Brně. Autor projektu Jaromír Kočera popisuje svůj záměr.
6: Hlavní myšlenkou je, že děti vytváří pohádky pro děti, protože ten dětský svět nejlépe dokážou vyjádřit samotné děti.
5: U každé pohádky čtenář najde QR kódy, které ho odkážou na její video a audio verzi. Nechybí ani omalovánky a volný prostor pro kreslení. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo, déšť postupně oblačno až polojasno a méně srážek, zítra proměnlivo, někde přehánky i bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, nejvyšší denní 17 až 20 stupňů. Mírný vítr zítra v přehánkách a bouřkách zesílí, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Až půl hodiny se zdržíte na dálnici D1 v koloně na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na STEM 74. končí na STEM 96. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
8: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
7: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
1: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselohra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Scénář. No. Okay, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když jsem v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu tykala, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano.
0: No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě těší.
5: To nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásné role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme
5: Vlastíkovi. Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana Přeučila, manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, dobrý den, ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Mějte se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Keď sem prídem, tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. Toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tak toho panka.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A. Popelka a Zloun, za ano. B. Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku... Mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolá.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. No. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Ano, to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se mu jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, a není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom. Za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane přemýšlele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody. Ale
3: je, to nádhera, je to nádhera.
1: Paráda. Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posílejte teď a volejte na 731 800.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriád jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: To je výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přijdu z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pan.

0: A je dobře, že ho máte. Aspoň nás tam máte.
1: Ano.
0: V mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
1: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
0: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
1: Ano, to je pravda.
0: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
0: My vás.
2: Zvlášť mistra retoriky.
1: Děkuji.
2: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
1: Samozřejmě, samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
2: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy Zezdovnek?
1: To i vědu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
2: Jo. Aha.
0: Takže zkuste.
2: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
0: Výborně.
2: A chtěl bych pokračování.
1: Ano. Dobrá,
0: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
1: Vám
0: dobré
1: také.
0: Odpoledne. Haló.
3: Dobrý den, tady dobrý. Je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
0: Dobrá, ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a... Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
4: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána. Chce to taky? Kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo? A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kluci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, už mi začal říkat bandita. Já jsem říkal 8, ne 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím. Ne, pane, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom jí tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale teď, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu! Business! A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to se nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny. Celou zimu to vyšívají a vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale...

0: To je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne. Odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem říkal, já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak ještě než se budeme veselit s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky s panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
2: I letos.
3: Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
2: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
2: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Molek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
2: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a sebe taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl pro pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsáno.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme, halujeme.
1: Halujeme. Dobré odpoledne. Tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s okami zdravím vás,
1: ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme
5: se,
1: si. A naslyšenou. Halo, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuju, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl, já jsem vinohraďák a od jak těživa Krtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo teda, nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No a já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, prostě tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. A v tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijdu. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v pět ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
8: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
8: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policie na Jižní Moravě při kontrolách našla 14 nelegálně zaměstnaných cizinců a jeden falešný průkaz. Starostové městských částí Brna dostali vysílačky pro krizovou komunikaci. Ochránci přírody vyzývají lidi k trhání invazní lupiny, pomůžou tak s její likvidací. Zítra bude proměnlivo, někde přehánky a bouřky, teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Jihomoravští policisté při posledních rozsáhlých kontrolách odhalili 14 nelegálně pracujících lidí ze střední Asie. Do prohlídek zaměřených na cizince se zapojily 20 policistů, zkontrolovali přes 300 lidí. Jedna skupina se před hlídkou pokusila schovat na staveništi mezi ocelovými tyčemi.
4: Cizinecká policie se zaměřila mimo jiné taky na auta se zahraničními poznávacími značkami a na autobusy. Při těchto kontrolách jeden z šoférů dal hlídce falešný moldavský řidičský průkaz, protože o ten pravý přišel. Za vyrobení padělku může skončit na několik let ve vězení. V podobných kontrolách bude teď policie pokračovat. Kromě nelegálního zaměstnávání cizinců se soustředí taky na nelegální migraci. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Magistrát města Brna pořídil vysílačky pro starosty všech městských částí, všechny budovy magistrátu a krizový štáb. Ve spolupráci s městskou policií se tak snaží vybudovat záložní komunikační systém. Aktuálně všichni zúčastnění absolvují sérii školení, informoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Kemp Smraďavka u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku zůstane i letos uzavřený. Obec sice na jeho modernizaci získala stavební povolení, proti tomu se ale odvolali sousední lázně Leopoldov. Obávají se znečištění spodních vod, včetně minerálních pramenů při stavebních pracích, protože kemp stojí na bývalé skládce odpadu. Lidovecká starostka Pavla Večeřová jakékoliv ohrožení životního prostředí odmítá. Věcí se teď zabývá krajský stavební úřad ve Zlíně, potvrdila jeho mluvčí Soňa Ličková. Rozhodnutí by podle ní mohl úřad vydat letos v srpnu, případně v září. Trhejte lupinu mnoholistou, pomůžete přírodě, vyzývají turisty ochránci přírody. Invazní rostlina s modrofialovými květy roste po celé republice a vytlačuje původní druhy. Dobrovolníci se na lupinu můžou vydat třeba do Moravského Krasu.
5: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
6: Představovala jsem si, že to půjde s nás, ale naštěstí vedoucí této expedice odborně předvedli, jak se to rije, tak teď už netápu.
5: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
7: Ze Severní Ameriky a Kanady byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
5: S odstraňováním lupiny může pomáhat podle Musila kdokoliv. Fotky na trhané invazní rostliny můžou navíc lidé do 21. června posílat agentuře ochrany přírody a krajiny. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: A k tématu se vrátíme také v pořadu Den v kraji, který začne po těchto zprávách.
3: Počasí.
2: V noci bude na Jižní Moravě zataženo, s deštěm, kránu budou srážky ustávat, postupně čekáme oblačno až polojasno. Zítra proměnlivou oblačnost a někde přehánky i bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, nejvyšší denní 17 až 20 stupňů. Mírný vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne, biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S kolonami stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná už kousek za Velkou Bíteší na 66. kilometru. Postý 96. budete popojíždět okolo půl hodiny. Silný provoz je stále také na průtahu s Znojmem anebo Břeclaví. Zdržíte se tam až 10 minut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Hezké odpoledne. Vítám vás v pravidelné hodince plné zajímavých zpráv. Vítám vás ve Dni v kraji. Vaším dnešním průvodcem do 18. hodiny bude na vlně Českého rozhlasu Brno Marek Zouhar a uslyšíte částečně obvyklý obsah, jako je předpověď počasí či černá kronika, stejně jako výběr z toho nejzajímavějšího, co přinesl dnešní den na jižní Moravě. Zůstaňte tedy naladěni a užijte si příjemný poslech.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: S rozšířeným a regionálním zpravodajským přehledem teď přišla k mikrofonu Věra Šembejková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Brno chce získat absolutní kontrolu nad společností Brněnské vodárny a kanalizace, schválili to radní. Město patří 51% akcí, 47% má francouzská společnost Suez. Zbytek drží drobní akcionáři. Od těch by Brno chtělo vykoupit akcie ještě letos. Podle nezávislého náměstka primátorky René Černého jde o strategickou investici. Odkup akcí ještě musí potvrdit zastupitelé. Tunel pro tramvajovou trať na sídliště Kamechy v Brně je proražený. Dělníci budou pokračovat v jeho budování a také položí nové koleje. Práce na stavbě trati mají pokračovat ještě rok a půl, ale už od podzimu se změní vedení tramvají a dopravní podnik znovu zpřístupní smyčku Ečerova, kde zatím dočasně trať končí úvratí, informoval generální ředitel podniku Miloš Havránek.
3: S rozdílem tím, že by měla už mít 3 koleje a že by měla být zprovozněna v opačném směru, než jsou cestující zvyklí.
2: U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může být nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice. Napojit by se měl na takzvanou starou silnici souběžnou s D2, upřesnil nezávislý starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil. Bílovice nad Svitavou nabízí obyvatelům ke koupi akcie obecního mini pivovaru. Pravidla prodeje cenných papírů schválili zastupitelé. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. 15% podíl můžou získat přímo lidé, říká starosta Miroslav Boháček z Hnutí STAN.
4: Budeme dávat 600 kusů akcí pro občany. Jedna ta akcie bude mít hodnotu 3000 korun.
2: Mini pivovar má otevřít příští rok na jaře. Je součástí velkého komplexu po bývalém mlýně, kde vznikne také park, sportoviště a školy. Ve Znojmě začala výstava Tváře města Znojma, která přibližuje historii města. Připravilo ji Jihomoravské muzeum u příležitosti oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. Návštěvníci budou na Masarykově náměstí si moci prohlédnout předměty i běžně nepřístupné archiválie z depozitářů, například přes 500 let starý prapor Znojma, který vystavuje muzeum vůbec poprvé.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Posloucháte Den v kraji, ve kterém nemůže nikdy chybět informace o počasí. Ta je na řadě právě teď, kdy se z Českého hydrometeorologického ústavu přihlásila Barbora Kučerová. Te přeji dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Dnešní počasí, jako kdyby se snažilo navázat na tu medardovskou tradici, na pranostiku o řadě deštivých dní v tomhle období. Můžete to potvrdit?
2: Ano, můžu to potvrdit. Dnes opravdu pocitově možná téměř nepřetržitě prší, někde opravdu pršelo po většinu dne, někde okolo poledne nebo v těch brzkých odpoledních hodinách na chvíli pršet přestalo a i se možná někde trošičku snažilo sluníčko a ty teploty, ty tomu počasí dnes odpovídají, moc nevyrostly, maximum bylo ve Strážnici 19 stupňů a jinak se držely většinou okolo maximálně 17 stupňů, ale po většinu dne to bylo spíše okolo 15-16 stupňů.
1: Jaký je výhled počasí v kraji na nejbližší hodiny?
2: Zataženo a deštivo by mělo zůstat a to jak večer, tak i z počátku noci, respektive v její první části. Srážky budou ustávat až k ránu a to od jeho západu a ráno se také může udělat oblačno až polojasno, tedy protrhat se oblačnost a teploty během noci klesnou mezi 11 až 8 stupňů Celsia.
1: Ať už déšť vítáme nebo ne, jistě nás zajímá, zda pršet bude a jak vůbec bude zítra.
2: A zítra bude převládat proměnlivá oblačnost a během dne se opět na mnoha místech objeví ne už tak déšť, ale přehánky. Mohou se objevit i bouřky a večer budou srážky ustávat a zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 17 a 20 stupni Celsia.
1: Děkuji vám pěkně za kompletní shrnutí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla Barbora Kučerová, Český hydrometeorologický ústav. Vás teď čekají písničky, které nestárnou, ale po nich se podíváme do přírody. Za hezkou, ale velice invazivní rostlinou.

0: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Po víkendu jsem se dostal do lesa a všiml jsem si tam mimo jiné lupiny. To ještě samozřejmě předtím, než došlo k tomu, že o lupině bude řeč i nyní ve vysílání Českého rozhlasu Brno v pořadu Den v kraji. Přesněji o rýči, rukavicích a holinkách. To je totiž výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost ochránci vyzývají, aby jim pomáhala třeba právě strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. Skupina dobrovolníků se vydala třeba do bývalého lomu v Moravském Krasu.
1: Květinu s drobnými modrofialovými květy přišla z lomu seč odstraňovat Andrea.
2: Je trošku sucho, takže to není tak lehké, ale ve svahu je trošku vody, takže tam se to vyrývá líp.
3: Před chvílí jste používala rýč, teď tedy trháte holýma rukama, respektive rukama v rukavicích. Říkala jste, že se vám lépe pracuje tady ve svahu, ale asi to nebude úplně jednoduchý výšlap, jak tak koukám po tom jílu.
2: Není to jednoduchý, už jsem se i sklouzla dvakrát.
1: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
4: Představovala jsem si, že to půjde s nás. Asi kdyby trošku napršelo, kdybychom počkali na ten déšť, takže by to šlo s nás. Ale naštěstí zde přítomný pan vedoucí tady této expedice odborně předvedl, jak se to rije, tak teď už netápu.
1: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy Chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
5: Původem ze Severní Ameriky a Kanady, už je tady dlouho, byla sem dovežena za účelem okrasným, jakožto u invazních druhů často bývá.
1: Podle Zdeňka Musila lupina představuje nebezpečí pro původní druhy v chráněné oblasti.
5: To nebezpečí je dáno zejména rozrůstáním v původních porostech, zejména lučních, ale dostává se i do lesních porostů, kde může potom potlačovat tu původní vegetaci, tu původní flóru. Třeba plavuň vidlačka.
1: S odstraňováním lupiny může pomáhat kdokoliv. Lidé se navíc můžou do 21. června zapojit do celorepublikové soutěže Lupiniáda. Fotky natrhané invazní rostliny můžou posílat agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění.
5: Teď v době kvetení, kdy kvete nápadnými modrými květy, můžou ji využít do kytic do vázy, protože docela dlouho v té váze vydrží.
1: Rostliny, které dnes dobrovolníci spolu s pracovníky chráněné krajinné oblasti natrhali, skončí na kompostu, aby se dále nešířily. Až se na lupině vyvinou lusky, kompost nestačí a je potřeba je spálit. Z lomu seč Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Tolik o invazivních rostlinách a o tom, jak se je ochránci přírody snaží likvidovat. Po písničce se budeme věnovat jedné nebezpečné nákaze, která výjimečně hrozí i v České republice, a také poradíme, jak nebezpečí minimalizovat. Dál tedy poslouchejte pořad Den v kraji.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: po uši.
1: Pořad Den v kraji posloucháte i minutku a půl před půl šestou. V následujících chvílích nás bude zajímat, nakolik i u nás hrozí nákaza některými nebezpečnými viry. Hantavirus a potíže, které způsobil na výletní lodi plující z Argentiny, plnili letos na jaře titulní stránky zpravodajství. Ačkoliv si lidé událost spojili především s cestováním do zahraničí, nákaza se sporadicky objevuje i u nás. V dnešním dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno, to v rozhovoru s moderátorkou Sandrou Silnou, uvedla krajská epidemioložka Renata Ciupek.
2: Možná mohou být jistým rizikem i tady u nás.
3: Jsou to takzvané hantaviry starého světa, ty jsou tady s námi dlouho. Takže pro nás v podstatě v běžném provozu nepředstavují žádná rizika. Nicméně za posledních mnoho let, více než 10 let, jsme pár ojedinělých případů onemocnění způsobených hantaviry měli. Všechno to byly případy, které vlastně postihly starší osoby. Byli to muži a všichni vlastně vykonávali rizikovou činnost, při které došlo k jejich nákaze. A ta riziková činnost, ta souvisí s tím, že hantaviry se do prostředí dostávají exkrementy hlodavců, ať už jsou to myši, potkani nebo i takoví ti drobní hlodavci polní. A těmi svými exkrementy, nejčastěji je to moč, oni kontaminují takové ty staré sýpky, staré seníky, stodoly a podobně, kde vegetují vlastně v tom materiálu a mají tam hnízda, jsou tam zabydlení. No a pak, když tedy někdo se rozhodne, že to vyčistí, že uklidí stodolu, že zlikviduje ten materiál, který tam léta leží a nic se s ním neděje, tak pak se bohužel může vystavit riziku této infekce. A to v případech právě, kdy začne tím materiálem, s tím senem a slámou manipulovat, zvíří se prach a on se toho prachu nadýchá. A ty hantaviry vlastně jsou v tom prachu přítomny a mohou se dostat do plic a způsobit zápal plic. Je to samozřejmě velmi nepříjemné onemocnění, ale není to onemocnění, které by ty lidi bezprostředně ohrožovali na životu, to rozhodně ne. Nicméně v rámci tedy určité prevence vždycky by bylo potřeba, třeba aby každý, kdo se rozhodne k takové práci, tak aby chránil svoje dýchací cesty.
2: Já jsem ráda, že jste to zmínila, protože přece jenom hantavirus jsme vnímali doteď spíš tedy ve spojení s nějakou nákazou někde na dovolené v zahraničí, ale tohle je důležité, abychom to měli na paměti, že tedy i takovéhle prostory mohou případně způsobit toto onemocnění, nebo že ten hantavirus tam
3: určitě
2: je.
3: Určitě je to důležité vědět předem, když se člověk vlastně rozhodne k nějaké takové práci, tak mít na paměti tady tohleto riziko, ale jak jsem říkala, těch případů za několik mnoho let minulých je skutečně několik jednotek, takže to riziko není zas až tak obrovské a mladý organismus se s tou nákazou skutečně dokáže vypořádat, aniž by propuklo onemocnění.
1: Celý dnešní rozhovor Sandry Silné s krajskou epidemioložkou Renatou Ciupek si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také na webu a v aplikaci Můj rozhlas. A za chvíli se budeme věnovat tomu, jak a za jakých podmínek by bylo možné přilákat šampionát Formule 1 do Brna na Masarykův okruh.
4: Den v kraji.

0: Zní to jako úplná utopie, ale možná to tak docela nemožné není. Co? Vidět Formule 1 na vlastní oči v Brně. Proč? Protože přímo z monacké velké ceny Formule 1 se do Česka přesunul na dvoudenní návštěvu prezident Mezinárodní automobilové federace Muhammad bin Sulaym. Jednal tu jak s vrcholnými představiteli České republiky, tak i s prezidentem autoklubu Janem Šťovíčkem a jedním z témat setkání s ním bylo, jak právě dostat do Brna seriál Formule 1.
1: F1 spolu probíráme pokaždé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán, a to znamená mít odpovědi na otázky typu opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese, a nejen z pohledu turismu nebo financí. Tohle jsou věci, které nemůžu za Česko rozhodnout já.
2: Vysvětluje Muhammad bin Sulaym, prezident Mezinárodní automobilové federace.
1: Až si tohle vyjasníte a představíte nám svůj business plán, ten je velmi důležitý. Začneme na tom společně pracovat i s promotérem.
3: Pan prezident říká, že nic není nemožné. Samozřejmě se musí splnit nějaké podmínky.
2: Dodává po schůzce s 64-letým dubajským rodákem prezident Českého autoklubu Jan Šťovíček a popisuje, co by Česko muselo splnit a na brněnském Masarykově okruhu kvůli Formuli 1 upravit.
3: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc. Jsou malé, možná by jich mohlo být víc. Jo. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku. Ale já vím od pořadatelů jednotlivých velkých cen, že je to potřeba brát jako investici, protože zejména v Brně ta poloha geografická, kde vlastně je to v centru té střední Evropy, to by znamenalo, že bude plno a ty ceny vstupenek potom za výsledek mají to, že se na tom ještě vydělá. Takže je to taková investice, ale samozřejmě musí se najít odvážný investor, který se do toho pustí, no, takže to je ještě otevřená záležitost.
2: Pomoci získat pořadatelství Grand Prix Formule 1 by Česku mohlo pomoct, kdyby třeba ještě nedávno pilot šampionátu Formule 2 a nyní Super Formule v Japonsku Roman Staněk proklouzl mezi smetánku do nejprestižnějšího motoristického seriálu planety.
4: Ta trať potřebuje projít nějakýma kontrolama, aby vlastně to závodění tam mohlo být bezpečné. Protože Formule 1 v zatáčkách jede daleko rychleji než třeba MotoGP. Z mé zkušenosti, když jsem tam jezdil, přijde mi, že některé ty zdi, hlavně teda v první zatáčce tím, jak je rychlá, že jsou prostě blízko, ale třeba se to upraví a uskuteční se tam někdy závod Formule 1.
2: Že by to ale bylo v blízké budoucnosti, to zatím nevypadá. Jakub Kanta, Český rozhlas.
0: Na vlně Českého rozhlasu Brno budou následovat písničky, které nestárnou. Konkrétně vám zaspívají Kylie Minogue a Petr Spálený. A po nich bude na řadě pravidelná černá kronika. Věřím, že případy, o kterých budeme informovat, vás opravdu zaujmou.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Brno pokračuje stručným výběrem z případů jihomoravských policistů a brněnských strážníků. Jak snadné je kvůli přílišné důvěře přijít o peníze, připomíná příběh, který aktuálně řeší jihomoravští policisté. Jak píší na svých webových stránkách, na internetovou poptávku ženy z Vyškovska k vyvezení z plašku ze septiku reagoval po telefonu nejrychleji podvodník, který nabízel realizaci služby v blízkém termínu. Podmínkou bylo jen uhrazení zálohy ve výši 5000 korun. Žena proto podle pokynu odeslala na uvedený účet částku. Za chvíli však podvodník kontaktoval znovu, že platba neproběhla. Chtěl, aby peníze odeslala znovu. Částku tak odeslala znovu s jiným variabilním symbolem a čekala na příjezd fekálního vozu. Jenže podvodník stále neměl dost. Následoval další telefonát, ve kterém si řekl rovnou o dalších 10 000 korun a to už žena pochopila, že volající jí z plašky ze septiku nevytáhne, jen z ní tahá peníze. A obrátila se na policii. A ještě jedna zpráva od brněnských strážníků. V kapucínských zahradách v Brně si v úterý ráno zcela nahý muž přerovnával oblečení vyskládané na lavičkách a po zemi, zatímco poblíž něho stálo plechové stavební kolečko, ve kterém hořeli další kusy oblečení. Muž se po příjezdu hlídky oblékl a vysvětlil, že oděvy dostal. Některé mu však byly malé nebo se mu nehodily, proto je chtěl spálit. Volně stojící stavební kolečko přinašel na nedalekém zelném trhu. Strážníci nejprve požádali zaměstnance o vědro s vodou, oheň uhasili a jakmile se ujistili, že nedošlo k žádné škodě, muži vysvětlili, že rozhodně nezvolil vhodný způsob, jak se přebytečného oblečení zbavit. Kromě znečištění veřejného prostranství se totiž stal podezřelým z porušení zákona o ochraně ovzduší a ve správním řízení mu teď hrozí pokuta až 50 000. Po písničce si ještě řekneme, jaké události čekáme zítra. Tedy poslouchejte závěr Dne v kraji.
1: Český rozhlas Brno.

0: Závěr pořadu Den v kraji tradičně patří výběru z očekávaných událostí. Tady jsou ty, které ponesou datum 11. červen. V Technologickém parku v Brně v Purkyňově ulici právě zítra slavnostně poklepou základní kámen budovy D, která nabídne zázemí pro technologické firmy, výzkumné týmy i inovativní společnosti. Čtvrtek v Brně také přinese festival mladého cirkusu Freshmaneš, který nabídne novocirkusovou podívanou pro veřejnost a zároveň prostor pro rozvoj více než 60 mladých artistů i artistek z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska. Ve Vida centru v Brně se ve stejný den završí pilotní ročník vzdělávacího programu My Machine Expo 2026. Představí 8 funkčních prototypů vynálezů, které navrhli děti ze základních škol a realizovali studenti středních a vysokých škol. Na tiskové konferenci v Brně bude ve čtvrtek 11. června představen program a novinky letošního 79. ročníku Pálavského vinobraní, které se bude na podzim konat v Mikulově. A samozřejmě zítřejší den bude lákat i na další vydání pořadu Den v kraji. Samozřejmě poslouchejte. Já výjimečně dodám ještě jeden tip, a sice až na příští čtvrtek. Přijďte do studia Českého rozhlasu v Brně na Beethovenovu ulici na vystoupení blondýny, folkové písničkářky, která si vezme i hosta. Bude to přesně 18. června od 19 hodin. Loučí se s vámi pro tuto chvíli Marek Zouhar. Zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: takhle si textuje a píše písničky a zpívá Blondýna. Za týden a den ve čtvrtek 18. června ve studiu Českého rozhlasu Brno. Přijďte na koncert Blondýny.
1: Stihl jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stihl jsem koupit ponorku.

0: bude sranda ustát, nic.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Krajský soud v Brně potvrdil dvěma mužům trest za krádeže kabelů z dálnic nebo tunelů. Brno otevřelo lávku mezi Královopolským nádražím a Myslínovou ulicí. Divadlo Husa na Provázku sestavilo inscenaci ze skutečných příběhů diváků. Zítra bude proměnlivo někde přeháňky i bouřky a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobrý podvečer. Dva zloději měděných kabelů z dálnic, tunelů a tramvajových tratí v Brně a okolí půjdou do vězení. Poslal je tam dnes brněnský krajský soud, potvrdil tak rozhodnutí městského soudu. Organizátor krádeží půjde do vězení na 3 roky, jeho komplic na 2. Společně způsobili škody ve 100 000 korun.
5: Státní zástupkyně pro dvojici požadovala vyšší trest, krajský soud s tím ale nesouhlasil. S odvoláním neuspěla ani firma Cetin, která žádala vyšší náhradu škody než zhruba 10 000 korun uznaných soudem. Odsouzení kradli měděné kabely například na několika místech dálnice D1 nebo ze sloupu osvětlení tramvajové trati v Brně. Škodu na majetku ředitelství silnic a dálnic soud vyčíslil na víc než 180 000 korun. Podobnou škodu zloději způsobili i brněnskému dopravnímu podniku. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Od tohoto týdne je otevřená lávka mezi nádražím v brněnském Králově poli a tamní Myslínovou ulicí. Magistrát ji zpřístupnil v provizorním režimu, protože v okolí stále pracují dělníci. Naopak uzavřený je teď tunel pro chodce pod kolejmi směrem k Fibichově ulici. Tam zase pracují železničáři. Divadlo Husa na Provázku v Brně uvede inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts tak vznikl z více než 130 přiznání. Ačkoliv odpovídali lidé od 9 do 10 let, některá témata jsou podle uměleckého šéfa Martina Sládečka společná pro všechny.
6: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly. Kluci sice pláčou, ale neradi o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho. Sport.
3: V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil pro server Hokej.cz generální sekretář českého hokeje Jan Černý. Svaz také odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaje uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné svazy ale mají stále čas se do kandidatury zapojit.
7: Počasí.
3: V noci bude na jižní Moravě zataženo s deštěm, postupně budou srážky ustávat, čekáme oblačno až polojasno, zítra proměnlivo, někde přehánky i bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, nejvyšší denní 17 až 20 stupňů. Mírný vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne, biozátěž bude mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolona na 20 minut je stále na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na 174. kilometru. Jinak většinou už se kolony rozjely, stále je ale silný provoz. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Tentokrát už pěkný večer, přátelé, stejně jako v poledne vás zdraví Jiřina Ostrá. K poslechu Moravy krásné země, která právě začala, vás pozvala polkou Františka Vystoupila a Vladimíra Salčáka, Kytička ze Skalky pod Horanka. No a hned, jaké budou písničky ze srdce. Dnes potěším pana Jana Hrubého z Prušánek, pro něho zazní lidová Cikánka vnadná. No a pro pana Antonína Hakalu z Lanžhota pak Sova divá. I další písničky mám pro vás připraveny, tak doufám, že si jich společně užijeme, že do vašich domovů společně s nimi vstoupí i dobrá nálada. No a pokud byste chtěli někoho blízkého potěšit i milým slovem, tak i to je možné. Tady je telefonní číslo 726 46 5200 a teď už velehradská cymbálová muzika.

0: Tak to byla velehradská cymbalová muzika, která zahrála Lidové. No a už tady mám první telefonát, je ze Šlapanic. Zdravím paní Lídu, dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá, vám i zvukovému mistru nebo mistrini, nevím, kdo tam je.
0: No.
1: Vámi. A chtěla bych, zítra má narozeniny kulatiny, moje kamarádka z práce, to, ale je to paní Liduška Bogdálková ze Šlapanic u Brna, má kulatiny 80. Taky přeji hodně zdraví, taky já. A připojuje se manžel Boživoj, děti Radek, syn, dcera Katka. A připojuje se taky i rodina Vymazalová ze Šlapanic, cukrárna, Vlasta a František Vymazalový. A já taky přeju jí hodně zdraví a celá moje rodina. To zdraví ona potřebuje. Tak ať se jí to všechno vydaří a ať si nedělá z toho nic, že už jsme tak starý. Jak to překonáme?
0: Já jsem to tady paní Lido říkala nedávno, že vlastně bychom stáří měli přivítat, protože ne každému je umožněno vlastně zestárnout. Takže stáří je vlastně takové štěstí, paní Lido. Takže to bylo pěkné přání pro paní Lidušku Bogdálkovou. A písnička bude také moc hezká. Nashledanou.
1: A připíví na dálku a mám ji ráda a vás taky v Českém rozhlasu.
0: Tak živio, nashledanou.
1: Živio, nashledanou.
0: Tak a teď už vzpomínka, písnička pro vzpomínku na manžela, tatínka a dědečka, pana Jana Prusenovského, který blízké náhle opustil před 10 lety. Vzpomíná celá rodina. A další vzpomínka, včera by se dožil 88 let, milý tatínek, dědeček, sokolík a hošťáčan, pan Antonín Skiba. Čtu dál, moc na něj vzpomínáme a jak si tati zpíval tu svoji oblíbenou písničku Šohaju, šohaju, to pořád platí a kdyby si tu byl, určitě bys zakročil a dal bys spravedlnosti, co proto. Ty nám ty mlí stejně ohlídáš, viď? S láskou a úctou nikdy nezapomeneme. Dcera s rodinou, Zámečníkovou a Trtkovou. No a na pana Skibu si ještě jednou vzpomeneme někdy večer při té jeho písničce ze srdce Šohaju, šohaju. No ale teď to bude krásná písnička v podání Vnorovjanů.
2: Český rozhlas Brno.

0: Bloudila pěsnička, písnička Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka v podání v Norovianu dozněla a já už tak mohu dát slovo panu Vlastíkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Dovolte mi, abychom vaším prostřednictvím a prostřednictvím Brněnského rozhlasu nechali zahrát mý manžele Anička Vlastík Staníkovi z Brna a všemu synovci panu Staníku Antonínovi ze Znojma k jeho svátku v 13. Určitě se připojuje švagrová maminka paní Anička Staníková z Kuchařovic, dále bratr Radek s rodinou a dále sestřička Hana Pokudová s rodinou. A dále ještě Prasinovcovi z Kuchařovic, tak též všechno nejlepší. Mm-hmm. Dále ještě Staníkovi, Antonínu Zádrapovi a Prasinovcovi Zádrapovým taky všechno je lepší. Ke svátku celá rodina se připojuje a ještě třetí Antonín, to je bratranec Antonín Nedavaška z Rybětic, tak teď celá rodina se připojuje. A dovolte mi ještě to nejhlavnější, 15. se dožívá kulatin náš synovec, pan Pavel Staník z Křekova, to znamená Abrahamovin, a my přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, radosti, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, ať se mu daří jak v práci, tak v podnikání. Určitě k němu se připojuje maminka, potažmo švagrová paní Ludmila Staníková, dále manželka Simona s dcerou Lucií a synem Michálem a dále sestřička paní Ludmila Staníková.
0: No prostě všichni, kteří ho mají rádi, pane rodiny. Vlastíku.
1: A buďte tak hodná nějakou pěknou písničku, které by od nás mají vás rádi si zaspívají, rádi si zatančí a jsme rádi, že vás máme.
0: Tak jo, takže my děkujeme, pane Vlastíku, písniček bude přímo několik, tak si ti
1: tak
0: vaši jmenovaní užijí. Nashledanou.
1: Tak jo, děkujeme.
0: Nashledanou. No a jak říkal pan Vlastík, ano, v sobotu mají svátek Antonínové, no a pokud nevíte, tak zítra mají svátek Bruno a Barnabáš, v pátek pak Antonie a Táni, v sobotu, jak bylo řečeno, Antonínové a Tobiášové a v neděli blahopřejeme Rolandům a Hertám. A zrovna si vezmu i slovenský kalendář, takže 11. na Slovensku Dobroslava, 12. v pátek Zlatko, 13. stejně jako u nás na Slovensku, tedy Antonové, no a 14. blahopřejeme na Slovensku Vasilům, takže já už nyní všem přeji jen to dobré. No a další milému Janu Hiršovi z Uherčic, nejstaršímu členovi klubu přátel Rumíčka a našemu mistrovi pro styk s německy mluvícími zeměmi, přejeme k 76. narozeninám hodně zdraví, pohody a dobré nálady. Jendo, máme tě rádi a právě proto ti přejeme, abys dál dbal pokynů našeho předsedy a nepil rum mimo klub bez dozoru. Když se to přežene, končí to zbytečně v nemocnici. A to je škoda, protože každý pátek v 6 na hale tě chceme vidět v plné síle. Obzvlášť tento pátek budeš velmi vítaný, protože jsi na řadě. A ti to dál zpívá na kůru v kostele svatého Jana Křtitele a tě pes poslouchá při venčení a ti to sluší v každém klobouku, ať už je sváteční nebo ten druhý, co nosíš jenom občas. A když v hospodě proneseš své slavné matko dobré rady, slibujeme, že tím pro dnešek končíš a skleničku už nedostaneš. To je náš dárek tvému zdraví. Srdečně zdraví a přání posílají kamarádi z KPR klubu přátel Rumíčka pod vedením největšího lumpa předsedy Petra Rohrera. No a teď už je na řadě Moravěnka.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, ještě jednou vám pěkný večer, příjemný poslech přeje Jiřina Ostrá. Připomínám, telefon k nám do studia 726465200. No a přichází na řadu ta první písnička ze srdce, tak pomaličku už by se mohl připravit k příjemnému poslechu pan Jan Hrubý z Prušánek. Ano, za chviličku zazní ta Cikánka v Nadná, ale nyní přání pro pana Jaroslava Říhu. Milí Jaroši z Doubrav, k tvým 70. narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a dobrou náladu. A ti nikdy nechybí sklenka dobrého vína, štamprdlička na zahřátí, harmonika do kroku a kolem samý dobří lidé. A jak dobře víme, těch nejlepších je stejně nejvíc Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, radost a krásnou oslavu přejí Orvošovi. No a ráda předám vinčování i paní Ludmile Slabé, která se narodila 12. června 1934 v Kobylí. Milá maminko, za nás všechny ti ze srdce přejí hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Děkuji tobě i taťkovi za trpělivost, starostlivost a krásné dětství, za krásné společné zážitky a za možnost si užít nádherná a bezstarostná studentská léta. Roky strašně rychle utekly. Má šikovná vnoučata, pravnoučata. Všichni tě milujeme pro tvoji laskavost, tvůj nádherný úsměv, vlídné slovo, které vždy pohladí na duši. Velkou pusu ti posílají Mahelovi, a to dcera Hana a Eda, vnučky Levandulka a Ivuška a pravnoučata Natálka, Matyášek, Štěpánek a Adámek. No a já už zdravím milého pana Jana Hrubého z Prušánek. No, pane Hrubý, právě teď přichází na řadu ta vaše písnička ze srdce, ale já musím podotknout, že vám ji posílá syn Richard. Takže teď už nyní Cikánka v Nadná.
0: Český rozhlas Brno.

Tak Cikánku, v Nad Nou zahráli Jižani, byla to písnička ze srdce pro pana Jana Hrubého z Průšáne, kterého zdravím a přeji krásný večer. No a bez dalšího otálení hned bude ta druhá písnička ze srdce. A jak už jsem říkala v úvodu, bude pro Antonína Hakalu z Lanžota. Tak mnozí z vás asi toto jméno znají, protože je to bývalý kapelník Juráčkov. No a tato písnička, která zazní, milý pane Antoníne nebo Toníku, je od Věry a je jako poděkování za všechno to, co děláte. Tak já vám přeji také krásný večer. No a teď už tedy písnička v podání té vaší kapely Juráčkovců a je to Sova divá.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro bývalého kapelníka Juráčkovců, pana Antonína Hakalu z Lanžhotána. A byli to právě Juráčkovci, kteří mu tu písničku ze srdce od paní Věry Sovu divou zahráli. Tak pane Antonine, pane Toníku, krásný večer vám přeji. No ale teď už pohořelice pan Lubomír. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostráva, srdečně zdravím a všechny posluchače tohoto krásného hudebního pořadu. Já bych měl dneska přání k narozeninám pro svého drahého brášku, pana Zdeňka Páviše z Vojkovic, který dnes slaví své krásné mladé narozeniny. Milý Zdeňku, chtěl bych ti popřát těmto krásným narozeninám.

0: Příležitosti i zaspomínáte.
1: Určitě.
0: Tak přání pro pana Zdeňka Páviše zaznělo, s panem Lubomírem se loučím, nashledanou.
1: Já s vámi také, nashledanou.
0: Nashledanou a ještě paní Marie z Zahnašovic, dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Jiřinko, já bych dneska chtěla poslat krásnou písničku do Radkové u Zlína. Naše vnučka Aleska Zivalíková má dneska svoje krásné narození, vy mladé, tak i přeju za celou naši rodinu zdraví, štěstí, ať je sama se sebou spokojená, ať si dělá drobné radosti, ať je pořád taková, jaká je. A to i za všechno je babička a děda ze Zahnašovic.
0: No to jste řekla výborně, paní Marie, protože když je člověk sám se sebou spokojen, tak vlastně má, ano, má hezký život. Tak jo, takže pro vnučku.
2: A hned já vždycky říkám, že když je člověk sám se sebou spokojený, že se lepší dýchá.
0: No, tak jo, tak ať se i vám dobře dýchá. Nashledanou. Není zač, vy také, nashledanou. A ještě dopis od pana Lorence. Právě dnes má narozeniny paní Dáša Svobodová, rozená Holasová, je z Kyjova. Je to moje známá. No a v těchto dnech má narozeniny i další moje známá, paní Emílie Ryšánková, rozená Bartáková, ta je z Rousínova. Oběma přejí hodně zdraví, pohody a spokojenosti v dalších letech života. Zdravím i jejich rodiny. Míra, Lorenz, holky, držte se, končí přání. No a stejně jako v poledne i nyní. Dnes se dožívá 80 roků naše milá maminka, babička, prababička, teta švagrová a manželka, paní Milena Koukolová. Vychovala 4 děti, těší se ze 6 vnoučat a 4 pravnoučat. Její nelehký a zdánlivě prostý život, naplněný nefalšovanou vstřícností k lidem, stálým úsměvem a laskavostí, z ní činí skutečnou osobnost, kterou nejlépe vyjadřuje to krásné české slovo maminka. Děkujeme za všechno, maminko, a přejeme ještě mnoho šťastných chvil prožitých mezi námi, manžel a děti s rodinami. A je čas na písničku a je to Cesta do kůt.

0: Tak to byli Skaličané. No a teď to bude klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má svátek paní Margita Hřebačková z Tvrdonic. Tak milá paní Margito nebo Gito, nevím, jak vám říkají. Samozřejmě my rozhlasáci vám děkujeme za to, že nás posloucháte. No a přejeme vám jen to dobré. Přejeme zdraví, štěstí, pohodu. No a pěkný pozdrav a písnička jen tak pro potěšení, ať zaletí do Valtrovic u Znojma, manželům Sklářovým. Srdečný pozdrav také Pepíkovi, Romanovi a Marušce. Ať je písnička potěší a ať jim vychlazené šampaňské chutná. Přání posílá kamarád Michal. No a Broněk Uher blahopřeje k dnešním narozeninám paní Táně Sivkové z Dolního Němčí a včera měl narozeniny kamarád a muzikant a hasič pan Stanislav Lukeš z Nivnice. Takže Broněk blahopřeje i s rodinnými příslušníky, stejně jako s muzikanty, nivničanky, dolněmčanky a přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A už hudební dárek a ten předává Láca Ranka.
1: Český rozhlas Brno.

To byly slovenské mamičky v podání Lácaranky a také mužáků z Kobylí. A ještě studiové maily. Dnes bych chtěl popřát mé bývalé spolupracovnici z Tesly Pohořelice, paní Aničce Křížové z Malešovic, k jejím dnešním narozeninám. Přeji jí hlavně ještě hodně zdravíčka, štěstíčka a osobní spokojenosti. To vše přeje Radek Šle s manželkou Marcelou z Jezeřan Maršovic. A ještě jeden tady vidím. Prosím, zahrejte krásnou písničku do krásné vesničky Želetice. Paní Marušce Křumalové oslavila 75. narozeniny. Maruško, já ti srdečně přeji hodně zdraví a životní pohodu do dalších let. No a to srdečně přeje Jenda z Opavy, stálý posluchač Českého rozhlasu Brno. Písnička, no to také nechybí, to je jasné. A je to Chudobná děvčica.

Tak to byla polka Chudobná děvčica podání Tufaranky. No je 18 hodin 55 minut, tak to je jasné, že Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Na návštěvě na festivalu Nova Tradicia. Pořad připravila Marie Hvozdecká. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No těším se na vás už zítra krátce po 12. hodině. A teď Vlado Kumpant a jeho muzikanti Mladá láska Josefa Konečného.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno chce převzít kontrolu ve firmě brněnské vodárny a kanalizace. Děti z chudších rodin čelí vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci, tvrdí to odborná studie. Na Římském náměstí v Brně začal letní kulturní program. Zítra bude proměnlivo, přeháňky a bouřky, teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Brno chce získat absolutní kontrolu nad společností brněnské vodárny a kanalizace, schválili to dnes radní. Teď městu patří 51% akcií, 47% má francouzská společnost Suez. Zbytek drží drobní akcionáři. Od těch by Brno chtělo vykoupit akcie ještě letos. Složitější jednání Brno čeká se Suezem. Nákup jeho podílu může stát stovky milionů korun. Podle nezávislého náměstka primátorky René Černého jde o strategickou investici. Záměr odkupu akcií ještě musí potvrdit zastupitelé. Brněnské vodárny a kanalizace jsou jedinou městskou společností s cizím spoluvlastníkem. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí. A to až o polovinu, upozornil vedoucí výzkumu Michal Kalman.
2: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
0: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, připomněl Petr Blažek. Hudební minifestival Biograph Sound začal v Brně na takzvaném Římském náměstí. Bude tam i letní kino. Zdarma nabídne filmy každou středu a čtvrtek až do poloviny září, pokračuje mluvčí Brna Střed Michal Šťastný.
3: Na Římském náměstí najdou návštěvníci lehátka, dále potom stánky s občerstvením. Budou se zde konat také různé kulturní akce. Celý program na náměstí potrvá až do středy 9. září, kdy je v plánu rozlučková akce nazvaná Říma. Tak ještě nejde spát.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo, déšť, k ránu budou srážky ustávat, postupně čekáme oblačno až polojasno. Zítra proměnlivou oblačnost, někde přeháňky i bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů, nejvyšší denní 17 až 20. Mírný vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí, večer zeslábne, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích jižní Moravy počítejte stále se silným provozem, hlavně v okolí Brna, Znojma a Břeclavi. Kolona je ale už jen na D1 od Kývalky Postý, 96. kilometr na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, na vlnách Českého rozhlasu vás u pořadu Na pěknou notečku vítá a zdraví Maria Hvozdecka. Pravidelně každý všední den vám přinášíme lidové písničky z různých koutů Moravy, a to na nahrávkách nových a také archivních. No a stejně tak, jako to máme my, existují pořady podobného ražení také v dalších státech Evropy i světa. Před pár měsíci jsme v Brně několik našich kolegů hostili na naší rozhlasové přehlídce Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. A byla tady i Patricia Ziš, redaktorka Polského rozhlasu. Slovo dalo slovo a Patricia pozvala nás na jejich rozhlasový festival. Ten nese název Nová tradícia. Jednalo se už o 27. ročník a vyrazila jsem na něho 22. a 23. května. Pojďte se se mnou tedy dnes vydat do Varšavy. A na úvod snad jen jedno vysvětlení. Nová tradícia je festival folkový. Toto slovo má ale v polštině trochu jiný význam než u nás. Je to slovy Dušana Holého hudba blízká folklóru. Tedy současná hudba, jejímž hlavním inspiračním zdrojem je folklor. Dalo by se říct také fúze folkloru s jinými žánry, pokud na tom trváte. Festival je soutěžní a kromě kapel, které se hodnotí přímo během festivalu, jsou také vybrána nejlepší alba v několika kategoriích. O tom ale později. Natočila jsem pro vás s Patriciou rozhovor, který vám během dnešního pořadu přetlumočím. Ona jako folklorní redaktorka a také spoluautorka a moderátorka úvodního koncertu celého festivalu vám to jistě vysvětlí lépe nežli já. Výběr hudby jsem rozdělila do dvou celků. V první půlce to bude muzika, za kterou stojí Piotr Zábrocký a Jan Emil Mlynářský. Hudební základy jmenovaných muzikantů jsou jazzové. Ale oba pravidelně vyráží do terénu čerpat inspiraci v lidové hudbě, a to zejména v regionu Radom. Tam se potkali také se zpěvačkou Mariou Sivěc. A právě s ní spolupracují v hudebním projektu Oberkas Travel. A právě z něho bude první skladba dnešního pořadu. Ještě předtím vám ale Patricia Ziš poví něco k festivalu samotnému. Teď jsme v posledním dni folkového festivalu Polského rozhlasu Nová tradícia. Je to už 27. ročník našeho festivalu, který trvá od roku 1998. A je to jeden z nejdůležitějších, nechci říct nejdůležitější, protože bych nebyla objektivní, ale jeden z nejdůležitějších festivalů folkové hudby v Polsku. A proč je tak důležitý? Za prvé propaguje folkovou hudbu nové interpretace tradiční hudby v Polsku a také proto, že ho organizuje Polský rozhlas, tedy celostátní rozhlasová stanice, která se dostane k posluchačům v celém Polsku.
2: Do sluchačů v celé Polsce.

0: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém se dnes vracíme na festival Nová tradice, který jsem navštívila 22. a 23. května v polské Varšavě. Dohrála nám kapela Oberka Strevl, která měla koncert na letošním festivalu. Stojí za ní hudebníci Piotr Zábrocký a Jan Emil Mlynárský. Oberek, který si zvolili do svého názvu, je polský párový lidový tanec a slovo je odvozené od obracet se, což je společně s podupkáváním jedna z jeho základních figur. A jak už jsem zmínila v úvodu, celý festival Nová tradice je soutěžní a je to vlastně jeho zásadní myšlenka. Poprosila jsem tedy Patriciu Ziš, aby nám vysvětlila, v jakých kategoriích se vlastně soutěží a proč.
1: Našou pomyslodavčiňou.
0: Iniciátorkou tohoto festivalu je Maria Bališevská, dlouholetá předsedkyně poroty a také vedoucí rozhlasového centra lidové kultury. Tedy takové redakční jednotky polského rozhlasu, která se zabývá tradiční lidovou, ale také folkovou hudbou a novými trendy v interpretaci tradiční hudby. Právě festival a soutěž je potřeba rozlišit, protože festival se skládá ze soutěže folkové hudby a ze soutěže Folkový fonogram roku, tedy o nejlepší desku s folkovou hudbou vydanou v Polsku v předchozím roce, a ze soutěže Fonograf žrudel, tedy pramenů, tedy o nejlepší desku, ale už ne folkovou, nýbrž s tradiční hudbou. Takže neházíme všechny do jednoho pytle. Rozlišujeme to, protože považujeme za důležité ukazovat, co tradice je a pečovat o tuto tradici, ale zároveň se neomezovat a nedělat z ní skanzen, nejen oprašovat tradici jako vitrínu v muzeu. Chceme ukazovat, a odtud pochází i název Nová tradice, že tradice je tradicí proto, že se vyvíjí, že se její kořeny rozrůstají, jinak hrozí, že tradice nepřežije. Protože časy se mění, svět se mění a kultura se také musí měnit, aby byla živá. Proto kromě soutěží o nejlepší album pořádáme také soutěž o nejlepší živé provedení. Zveme mladé interprety a mladé kapely, které velmi často teprve začínají hrát folkovou hudbu, aby nově interpretovali tradiční hudbu skrze vlastní pocity, skrze vlastní pohled na muziku, a velmi často z toho vznikají neuvěřitelné nápady, jak propojovat tradice. A právě to je srdcem našeho festivalu.
1: I to je naše srdce.
0: To byla Patricia Ziš, no a loňskými vítězi byli právě Piotr Zábrocký a Jan Emil Mlynárský se svým druhým projektem s názvem Tercet Imperial. V něm zašli ještě o kousek dál. Spojili se s mladou zpěvačkou Joanou Štuckou, která je pěveckou žákyní už zmíněné Marie Sivěc, kterou jsme slyšeli v předchozí nahrávce. A v čem je tedy Tercet Imperial jiný? Muzikanti využívají rytmy, melodie a jakýsi groove hudby z oblasti Radom a interpretují ho na starých syntezátorech, ovšem se snahou vše zmíněné zanechat. Vybrala jsem pro vás skladbu Janek Franek, ještě předtím ale původní předloha muziky Josefa Zaraša z edice Muzika žrudel polského rozhlasu. Abyste měli možnost porovnat, jak se jim jejich záměr povedl. Tak tedy příjemný poslech.
2: Zebyš věděl, Janek, jak mě kochal Franek, a co za zlotůvke kupí oba Žanek, a Dana od Jadana, Dana.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Celý koncert letošních vítězů si můžete poslechnout na YouTube kanálu Polského rozhlasu a já vám to moc doporučuji, protože je vidět, jak inspirativní může lidová hudba být. V rámci festivalu probíhal také takzvaný speed networking, kde nám rozhlasovým redaktorům a také festivalovým organizátorům umělci představovali svá alba. Do druhé půlky pořadu jsem vybírala právě skladby, o kterých mluvili. A kdo to bude? Nejprve duo s názvem Sekunda, tedy Dorota Blaščinská-Mogilská a Violeta Jakuběc a jejich Polana. A potom sólový hráč na niněru a také její veliký znalec a milovník Pavel Ploskoň a jeho skladba Běščady, inspirovaná stejnojmenným zapadlým kouskem země v jihovýchodním cípu Polska na hranicích s Ukrajinou a Slovenskem.

Na závěr dnešního pořadu jsem vybrala něco z úplně úvodního koncertu celé události. Ten je vždy věnován žrudlům, tedy zdrojům, pramenům. Tedy už ne těm zmiňovaným fúzím. Spoluorganizovala a moderovala ho právě Patricia Ziš, která nás spolu provedla dnešním pořadem a které moc děkuji za pozvání. Stejně jako koncert vítězů, tak i tento koncert je v celém svém znění na YouTube Polského rozhlasu a já vřele doporučuji jeho poslech. A teď už nám zahraje sklad nearchaičný. Marta Matušná, Přemyslav Ficek, Stanislav Bafia, Rafal Balaš a jejich muzika z Beskydu Živěckého. Od mikrofonu se s vámi loučí Maria Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vylouknutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024. Počasí. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda, brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda, brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, anebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří, někdo může povědět, zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní, ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, Server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám příkladu, zhmotnila.
1: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano, ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře, ona úplně houpá nebyla, ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní, říkala. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahla z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míněl, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když to řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletla se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i vyhostěvě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolová na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tím to přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezývané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly za tím bytím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a musel

0: úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má 100 000 zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Anthropoid / Zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
1: Ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
0: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják, a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je zráce Čurdy, a že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň, bezrakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
1: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoct?

0: práci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky, jo. Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou. A my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílal. A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne lidi, celé žáky. No,
1: Heydrich to byl člověk. To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl člověk, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za lidice, za teror zde, za ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím, prostě Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelený českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál, a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
7: Jsem řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
4: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgersa Mule Skin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojmě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z času tažení z Pardo White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomase Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.

Nádražácký drink v originálu texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: K tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlej, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babwang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babwang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano.
2: Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
3: Děkuji.
2: Tak, mistře, vy třeba tady?
4: Děkuji vám.
2: Prosím, prosím. A pan generál tady?
3: Děkuji.
2: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
5: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
2: Ano.
5: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
2: Ano.
5: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
3: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
2: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
3: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
2: Ovšem.
3: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
2: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
4: Ano, ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
2: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
4: Ano, ano, správně, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
2: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
4: ano,
2: za které byl pronesen?
4: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
3: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
4: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
2: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
4: Ano.
2: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: fish?
1: A slish.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psy mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Boháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Porckého. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně, dřív než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další schůzce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno. A já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda, co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No, tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí, že jo. A teď jsem něco si vymyslel, šílenou hovadí. A říká, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky... Člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výka. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyštěte, no tohle je někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtopojního testujícího, a ty si hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičín.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičín.
6: Okamžik.
7: Haló, slečno, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló?

0: Mám ti říct soustrast.
1: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. Aspoň jednou za těch 20 let. Aspoň jednou.
2: No víte?
0: Teto. Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme... Tak já budu muset do toho Jičina volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska já mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl? Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičina zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic, nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kus, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalý. Tyhle Čecho... Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
3: Nevím, Jarinku.
0: Prosím? Kdo volá?
3: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
0: Kdo je?
3: No přece já. Ty.
0: No to jako, že si volám sám?
3: No ano.
0: Já, že volám sobě?
3: No ano.
0: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
3: Z budky na Pankráckém náměstí.
0: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
3: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
0: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
3: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
0: Sobě určitě ne.

0: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
1: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
0: Jarinku, to se ti zdá.
1: Tak ty se mně zdáš.
0: Ano. A ty mě?
1: A jak se ti zdám?
0: No, nemitý.
1: Aha, jo.
0: Nejsi mrtvý, Jarinku?
1: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
0: Ale telefonují.
1: Ty mě strašíš.
2: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
0: Ano.
2: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
0: Ano.
2: A jste, jak jsme volávali Hanku?
0: Ano.
2: A
1: máš vpředu vylomenou jedničku?
0: Mám.
1: A krásného Havla jako blouznivý italský básník?
0: Mám.
1: A co máme v pravý kapse?
0: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
1: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
0: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
1: A proč jsme volávali právě jeho?
0: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
1: Sezora.
2: Jo, představ si, Kohoutek umře.
0: No, vidíš, a proto tě volám.
1: Asi jako můj hlas, a nebo co? No, teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku,
2: představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek.
1: Říká teta Anna. Tebe a mě snad taky, říká teta Anna.
2: Jarinku, si tam?
0: Ano.
2: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
0: Všechno jde.
2: A právě, že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
0: No, téměř.
2: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
0: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
1: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
3: Prosím, tady Kohoutek.
0: Máte, prosím, doma slepičku?
3: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
0: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
3: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
0: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
4: Já úplně pláču, Jarinko.
1: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
3: Prosím, tady Kohoutek.
0: Zde pohřební ústav Concordia.
3: Aha.
0: Máte u nás objednanou rakev, pane.
3: To si zas ty.
0: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
3: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
0: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
3: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
0: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku, zavolej slepičku, je doma.
3: Tak dobře, šla nakoupit, no a dál.
0: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
3: To taky znám, to tu bylo, ty nemáš fantazii.
0: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, z latiny mám pětku.
3: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
0: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
1: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
0: Byl.
1: To jsi ho vymyslel, počkej, v Kvintě?
0: V Kvartě.
1: No, no, na Kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
0: To je smutný.
1: To není smutný.
0: To je smutný.
1: Vlastně je.
0: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne. Ty máš něco pro mě?
0: Tak, co bys chtěl?
1: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
0: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
1: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
0: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
1: To neříkej.
0: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
1: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

porta pilar.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát. A
1: začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo. Mm-hmm. Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já se vám rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta. Mm-hmm. Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky. Minulou zimu jsem uklízel. Celou zimu jsem uklízel. Mm-hmm. Tak jsem přispěl taky trochu ubostěnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mm-hmm.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi podívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady jsme v okolí Vrchlabí taky. Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako...
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... větší organizovanost, jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce chybí. Byste rád.
1: Kino tady není, víte. Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kde by se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, to by se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě. Mm-hmm. Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky. No,
1: taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špičkové...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady jde úplně o něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se. Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:55. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
1: No, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 roky, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
0: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
1: ano,
0: myslíte, jo?
1: Ano, bych to nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
0: Jo? Jasně.
1: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to,
0: že to není
1: zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vem, teď, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
0: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají, myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
1: Jako třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
0: Ano, ano.
1: A promiňte, ještě dodám k tomu,
0: tam
1: ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obklad se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušil ekosystém, ekologicky prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
0: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede centrem.
1: Promiňte, že vám skáču, že já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jako teda, co, takhle jako někde to
0: tak
1: je.
0: Tak bylo,
1: jo,
0: by
1: jako
0: to ideální, prostě, ano, ano.
1: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží, vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat, prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do... Já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měli zavést něco.
0: Máte, jo, pocit regulaci dopravy řešit, tedy, jo?
1: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byli nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
0: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za Prahu
1: děti,
0: můžu říct.
1: Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišly v pořádku. Prostě To mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to je už něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
0: No, země koule není nafukovací, to máte pravdu. No,
1: no jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslík. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
0: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
1: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
0: No, no, mě třeba vadí, dobře, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
1: To máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a co no. Si zemou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
0: ale to jsou
1: lidi,
0: třeba, no. To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
1: No,
0: já tak, asi nemůžu ovlivnit.
1: Já nevím,
0: jako,
1: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
0: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
1: No, tak já si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
0: No,
1: já
0: no, no,
1: nechám,
0: no, takhle by to mělo být.
1: Ale tam mládež, jako, ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohniček a nechají tam bordel, no.
0: No, dokonce tam najde no, třeba
1: prostě
0: ledničku a podobné věci.
1: Je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, jo, dopravy. Jo. Města, aby se to pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
0: na nějakou dobu.
1: Hodin,
0: ano.
1: Jo,
0: ano.
1: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední, nebo v úředních dnech, prostě a ti lidi jezdí čím jiným.
0: Jo, jo, rozumím, rozumím. Dobře.
1: My ničíme sami.
0: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
1: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
0: Dobře.
1: Ale mělo by se začít přeprovovat taky něčím jiným než kamionama.
0: Ano.
1: Vemte si vagón, přepravit.
0: Miroslave, musím poděkovat. Čas je neúprosný.
1: No, já taky děkuju
0: takže
1: za to, že jsem mohl k tomu říct.
0: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
1: Doufám, že ano, vám taky.
0: Všechno dobré, jo?
1: Pan Babiš a podobně.
0: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čílínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají po neděli, to se všude válí, jo, plichovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje. Někdy se zúčastní a i starosta třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj kudák starosta pomáhal, jo, se řeky to tahat, měli takový vždycky vysoký holinky nebo co, rybářský boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rádi, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i jinakým způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se tam dýchá to. Já si myslím, když se tady třeba jezdil ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo, jo? Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábět tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidé na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda tu se furt někde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká,
0: jo,
1: že to dělá.
0: Myslíte, ano.
1: No, na rakouských hranicách tady od nás tam stojí aspoň 10 vedle sebe, těch vrtulových, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: Prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a my, naše generace, potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no a takže...
0: No podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrický vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každý ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím auto na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo. Málo. Co rád dělám elektrikou, jo?
0: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady ne, nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo, jste hlídaný jo, vlastně to, už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Tady obec se stará, jako to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo
0: v pořádku. Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. No. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně, dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovové odpad, tak ho odvezu do šroku, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, ale je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí ho dva typy lidí, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než z ní je, když nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hoře lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. Toto mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hořet lán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně práce.
0: No je.
1: Jo?
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A je to velký problém a tragédie. Ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba na Verichově, může to let. Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo si tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková příkopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil. Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nevím, že tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že? Takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze. Jako
0: ano.
1: Ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat. Jako.
0: Mm.
1: A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let. Jo? Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla. Jo? A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě.
0: Jo.
1: Tam někdo taky zahodil vajkla, jenomže to nestačilo. Já jsem ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce

0: se tam byli dva mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto, chlap, když to viděl, tak ten dostal infarkt, jako, a to, ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytl ještě ten bapr, tak to by bylo ještě horší. Hmm. Takže roztáhli požáry, mě děsí, jo, v důsledku, jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, ale když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda
1: věc. Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
0: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, tady z tohohle jsou smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
1: Mm-hmm.
0: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho,
1: ano.
0: Jsem taky zažil třeba v Břepčině, kde bydlím, tak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zazměli hasiči dělat
1: šlo to jinou cestou, bohužel. Ano.
0: Prostě byla potopa, jo.
1: Ano,
0: to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště, což byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
1: No.
0: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech.
1: To jsou neveselé vzpomínky, tohle toto máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
0: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože má stlačit čas, tak Olina pozdravovat, Vlastičku z Krnova, jo, potom sympatiačku Ludmilu.
1: Uh-huh.
0: A ještě bych chtěl říct, té jedné paní z Vodafonu je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volala jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičnou policajty nebo něco a ona by mě furt přerušovala, tak
1: jo.
0: To než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
1: Ano.
0: Voláte, no,
1: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, Roberte. Tak děkuju moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeje krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočecha. Mm-hmm. Musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda starají moc dobře a začíná turistická sezóna. Lidi k nám jezdí čím dál tím víc. A čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat pořádku už od malička, jakoby od školky,
0: no,
1: od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp, jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to. Že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. Tak. Zdraví, no a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dejkáme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali. Nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skleníky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Odpadovej, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné tak dál. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. Jednu popelnici.
0: No to...
1: A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Jak bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, králkům nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. A nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, smysl, pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: No, není, já myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na... Společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejný lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Jo. Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci. To známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijeďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte, nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí, no a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umí trošku jako víc i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo.
0: Mm-hmm.
1: No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, mám takový jako trávník prostě mezi silnici je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. Nevede, tak to je v lidech. No.
0: Je to v lidech, tohle to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho, ty jo?
0: To je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe.
0: Co se děje?
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano.
1: Máme krásnou zemičku. Ale tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No to chci třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, já už to poznám, teď třešeň krásně kvetla,
0: no.
1: A přijde mrazík a je to v čudu, taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě mrazík, úplně asi to neovlivníme, jestli přimrzí, jestli budou nějaký...
1: Vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěžně, to tady takhle, to kde je jinde, já byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Byli tam zajíčkové bažanky, korotičky, já se nevěděl už nevím 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla korotička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty žiraky, buď knížky, anebo živí tak ty roky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí a já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, to nebude válka, oplila ona v tlevu vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Liša Bauer ho hrál za Plzeň, hokej, bydlí, že v Německu, tak byli v té Venezuele a nějaký pán takovou slavu hadičku, jako má ten malíček a má auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to tam majete benzín, proč to majete vodou? A on říká v té Venezuele, ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky tuto to odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad. Lidi jsou žili na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovskou vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte
1: a
0: takhle černě?
1: Tady jde jako na čističky, tady udělají ubytovny na té nové hospodě a, a tak ty kriminály, tady to hlásí, protože se jim pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přizinčí. Radši nikam nechodit, protože to Čech dostane fasku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, no, ale říkám, já už jsem starý, jak vrátí ty děti a ty vnoučata, to bude špatný. Tady říkám, ty lesy to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny a to vidím všude, jak je Lučina, jde se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A teď vidím, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže máte pocit, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se ztrácí voda, tak se bude ty pláně na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to neteče do toho potučku a ty tam byly vzdruží všechno a dneska to je všechno ztracený. Víš, to je takový zlatý rozhlas, že všechno snete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zabrat se a tuhle ta chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíval Michal Tučin, byli jsme tam loni za nimi, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to půjde do těch hostice, až tam byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jste ducha přítomný, má zásnoce, a tam byla předloni paní Machálková, a zpívala tam u rozhlasu, byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se přestala, vrátil si ten, Radek Horák, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla. že do Tajska a říká, tam prý jsou kriminály, to by mě zase líbili, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postav 30 cm, žilíš z těch řetězí mezi nohama dvě spěry, že? Říká, já prý jsem mu tam dal, jak mě říct, že víte, ten Hanikovič a to. To jsou kriminály.
0: Tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, přeci jenom. Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravuju na Tachovsko.
1: No, je to strašně, co se děje. To nebude voda, to špinaví všechno.
0: Jo.
1: Moc je všechno možná.
0: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička, co teď dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může normálku vychecat.
0: Dobře.
1: Říci, jako to... Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
0: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem. Děkuju. A vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo. Uh-huh.
1: Takže ty autobusy jezdí prázdní. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí akorát školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce, dřív to, dřív ty autobusy jezdili plný celý dní, a teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Teď zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobus jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka prostě no, elektrárny,
0: no,
1: ti to mají to samý, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a nevořejvají uhlím, ale ořejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí letéku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kort, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik skupina Kex a písnička Víš a pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbylo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já se toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Uhum.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi a všechno jezdí autem. Před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak... No, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to. A jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědí a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusama u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že jsme se střili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když jsem mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jednom podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jeden, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale... Říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako si děl, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to bych zašlala jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no tak, a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou.
0: No,
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech.
0: Ona
1: říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají v pultu. Víte, třeba někde...
0: Rozumím.
1: ...potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, no, nádherná vizitka, jasný, ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být.
0: Ano.
1: No ale Říkám, není to zase tak hrozný, no. Mm. No, ale tohle to teda opravdu s těma autobusama, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala
0: tohle. Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak a přeju se moc hezky.
0: Taky hezké dobrou letní noc. Dny. Dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdné i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. Když jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce, nejméně kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Hmm. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě mým. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takové to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Nějaké dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát, když třeba je na podzim listí, tak to je, tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je toho listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni, já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po strýcovi, takže od loňska musím platit i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně
1: musím
0: musíte.
1: Platit za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trávu tam nemůžu dávat, ale musím to platit a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to
0: Tak je to říkám, věc k diskuzi samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad nedává. To jasně, krása.
1: No. Úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a

0: potom jsou celý den v práci. Hmm. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo netřídí, nebo já nevím.
1: No.
0: Já absolutně, je to veliký rozdíl. A v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze. Tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
1: očipují
0: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné až za 14 dní.
1: Tak má plno hned, to je pravda.
0: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to, jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
1: Jo, tak dokonce.
0: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň třikrát zvýší, protože to je dost daleko, ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
1: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno dobré.
0: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
1: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
0: Tolik těch plastů, každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
1: Všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolemjdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte, paní Marie Drahokoupilová.

pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon. To jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale no.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem po každé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, no, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand Duplessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně, se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom Sparteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marie Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma...
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co... Napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhansnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to... Opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridž.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jaký tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jako že by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcův dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: A myslíš, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili?
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stajltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pánbůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze

0: Proč ne? Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
1: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
0: Byl stávko, Kas.
1: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účes dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
0: Budete muset propustit Kaspára, madam.
1: To je prostě k vzteku.
0: Jistě, k vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
1: Takže byste mohla...
0: Je to sama tyranie, diktát.
1: No...
0: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
1: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
0: Nejsem stávko, Kas. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
2: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
1: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
2: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
3: Služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
2: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
3: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
1: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
3: To stávkují opravdu všichni?
0: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
1: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
3: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
1: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
3: Henry?
1: Co pak by nemohli jednou přiložit ruku k dílu?
3: Právě že nemůže, on je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
1: Co pak mu zase je infarkt?
3: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
1: Prosím?
3: Nikdo jiný, než jeho osobní sluha, pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
1: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
3: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
1: Nemůže ven?
3: Neví jak.
1: Slyšíte to, Richardsonová?
0: Jistě, madam, mám uši.
3: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A vlastně jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
0: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
1: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
3: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
1: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co jsem mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
0: Už běžím, madam.
1: Richardsonová?
0: Ano, madam.
1: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
0: Jistě, madam.
1: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí,

0: přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
1: Vstupuje majordomus.
0: No tak, majordome, co se bude dnes podávat? Tak co je? Jste snad hluchý?
1: Probuch, majordoma, hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
2: Nikoli nejsem hluchý, madam.
0: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
2: Je mi to moc líto, madam?
0: Čeho je vám líto?
2: Večeře totiž nebude.
0: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
2: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspar totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspara propustila, madam, okamžitě nechali práce.
0: Ne.
2: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
0: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
2: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
0: Co to děláte, člověče?
2: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
0: Tak to snad není možné.
1: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.